je. Ve vteřině abraka vykouzlíme si draka a z tvořivé erupce zralý banán ve slupce.

0: Šťátko, ptakopiska, jmenuje se Ptakopiskátko.
1: A štěňátko Klokana, jmenuje se
2: Klokanátko.
3: A štěňátko Ježury,
4: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuá,

a štěňátko jaguára.

0: indikátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ježkátor.
1: Ježolátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne, ne, ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to má.

0: Zlato Vlásko, rád tě mám.
1: Rádio Junior.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: Máte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Bez duchu si pod...

Kuří, vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří, vaří v obřím kotli lektvar.

النهرج. بستن بي وطاك مورتشي وشاك نزرقي بستن سبوي

povídat dá. Působí dojemně. Hrůza v tvých očích, když morče se země po tobě skočí.

0: One, two, three.
1: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlá v země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě. Jo, jo, normálně spím a najednou kouk

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad. A je. O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
1: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící, všechno kolem žere.

V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou balici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.

vita mi vas.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji

láska, kde ten? Rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

A když bambitka mlčí, raduj se a směj. Štědrost a dobrý skutek, dej, když máš dost, a roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest, srdce ti okorá, živý

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: místo.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu Radio Junior.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Všimli jste si někdy, že pánské a dámské košile mají zapínání na různých stranách? No vážně, dámská košile má knoflíky na straně levé a pánská na straně pravé. Schválně porovnejte košily mamky a táty. Ale proč to tak je? Zřejmě to pramení z minulosti. Naprostou pravdu se asi nikdy nedozvíme, ale můžeme si představit několik teorií. První se týká pomoci při oblékání. Dnes už skoro nikdo nemá služebnictvo, které by mu ráno pomohlo se obléknout, ale v historii obzvlášť dámy potřebovaly pomoci do velkých těžkých šatů s komplikovaným zapínáním, které se skládalo z mnoha mini knoflíčků. Když služebná stála před svou paní a zapínala jí oblečení, bylo praktičtější, aby knoflíky byly na levé straně, pokud počítáme s tím, že většina lidí jsou praváci. Muži se většinou oblékali sami. Určitě i oni občas využili pomoc služebnictva, ale méně často. Proto jejich košile měly knoflíky na straně pravé, aby se jim košile jakožto pravákům snadněji zapínala. Druhá teorie souvisí s jízdou na koni. Ženy seděly v dámském sedle, tedy neseděly na koni rozkročmo, ale s oběma nohama na jednom boku zvířete. Pokud by měli knoflíky napravo jako muži, foukal by jim vítr při jízdě pod oblečení mezerou mezi knoflíky, jezdili totiž s nohama na levé straně. Důvodem mohlo být i kojení. Ženy prý na základě instinktu berou dítě do levé ruky a pravou mají volnou a proto jde pak košile snadněji rozepnout, když jsou knoflíky nalevo a to pak usnadní i kojení. Možná tak, ale jen výrobci chtěli rozlišit pánské a dámské oblečení. Co podle vás dává největší smysl? Některé značky už dnes nechávají i na dámských modelech takzvané unisex zapínání. Historicky je to ale to pánské, knoflíky napravo. Myslíte, že by se měly dát knoflíky u všech modelů na stejnou stranu? Moji milí zvídavci, pokud chcete o záhadě zapínání košilí u žen a mužů někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: krajině rybníků pod horou Kletí, v samém srdci jižních Čech, se pomalu chýlilo k večeru. Sluníčko líně olizovalo slábnoucím paprskem vlnky na hladině rybníka bez dřeva, když si všimlo, jak se u vysokého břehu čeří hladina.
1: No ne, tam ale musí být veselo,
0: pomyslelo si a ospale zašlo za mohutné šumavské hřebeny. Pod zčeřenou hladinou však na spánek nikdo ani nepomyslel. Vždyť v jeskynce starého kapra Jakuba se sešli všichni sousedé a přátelé a pozorně naslouchají vyprávění o Jakubově sbírce oblázků a kamínků.
2: Vidíte ten hnědý podlouhlý kamínek na kraji poličky? To je nejstarší úlovek mé sbírky. Vlastně jsem ho ani sám neulovil, ale zůstal mi po mém prapradědečkovi Jakubovi. A dneska vám povím, jak k němu přišel prapradědeček i jak přišel ke svému jménu, které jsem po něm zdědil. Před dávnými časy, když v jižních Čechách vládl mocný rod Rožnberků a ryby ještě neměly jména, bylo rybníků mnohem více než dnes. Rybníky se budovaly všude. Poslední a nejslavnější český rybníkář Jakub Krčín dokonce nechal zbourat celé třeboňské předměstí, aby mohl vybudovat rybník svět. A když po 6 letech usilovné práce stovek dělníků a poddaných napustil svůj poslední a největší rybník, pojmenoval ho po jeho pánu Rožnberk. Právě tehdy se narodil můj prapradědeček. Byl to první kapr, který se v Rožnberku narodil. Znal v něm každý trs rákosí, každý kořen a vůbec měl všechno, co se v rybníku šustlo pod ploutví. Byl dokonce u toho, když se v hrázi uvolnil první oblázek. A to je právě ten můj nejstarší kamínek ve sbírce. Prapradědeček pomalu stárnul, v Rožnberku se střídaly generace kaprů, karasů a štik, přicházely i ryby z poškozených a zrušených rybníků. Když vyprávěli o protržených hrázích, prohnilých trubkách nebo poškozených přepustích, kolébal se prapradědeček ve svém bahenním koutku a brblal si po dvousy.
1: To by se za Jakuba Krčína stát nemohlo.
2: Všude sebou nosil tento jediný kamínek a každému ho ukazoval.
3: Vidíte? Tenhle jediný kamínek nevydržel. Jakub Krčín už je dávno po smrti a z jeho úžasné hráze se uvolnil jenom jediný kamínek.
1: Jo, Jakub Krčín, to byl rybníkář.
2: Do té doby ryby neměly jména. Ale jednoho slunného rána, když do Rožnberka kvůli opravám přesadili karasy z opatovického rybníka a prapradědeček jim ukazoval svůj kamínek se slovy:
3: Vidíte? Vidíte? Kde pak? Jakub Krčín, to byl stavitel. Za jeho času by nikdo karasy nestěhoval.
2: Připlavala ke skupince parta candátního plůtku a jejich velitel, největší uličník v rybníce, začal posměšně pokřikovat:
4: Jakub, Jakub!
2: Všichni dospěláci rozjívené candáty zahnali, ale tohle jméno už prapradědečkovi zůstalo. A od té doby přechází na všechny Jakubovy potomky. A tak jsem k němu přišel i já. Prapradědeček je z Rožnberka, prababička z rybníka Svět, babička z Horusického a tatínek z Vlkova. A většinu rybníků znali už od jejich založení. Ale příběh, který vám teď povím, se stal dokonce v době, kdy ještě nebyl na světě ani můj prapradědeček, ani rybník Rožnberk. Jeho stavba se teprve připravovala. To si dovedete představit, že stavba rybníka není jen tak, když se nenajde zrovna šikovné údolíčko, které by se dalo přehradit a zatopit potokem, to je pak nějaké práce. Stovky lidí kopou obrovitou jámu a vyvážejí tisíce a tisíce trakařů naplněných hlínou, takže okolí stavby pak vypadá, jako by tam řádil nějaký obrovitý krtek. A takové obrovské hromady hlíny byly v okolí Třeboně, i když se stavěl rybník Rožnberg. A zrovna v té době se v Třeboni po nedělním obědě chystal starý fejfar na procházku.
3: Nechoďte nikam, dědečku.
2: Domlouval mu syn Ondřej.
3: Zrovna zapršelo a bahna je všude požehnaně i bez deště. Snad se jednu neděli bez procházky obejdete.
5: Nejsem z cukru. To se ještě nestalo, abych ostal v neděli doma a nevomrk v okolí. Natož kvůli nějaký teplý sprstce.
2: A už se šine ze dveří, v jedné ruce klobouček a v druhé hůl.
3: Je ten náš děda ale furiant.
2: Hlásil za chvíli kamarádům Ondra v hospodě.
3: Sotva chodí. Celý týden nevystrčí z vejminku ani nos, ale v neděli musí na špacír, ať je vedro nebo mráz. Jináč by asi neusnul. I dneska se vydal. Jakáž pomoc. Na rady nedbá.
2: Fejfarovi se šlo skutečně špatně. Sice bylo krásně teploučko a sluníčko dělalo, co mohlo, ale na tak vydatný liák, jaký se včera spustil, bylo krátké. Bahno se lepilo na boty a mezi kopicemi hlíny tekly špinavé stružky kalné vody.
5: Ještě pár kroků a budu na remízce s pevnou půdou pod nohama.
2: Ale ouha! Hůl vězí v bahně a nejisté nohy se smíkají po kluském blatě. Za chvíli už stařík leží v bahně, jak široký, tak dlouhý.
5: To jsem to vymňouk. Teď se budu z tý kloužačky hrabošit do večera a ještě mi mladá vynadá, že mi musí vyprat šaty.
2: Ale než domyslel, už se mu v teplonkém bahínku začínalo líbit. Pomalu svíral a otevíral pěsti a nechal si mezi prsty protékat teplé, milé blátíčko. Po celém těle se mu rozlilo příjemné teplo.
5: I což, je neděle, není kam spěchat. Pohovím si chviličku a zdřímnu.
2: A už má oči zavřené a na tváři slastný úsměv. Nebe se pomalu šeřilo. Nad Třeboňskou rovinou se ukázala první hvězda, pak druhá, třetí. I měsíček přichvátal a to bylo znamení pro mladého fejfara opustit hospodu a jít se řádně domů vyspat. Vracel se k domovu trochu unaveně, ale najednou, jako když do něj střelí. K tatínkovi do vejminku se dobývá zloděj. Obludná černá postava se snaží vylézt do fejfarova okna.
3: Tu máš, ty příšero!
2: Žene se Ondřej na lupiče s klackem, ale hned se zarazí. Vždyť to není zloděj, ale děda.
3: Proboha, co to tu vyvádíte? A jak to vypadáte? Kde máte hůl?
2: Zahrnuje staříka otázkami, ale ten se jen směje.
5: Chlapče zlatá, hůl já už potřebovat nebudu.
2: A opravdu. Od té doby se starý fejfar každý den koupal v neckách plných ohřátého bahna a hůl už do smrti nepotřeboval. Rychle se rozneslo, že má třeboňské bahno léčivé účinky a dodnes jezdí lidé z celého světa do Třeboně, aby si v blahodárném bahně léčili své nemocné nohy.

Jou, pešníci jsou povolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

idej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formánku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.

0: dnešnímu.
1: Je pak bydlí přibližně severně či jižně. Stařenka se dívá, kde pak asi přebývá.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

než člověk. Jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: šišlání. Ošiši, ošiši, ošišlání, ať vám to nezůstane.
1: Kočičky, myšky a lišky to znají, příšerky z bříšky to písmenko mají. Šišlavé písmenko, písmenko eš, má ho i bleška a pleš.
2: Piškoty, piškvorky, pošušňání, šumění, škádlení, ušmudlání, písnička o šiši, o šišlání.

0: ani on sám si v tom nezabrání.
1: Sušenky, šuměnky, vyšívání, šohaje, švadlenky, piškontání, písnička,

0: Ahoj kluci, ahoj holky, vítejte u dnešní pohádkové školky. To jsem to zarýmoval, viď?
1: Ahoj holky, ahoj kluci, dávejte pozor, mám tady vytahovačku, žvejkačku.
0: Co prosím?
1: Tak já říkám tomu, kdo se vytahuje tak jako ty. Vytahovačka, žvejkačka.
0: Já se nevytahuji.
1: Ne, a co to teda bylo? Já jsem tak skvělý ušoun, že uhádnu úplně každou hádanku, kterou si na mě ve školce vymyslíš.
0: No to jsem sice řekl, ale to jsem se nevytahoval. Uvidíš, tak jo, dej mi hádanku, jakoukoliv, klidně i těžkou.
1: Dobře, ale co když ji neuhádneš?
0: Uhádnu.
1: Ale co když ne?
0: Jo, tak přemýšlím. Už vím, pamatuješ, jak jsi říkala, že by si spřála, aby tě někdo nosil na rukou?
1: No jasně, že si to pamatuju.
0: No tak dobře, jestli neuhodnu tvoji hádanku, tak tě budu celý den nosit na rukou.
1: Jo, tak to beru. A když uhádneš, vezmu tě na výlet do Nového Strašecí, kam se už tak dlouho těšíš.
0: No to jo, tak jsem s tou těžkou hádankou. Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, teď dostanete společně s Ušounem strašně těžkou hádanku.
0: To tu je liška, i když to už jsme měli. Ne, tak to je vlk.
1: Ne, vlk to není.
0: Tak pes, co má kašel?
1: Samá voda.
0: Tak nějaká opice, orangután?
1: Samá voda.
0: Šimpanz?
1: Samá voda, Ušoune, a poslední pokus.
0: Tak já zkusím, jestli to přece jen není ta liška.
1: Není, Ušoune, je to lachtan. A kdybys dobře poslouchal, tak některé holky a kluci volali lachtana správně. Takhle lachtá lachtan.
0: Jo, tak já jsem poprvé neuhádl, no to jsem teda nečekal.
1: Víte co, holky a kluci, než se Ušoun vzpamatuje a namasíruje si svaly, aby mě mohl nosit na rukou, dáme si písničku.

0: Co, Ušoune, jsi připravený? Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde se někdo moc vytahoval.
1: No trošku jsem se vytahoval, no.
0: Trošku?
1: No tak jo, řekl jsem, že jsem nejlepší a že uhodnu úplně každou hádanku, ale neuhodl jsem tvou dnešní strašně, ale strašlivácky těžkou zvukovou hádanku.
0: A teď mě budeš celý den nosit na rukou. Pozor, princezna Jana nastupuje.
1: Tak, pozor, sice se to myslí jako, ale já už tě držím.
0: Pozor, Ušoune, drž mě.
1: Vajs. No promiň, Jani, to se mi nějak nepovedlo.
2: Jau, no Ušoune, ty mě vůbec neuneseš. Vždyť ty máš sílu jako mužka.
1: No vidíš, a já jsem si tak věřil. Oj.
0: Ale Ušoune, neklesej na mysli. Když se budeš snažit, tak mě brzy uneseš. Stačí jenom nabrat sílu.
1: Já už to mám. V jedné mé oblíbené písničce se zpívá, že sílu dodává ořech v medu. Jo, tak já to jdu zkusit.
0: Dobře, a já nám tu písničku Ořech v medu jdu pustit. To je bezva nápad.
1: Jo, to je.
3: Když

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde si Ušoun nacpává pupík výbornými ořechy v medu, aby měl pořádnou sílu a mohl mě nosit na rukou.
1: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, ořechy v medu jsou moc dobré a teď zjistíme, jestli fungují. Jani, nastup si.
0: Ty, Ušoune, jsi si jistý? Já nemyslím, že to bude fungovat takhle hned.
1: Jani, neváhej, cítím se jako silák.
0: No, dobře, když myslíš, tak já to zkusím. Jau!
1: Jo, promiň, Jani, já to nechápu.
0: Já ti říkala, že nevím, jestli to bude fungovat takhle hned a jestli vůbec.
1: No to není možné, aby se mi to nepovedlo.
0: Přesně tak, Ušoun se nevzdává, to se mi moc líbí.
1: Díky, ale jak získat sílu? No jak tu sílu získat? Hele, Jani, nepamatuješ toho námořníka, co něco snědl a hned mu vyrostly svaly? Počkej, jak se jmenoval?
0: To byl přece Pepek námořník.
1: Jo.
0: Kreslená postavička, kterou dobře znají i vaše babičky, holky a kluci.
1: A ten si vždycky dal zelí a úplně ve stejnou chvíli mu vyrostly svaly.
0: Ne, to nebylo zelí, Ušoune, ale jsi blízko. Byl to špenát, zelený a zdravý.
1: Jo, špenát, no mňam, mňam, mňam, mňam.
0: Ušoune, což tak hledá si špenát?
1: Ano, prosím, dvojitou porci, prosím, děkuji.
0: A špenátovou písničku?
1: No to taky, velice rád.

0: Já mám špenát moc rád.
1: To jsem ráda, že ti chutná, Ušoune, ale svaly ti nerostou tak rychle jako Pepkovi.
0: To už vím, musím dlouho a pravidelně zdravě jíst a k tomu taky cvičit, abych měl sílu, viď?
1: Přesně tak.
0: Tak jdeme hned na cvičení.
1: Proč ne?
0: Ušounovo cvičení.
1: Tak, abychom si posílili nohy, uděláme si nějaké dřepy.
0: 10 dřepů.
1: Tak, holky a kluci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deset. Paráda, Ušoune. Super, holky a kluci. Dřepy vám jdou vážně skvěle. A teď trošku posílíme i ruce.
0: Najděte si třeba nějaký malý míček nebo jinou hračku.
1: Třeba plyšáka nebo klidně gumovou kačenku.
0: Vezměte si tu hračku do ruky a ruku natáhněte do strany.
1: Tak, a teď natáhnutou ruku s hračkou položte na stehínko a nataženou ruku zvedejte nahoru.
0: A zase dolů a nahoru a dolů a nahoru a ještě jednou a ještě a ještě.
1: Tak, a teď si hračku předejte do druhé ruky a zase ji nataženou zvedáme.
0: A zase snídeme dolů a zase nahoru a dolů, nahoru a dolů, tak a ještě jednou a ještě a máme hotovo.
1: Perfektně jsem si zacvičila.
0: Já taky, už úplně cítím, jak mi ty svaly rostou.
1: Za chvíli už ty tvoje svaly uvidím, to je jasné.
0: No a zatím si pustíme pohádku, jo?
1: Jo.
0: Ušounova pohádka.

0: Každý den, když se nad rybníkem smráklo, vylezl si vodník Čepeček na vrbu. Ta vrba byla dutá a Čepeček v ní měl schované housličky. Naladil je, aby strunka dobře zněla k strunce, a pak hrál. Hrál měsíci, aby se mu spokojeně svítilo, hrál rusalkám, aby jim šel dobře tanec, a vyhrával taky vodě, aby pořádně plynula mezi břehy a neškodila.
1: Vy mé milé housličky, vy jste mi jen pro radost.
0: Takhle si vodník Čepeček každý večer své housličky pochvaloval. Jenže nevěděl, že se jejich hlas nese až k domu, kde bydlel hrabě s hraběnkou.
2: Ale hrabě, musíte na ty housle vrzat zrovna teď, když poslouchá muziku, co se k nám nese až od rybníka.
3: Snad se vám, hraběnko, má muzika nelíbí.
2: Uši by mi to utrhlo, kdybych si je nedržela.
3: Tak pěknou muziku jako já nesvede ani císař.
2: Jestli hned nepřestanete, hrabě, vzkážu císaři, co o něm říkáte. Teď bych si ráda poslechla tu muziku od rybníka. Co je zas, hrabě?
3: Napadlo mě, proč je to tak a ne jinak. Kdybych měl ty housle, co má ten u rybníka, taky bych dokázal hrát zrovna nebesky. Mít ty housle, to bych vám pak, hraběnko, ukázal.
2: A tohle má být hraběcí řeč? Mluvíte jako žebrák. Dojdete k rybníku a poručte mu, ať vám ty housle dá. A pak mi zahrajete.
0: A tak se hrabě hned druhý den oblékl do nejlepšího, do ruky vzal pro větší úctu tenkou hůlku a vypravil se k rybníku. Stoupil si na hráz a díval se, kde by našel toho muzikanta s houslemi. A nikde nikdo.
3: Sapresty.
1: Ty tam, nešvihej tou hůlkou, syčí to jako užovka a žáby se bojí.
3: A kdo mi to poroučí? Kdo mi poroučí, že nesmím plašit své žáby ve svém rybníce?
1: Tak ty jsi vodník.
3: Co? Hrabě jsem.
1: A že poroučíš žábám, to obyčejně vodníci.
3: A kdo vlastně jsi ty?
1: Já jsem vodník, co poroučí vodě a všemu tady v rybníce.
3: Rybník je panský a všemu v něm rozkazuju já.
1: Tak poruč žábám, aby zakuňkali.
3: Všecky žáby v rybníce, ať na mé rozkázání zaspívají brakeke.
1: Na takový hlas nic nedají, třeba by byl hraběcí. Kuň, kuň, kvak, kvak. Box, žabičky, dušičky, ozvěte se.
3: Uši by mi to utrhlo. Ty už nechci s žábama nic mít. Ty, vždyť já přišel kvůli něčemu docela jinému. Hrává tu u rybníka jeden na housle. Neznáš ho?
1: A co bych neznal? Jsem to já.
3: Tak mi ty housle dej. A ať nečekám.
1: To si pan hrabě počká. Ty housličky nesmí dát vodník z ruky. Ani vrznout si na ně nesmí nikdo cizí. To by se pak děli věci.
3: Už ve mně vyschla trpělivost. Dej je sem, nebo tě přetáhnu hůlkou.
1: Ať to pan hrabě zkusí. To by se pak za mnou musel obtěžovat do rybníka. A housličky jsou taky dobře schované.
0: Když to Čepeček řekl, potopil se až ke dnu. Hrabě chvíli ve zlosti čekal, jestli čepeček nevypluje. Ale vodníci jsou jako ryby. Pod vodou mají nejdelší dech. Hrabě se švihl hůlkou po lítku a vrátil se s prázdnou domů.
2: No, že jdete, hrabě. Už málem 3 hodiny čekám, až přijdete s houslemi a zahrajete mi trochu muziky.
3: A kdybyste, hraběnko, čekala 4 hodiny, muziky se nedočkáte.
2: Ale?
3: Ten, co hraje u rybníka na housle, je vodník.
2: A kdyby třeba všech vodníků principál, proč pak jste mu neporučil, aby vám dal housle?
3: Vždyť já poručil.
2: Hůlkou jste měl švihnout.
3: Vždyť já švihl. A jestli, hraběnko, neznáte lepší radu, nikdy vám na ty housle nezahraju.
2: Na všecko se najde rada. Na čerta i na vodníka. Když se ale nesejde dost Filipa v hraběcí hlavě, musím ho hledat jinde. Podejte mi, hrabě, tu nejprustší knihu z knihovny.
3: Už jsem tak dost utrmácený od rybníka.
2: Podám si sama, no. Proti čertům, proti jezinkám, proti ohniváčům, proti vodníkovi. Na vodníka vyzraje každý, kdo o něm ví, že je tůze zvědavý. Na vodníka vyzraje každý, kdo o něm ví, že je tůze zvědavý. A víc tu není ani slovíčko.
3: To je mi ale pěkná rada, nerada.
2: Na vodu asi vodník zvědavý nebude. A přece je v té knize pro chytrého rada. Už jako bych měla toho hastrmánka v hrsti. Hrabě, pošlete do sklepa pro láhev vína.
0: Přinesli láhev vína a hraběnka počkala, až bylo málem na večer. Potom řekla hraběti, aby láhev otevřel. Víno se rozvonilo kolem, hraběnka popadla do jedné ruky láhev, druhou postrčila hraběte a že se vypraví k rybníku. Došli tam asi v ten čas, kdy vodník Čepeček hrával na housličky.
3: Sapristy!
2: Chcete toho hastrmánka vyplašit? Hrabě, máte vůbec rozum?
3: Docela jsem si ho tou ranou o vrbu vyrazil z hlavy. No,
2: stačí ten můj. Bude ho dost pro oba. Až teď dávejte pozor, hrabě. Položím láhev s vínem pod vrbu. A vy se, hrabě, schovejte za keř. A já za ten druhý.
3: A co dál?
2: Pšš, tiše. Už leze na vrbu.
1: Nejdřív ti, měsíčku, posílám pozdravení. A teď ti zahraju pro spokojené svícení.
2: A co dál, tiše? Bude to, hrabě, líp bez vašeho rozumu.
1: A teď vám, ruselky na lukách, pro veselé tancování.
2: A co dál? Tiše, všecko bude, jak jsem to nachystala.
1: A do třetice hraju vodo pro tebe, aby pořádně tekla a neško... Něco tu voní. Něco tu moc divně voní. Něco tu... Tuhle z té láhve jde ta vůně. Je v ní voda a není v ní voda. Voda spíš vždycky čichne po žabinci a tohle aspoň doušek ochutnám. No, je to ale dobroučky.
2: A teď, hrabě, rovnou popadněte ty housle.
3: Mám je, hastrmanku, držím je a nedám.
1: Co se to tu popletlo? Nech ty housle, pust je, nebo...
2: Moc bys toho hastrmánku nedokázal. Když se vodník napije vína, ztratí všechno moc.
1: Co jen se to tu popletlo? Nechte ty housličky.
3: A ty si, hastrmánku, pil to nejsilnější? Skočíte si, hraběnko, taneč?
2: Ráda. po francouzsku.
1: Jestli ještě jednou pohledíš ty housličky smyčcem, stane se neštěstí.
3: Leda, že by tu hraběnka klopítla o křemínek. Hopla, hraběnko. Hopla.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které nabírám sílu, abych mohl svou kamarádku Janu nosit na rukou.
0: Protože?
1: No, protože si to zaslouží.
0: Přesně tak. A taky se Ušoun vytahoval, že uhádne každou hádanku a to snad nedokáže nikdo.
1: No, to máš teda pravdu, ale Jani, hele, mám nápad.
0: Poslouchám.
1: No, dokud nemám sílu, abych tě nosil na rukou, můžu ti splnit jiné přání?
0: Tak to já bych si zaspívala. Jo. Znáš mě dobře, Ušoune, to je pravda. Tak jdeme na to?
1: Jasně, zaspíváme si mou oblíbenou písničku Kočka leze dírou.
0: Dobře, to je i moje oblíbená.
1: Ušounovo zpívání.

0: Holky a kluci, posloucháte moji, tedy ušou, novou pohádkovou školku,
1: kde jsem právě dostala svou písničkovou odměnu.
0: Ale neboj, Jani, na rukou tě budu nosit, až zesílím, jak jsem slíbil, ale nestihnu to určitě do konce dnešní školky. Dnešní pohádková školka bude totiž už pomalu končit, ajajaj.
1: Ale protože zítra se ve školce potkáme zase, tak nám nevadí se rozloučit.
0: A kdybyste ale náhodou měli čas a chuť, tak nám namalujte nějakého siláka nebo silačku.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou přesně vědět, co mají udělat, jo? Jo? A někomu z vás potom pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A když budete zdravě jíst a cvičit, určitě budete mít i sílu.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová a dneska vám na závěr zaspívám písničku, která se jmenuje Skoky, běhy, plavání. Samé skvělé a na sílu dobré cvičení.
0: Jo. Ušoun cvičení.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: se chytal. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej té rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

Petrem Ševčíkem. Severské léto s Rádiem Junior pokračuje. Od mikrofonu vás zdraví Peťa Ševčík a i dneska si přiblížíme další zajímavosti o Aljašce. V minulém díle jsme se zaměřili na slavné příběhy, tentokrát probereme jednoduše přírodu. Dozvíte se tak třeba, proč je tamnější nejvyšší hora krásnější než Mount Everest, kolik je v zemi medvědů a jak přežít střet s touto šelmou. Vůbec zajímavostí o zvířatech Aljašky mám pro vás celou řadu, třeba o lososech, losech nebo i komárech. Nezapomeneme ani na polární záři, protože právě Aljaška je v tomto smyslu zemí zaslíbenou a nebudou chybět ani další přírodní úkazy, jako třeba extrémní příliv u města Anchorage. Těch témat je spousta a času docela málo, tak se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrýho a jdeme na to.

Náš dnešní výlet aljašskou přírodou zahájíme přímo na vrcholu, tedy na nejvyšší hoře nejenom Aljašky, ale i Spojených států a celé Severní Ameriky. Dneska se jí oficiálně říká Mount McKinley, i když ještě nedávno to byla Denali, předtím Mount McKinley a ještě předtím zase Denali. Pojďme se na tuhle poměrně složitou story podívat blíž. Jako Denali horu označovali odjakživa původní obyvatele Aljašky. V jejich domorodém jazyce to znamená vysoký nebo velký, což rozhodně sedí. Hora má na výšku 6190 metrů. Jenomže pro Evropany horu objevil a změřil jistý William Dickey, který pojmenoval po svém krajanovi a jmenovci Williamu McKinleym. Vzhledem k tomu, že ten se nedlouho na to stal americkým prezidentem, tak se jméno ujalo a dostalo se do všech map na světě. Od roku 1917 se tak nejvyšší hoře říká oficiálně Mount McKinley. Domorodí obyvatelé se proti tomu mnohokrát bouřili, ale nikdo jejich prosbu nevyslyšel. O přejmenování zpátky na Denali rozhodl až americký prezident Barack Obama, a to v roce 2015, což je téměř po 100 letech. Ale v roce 2025 vydal nově zvolený prezident Donald Trump příkaz přejmenovat horu zpátky na Mount McKinley. Upřímně, je to trochu kocourkov, ale pojďme dál. Tohle neustálé přejmenovávání hoře určitě neubírá na kráse. Asi si řeknete, že takový Mount Everest musí být ještě mohutnější a krásnější, když je to nejvyšší hora světa. Ale popravdě, jak se to vezme? Pokud byste stanuli před horou Mount McKinley, byla by to pravděpodobně ta nejúchvatnější podívaná na horu, co se vám vůbec může naskytnout. Tahle hora je totiž výjimečná jednou zvláštností. Nejbližší okolí má nadmořskou výšku jenom zhruba 600 metrů nad mořem. V takové výšce je třeba naše město až úplně na západě Česka. Není to zkrátka žádná fenomenální nadmořská výška. Jenomže samotná hora má vrchol ve výšce, jak už jsem zmiňoval, 6190 metrů nad mořem. Takže ten rozdíl je obrovský, víc než 5,5 tisíce metrů. Pro srovnání u Mount Everestu je ten rozdíl v uvozovkách jenom 3650 metrů. Jednoduše řečeno, i když je Mount McKinley v menší nadmořské výšce než nejvyšší hora světa Mount Everest, tak ten pocit majestátnosti bude u ní určitě mnohem větší, protože prostě okolní terén je hodně nízko a tak hora výrazně trčí z krajiny. Klidně mrkněte na internet na nějaké fotky, je to fakt uchvatná podívaná. Na této hoře mě zaujalo také to, že každý rok povyroste o 1 mm, a to kvůli tlaku tektonických desek v Aljašském pohoří. Což fakt jako není moc, ale když to přeženu, tak za milion let by tímto tempem mohla mít ta hora o 1000 metrů víc. A ještě přidám, že pro horolezce je velice těžké vystoupat až na vrchol této hory. Každoročně se o to pokusí asi 1200 horolezců a v průměru 14 z nich se ocitne v nějaké kritické situaci. Hora je totiž opravdu nevyspytatelná i co se týče počasí. Na vrcholku jsou běžně teploty kolem minus 23 stupňů Celsia, ale kvůli častému silnému větru pocitově i minus 40. Pojďme nejvyšší horu Aljašky opustit a zamíříme za další zajímavostí.

Teď už se podíváme na chviličku do zvířecí říše. Taková Aljaška má dokonce i svou státní rybu, jako takový státní symbol. A možná byste i uhádli, že je to losos. S trochou nadsázky by se dalo říct, že na Aljašce je losos tak běžnou rybou, jako u nás třeba kapr. Běžně se tam vyskytuje v řekách, jezerech, ale i slané vodě v moři a v oceánu a v okolí. Na Aljašce se vyskytuje hned 5 druhů, a to včetně toho největšího a nejvzácnějšího na světě, lososa čaviča. Ten má největší podíl zdravých toků, velmi jemné maso a ročně se smí ulovit jen přísně omezené množství. Malinko si to porovnáme. Losos obecný, kterého my Češi známe z obchodů, tak dorůstá délky maximálně 90 cm a váží až 14 kg. Světový rekord ale v tomhle ohledu drží právě Aljaška. Jistý Les Anderson ulovil v roce 1985 na řece Kenai na Aljašce obřího lososa čaviča. No přátelé, podržte se, ta ryba vážila přes 44 kg a měřila bezmála 1,5 m, takže fakt bestie. Losos ale není jenom ryba, kterou na Aljašce loví lidé. Je to v podstatě tamnější základ ekosystému. Každoročně od května do října probíhá masivní tah lososů z Tichého oceánu proti proudu řek, což přitahuje medvědy nebo třeba orly a další divokou zvěř, kteří je rádi loví. Lososy přitom vládnou naprosto geniální schopností, mají dokonalý orientační smysl. Jejich život vlastně vypadá tak, že oni se narodí někde na Aljašce v řece, pak odplují do oceánu a po několika letech se vrací naklást ikry přesně do stejného místa, kde přišli na svět. Cestu domů přitom najdou podle specifické vůně vody a magnetického pole země. Zřejmě ze všech těchto důvodů dohromady se losos stal na Aljašce národní rybou. A u zvířat ještě chviličku zůstaneme.

Přátelé, už jsem před chvílí naznačil, že dalším velice hojným živočichem na Aljašce je medvěd. My v Česku známe tohle zvíře tak maximálně z obrázku. Třeba v sousedním Slovensku je ale medvědů více než 1000. Samozřejmě převážně v horách. Jak je na tom ale Aljaška? V této zemi se vyskytují 3 druhy. Medvěd černý neboli baribal, jehož počty se odhadují na 100 000 až 230 000 jedinců. Pak medvěd hnědý, tedy grizzly nebo kodiak, tam se to pohybuje kolem 30 až 38 000 jedinců. A konečně medvěd lední, těch je v uvozovkách jenom 3 až 5 000. No, když si tohle všechno jako spočítáme a vezmeme ty nejstřízlivější odhady, pak na zhruba 5 obyvatel Aljašky připadá jeden medvěd. Ne, že by ho teda nutně měli na zahradě, ale i to se tam může stát. Zkrátka medvědi jsou na Aljašce naprosto běžnou součástí přírody a tak je nutné na to myslet i při běžné procházce. U nás v Česku, když jdete lesem, tak vás rodiče nejspíš napomínají, ať neděláte takový hluk a neplašíte zbytečně zvířata. Jasně, většina zvířat je velice plachých a určitě jim hluk přidělává stres. Na Aljašce zní základní pravidlo přesně naopak. Hlavně dělejte hluk. Hlasitě mluvte, tleskejte nebo zpívejte. Medvěda totiž nesmíte překvapit. Kdybyste se k němu, ať už umyslně nebo omylem, třeba nějak plížili, medvěd se lekne a okamžitě půjde po vás. A i když se to nezdá, medvěd dokáže běžet rychlostí až 50 km v hodině, což je rychleji než Usain Bolt, nejrychlejší člověk na planetě. Takže jako utíkat skoro nemá smysl. K tomu, abyste se vyhnuli na Aljašce medvědovi, vám dopomůže taky to, když si svačinu pečlivě zabalíte. Medvěd má totiž extrémně dobrý čich. V porovnání s člověkem 2 až 3 000krát lepší a v porovnání s nejlepšími stopařskými psy asi 7krát lepší. Prostě šílenost. Medvědi tak dokáží cítit potravu na vzdálenost až 25 kilometrů. Jenom si to představte, že by babička u vás doma třeba vařila guláš a vy byste byli na procházce 25 kiláků od domu a najednou je hotovo, můžu jít domů. Jako to je prostě úplně jiný level schopností v tomhle smyslu, než má člověk. Takže jídlo je zkrátka nutné si pečlivě zabalit. A pokud by se vám přece jenom na Aljašce stalo, že se potkáte tváří v tvář s medvědem, tak u sebe nutně musíte mít sprej na medvědy. Je to v podstatě takový velký pepřák, který, když medvědovi stříknete do obličeje, tak ho spolehlivě zneškodníte. Ze statistik jasně vyplývá, že kdo použije pepřák, tak v 98% případů vyvázne úplně bez zranění a stihne uprchnout. Medvědi jsou zkrátka na Aljašce všudy přítomní a tak i tamnější obyvatelé taková pravidla dobře znají.

0: Otočme list a mrkneme se tentokrát na mnohem mírumilovnější téma, než jsou medvědi. Aljaška je jedno z nejlepších míst na světě pro pozorování polární záře. Na tohle téma už jsme narazili u více zemí z naší expedice Sever a tak jenom připomenu, že polární záře je přírodní úkaz, který nejčastěji vypadá jako takové mihotavé zelené světlo na obloze, někdy ale může mít i červené, fialové nebo růžové odstíny, což záleží na hustotě atmosféry. Polární záře se mimochodem objevuje sem tam i u nás. Nejsilnější polární záře za posledních 23 let byla shodou okolností letos, a to 20. ledna. Ale v polárních oblastech je to zcela běžné. Jak to teda mají na Aljašce? Polární záři uvidíte od konce srpna do poloviny dubna, přičemž absolutní vrchol sezóny je od prosince do března. Nejlepší místo pro pozorování je Fairbanks, druhé největší město Aljašky s pouhými 32 tisíci obyvateli. Říká se, že pokud zde strávíte 3 jasné zimní noci, máte více než 80% šanci na úspěch. To mimochodem z Fairbanks činí město s nejvyšší pravděpodobností na to vidět polární záři. Má totiž naprosto dokonalou polohu. Leží přímo pod takzvaným aurorálním oválem, což je oblast, kde se světelné jevy koncentrují nejvíce. A k tomu je ve Fairbanks opravdu vysoký počet jasných nocí, takže vlastně takový geografický jackpot. Na druhou stranu, pokud byste se opravdu chtěli do Fairbanks vypravit, myslete na to, že během vrcholu sezóny polární záře se teploty běžně pohybují i kolem minus 40 stupňů. Není bez zajímavosti, že Fairbanks je vůbec nejchladnějším americkým městem s populací nad 10 000 obyvatel. Takže chce to perfektní výbavu do zimy, ale určitě to stojí za to.
1: Příští týden tě klidně pozvu. Aha, cože? Dokdy?

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.

Aljaška je rozhodně zemí různých extrémů a proto se teď podíváme na několik rekordních zajímavostí. Například mě pobavila zvláštnost, která se odehrává pravidelně u největšího města Aljašky, tedy u Anchorage. V zátoce Turnagain Arm, se kterou město přímo sousedí, dochází k velice silným slapovým jevům, nebo jednoduše řečeno velice silnému přílivu a odlivu. Rozdíl v hladině moře může být prý až 12 metrů. Jde tak o jeden z největších odlivů nebo přílivů na celé planetě. Jenom si představte, kdyby něco takového nastávalo třeba v Chorvatsku, kam jezdí Češi. Ráno byste přišli k moři a dobrý, a večer moře ustoupí, ale ne o 12 metrů z hlediska vzdálenosti, ale o 12 metrů z hlediska hloubky. To je strašně moc. Třeba u zmiňovaného města Anchorage ta voda ustoupí z hlediska vzdálenosti i několik kilometrů. A dokonce tam proto vzniká zvláštní bezpečnostní riziko. Totiž, když ta zátoka takhle moc ustoupí, tak odhalí i bahno na dně a to má prý podobné vlastnosti jako živý písek. Ne, že byste se tam úplně ponořili, to ne, ale stejně člověk tam může prý uvíznout a kdyby vás pak překvapil příliv, no tak by to bylo dost blbý. Takových extrémů bychom na Aljašce našli celou řadu. Například mě zaujalo, že Aljaška je téměř na špici, co se týče počtu sopek. Celkově jich je tam asi 130 a z toho nějakých 630 je považováno za aktivní, nebo alespoň částečně. Více už jich je prý aktivních, jenom v Indonésii. A do třetice zajímavý zimní rekord. V horském průsmyku Thompson Pass u města Valdez za jedinou zimu napadlo skoro 25 metrů sněhu. Vůbec nejrychlejší příval sněhu tam činil 1,5 metru, za pouhých 24 hodin. Jako, není to světový rekord, ale rozhodně to hodně. Prostě extrémy a rekordy jsou vzhledem ke klimatickým podmínkám Aljašky v podstatě na denním pořádku. Samozřejmě, že to ovlivňuje i běžný život na Aljašce. V čem je specifický, i to si řekneme.

Co by mě jako běžného středoevropana na Aljašce asi hodně překvapilo, je fakt, že když chci odjet z města, tak dost často není kam nebo není jak. Minimálně autem to dost často nejde a důvod nespočívá jenom v drsném klimatu a přírodě. Prostě na Aljašce prakticky úplně chybí infrastruktura. Třeba do hlavního města Juneau, psáno Juneau, nebo do města Nome, psáno Nome, nevede žádná silnice a tak jedinou možností, jak se tam nebo odtamtud dostat, je letadlo nebo loď. Celkem logicky má Aljaška nejvyšší počet pilotů na obyvatele v celých Spojených státech. Malá letadla, takzvaná bush planes, tam slouží podobně jako u nás autobusy nebo kamiony. Dopravují lidi, potraviny nebo třeba i poštu do odlehlých oblastí. Už jsme nakousli i myšlenku, že aljašská příroda umí být hodně nebezpečná. Medvědy už jsem zmiňoval, mimochodem už malé děti se na Aljašce učí ve škole, jak reagovat při střetu s medvědem. Je to tam prostě fakt důležité téma. Ale překvapivě to na Aljašce není největší nebezpečí. Tím jsou losy. Jsou velcí, mohou mít klidně 500 kilo, nebojí se lidí a mohou útočit bez varování. Velkým problémem může být také srážka s tímto zvířetem, když jedete autem. Ta nezřídka končí fatálně. Ostatně proto se tam staví kolem silnic megatunely pro losy, což jsou takové speciální migrační koridory a podchody, zkrátka aby ten los měl kudy projít a aby se ta pravděpodobnost střetu zmenšila. A co vás rovněž asi překvapí, tak obávaným je na Aljašce také hmyz, respektive komáři. Hlavně v létě je to tam opravdu obrovský problém. Nejde o to, že by roznášel nějaké závažné nemoci, to ne, ale komáři dokážou pobyt v přírodě značně znepříjemnit. Nejvíce se vyskytují v mokřadech, v lesích a u jezer, kde se líhnou z prohřátých tůní. A jsou velmi agresivní. Navíc na ně prý nefungují naše běžné repelenty, takže nejlepší je prostě chodit v moskytiéře. A rozhodně ještě jedna zásadní věc ovlivňuje život na Aljašce, a to polární den a noc. I o tom si řekneme více.

Podobně jako v jiných severských zemích, i Aljaščané se musí vypořádat s dlouhými obdobími, kdy slunce nezapadá nebo vůbec nevychází. Vezmeme si to tentokrát na konkrétním, i když extrémním příkladu. Aljašské město Utqiagvik, dříve Barrow, je nejsevernější město Spojených států amerických a má asi 5000 obyvatel. Ti se však musí vypořádat jak s polárním dnem, tak nocí. Polární den nastává ve chvíli, kdy slunce za celý den nezapadne. I v noci je tam prostě pořád světlo. V tomto městě tahle situace nastává od května do srpna a konkrétně 84 dní v roce. Naopak polární noc, tedy situace, kdy slunce za celý den nevyjde, nastává asi 66 dní v roce. A asi nemusím ani nějak zvlášť zmiňovat, že tohle hodně ovlivňuje život. Nejenom praktický nebo společenský, ale doslova život z hlediska biologie. Tím nejvýraznějším účinkem je ovlivnění našeho cirkadiánního rytmu. Představovat si to můžete jako takové hodiny, které máme v těle. Když ráno vyjde sluníčko, tak tyhle hodiny zazvoní na poplach, aby se tělo probudilo. A naopak večer, když ubývá světla, tak tyhle hodiny dávají našemu tělu signál, aby se uložilo k spánku. Tak to chodí normálně. Ale když za celý den slunce nevyjde, je to docela problém. Tělo neví, že chcete vstát a něco dělat, a tak je unavené a ospalé. A naopak, když je celý den světlo, tak zase neví, že má jít spát. Samozřejmě, že severské národy se díky různým fíglům naučili, jak tyhle dopady co nejvíce zmírnit. Například, když je polární noc, tedy 24 hodin prakticky tma, tak využívají speciální lampy, jejichž světlo pomáhá tělu se probudit. Takže je to takové malé sluníčko do kapsy. Nebo mají všude nainstalované hutné závěsy, aby si kdykoliv během polárního dne mohli doma vytvořit tmu. I v tomhle je život na Aljašce hodně jiný než u nás v Česku. Samozřejmě zažít polární den nebo noc musí být sranda, ale žít v tom dlouhodobě, to si myslím, že je docela náročné.

Přátelé, pojďme mrknout ještě na nějaké ty zajímavosti o tamnějších zvířatech. Na Aljašce žije třeba sisel pariův, který je absolutním rekordmanem v hibernaci mezi všemi savci. Jenom si představte, že k zimnímu spánku se ukládá až na 8 měsíců. Jak to dokáže? No, má na to takový slušný trik. Zhruba jednou za 2 až 3 týdny se sisel v noře samovolně roztřese, čímž vygeneruje teplo, zahřeje se na normální teplotu a to proto, aby mu, až se probudí, normálně fungoval mozek. Dobrý, ne? Na druhou stranu, prospat 8 měsíců z 12, to by se mi moc nechtělo. Superschopnost má také žába skokan lesní, která se vyskytuje na Aljašce. Konkrétně dokáže přežít zmrznutí. Zní to zvláštně, ale poslouchejte. Když nastane mráz, tak skokanovi lesnímu zmrzne až 65% tělesné vody v těle. Zastaví se mu srdce i dech, ale bez problému to přežije, protože se mu vyplaví hodně glukózy do krve a ta brání poškození buněk. V podstatě se z ní kdykoliv může stát rampouch, což teda vzhledem k drsným podmínkám Aljašky je docela výhoda. A asi bychom neměli zapomenout také na národní symbol Spojených států amerických, na orla bělohlavého, který je na Aljašce skutečně jako doma. Vyskytuje se tam v počtu asi 40 000 zvířat a opravdu si ho nemůžete splést. Má výrazný žlutý zobák, takový zlověstně zakroucený dolů, bílou hlavu a ocas a k tomu tmavé, skoro až černé tělo. Vypadá opravdu majestátně a to hlavně, když letí. Rozpětí křídel totiž dosahuje až 2,4 metru. A co je na orlově bělohlavém krásné, tak že ti to draví ptáci vytváří páry i na desítky let. Takže je stělesněním věrnosti. Samozřejmě bychom mohli probrat celou spoustu dalších zvířat. Vlky, polární lišky, velryby a tak dále, ale to si necháme zase na jindy.

Holky a kluci, já se v rámci našeho putování vždycky snažím vybrat nejrůznější perličky, ale určitě by stálo za to, abychom si udělali i takový více ucelený obrázek o aljašské přírodě. Na Aljašce najdete celkem 8 národních parků, které jsou opravdu velké. Tím největším je Wrangell St. Elias. Pro představu rozlohou je to skoro jako půlka celé České republiky. Dále tam je více než 3 miliony jezer. Nachází se zde také 100 000 ledovců, ačkoliv celkem vtipné je, že oficiálně jich bylo pojmenováno jen asi 600. Slavný je třeba ledovec Matanuska, ke kterému si doslova můžete dojet autem. Dokonce jde o největší silničně přístupný ledovec ve Spojených státech amerických. A obecně je Aljaška z 5% trvale zaledněná, což vzhledem k její velikosti je fakt dost velká plocha. I když to vypadá, že na Aljašce neustále zima, opak je pravdou. Třeba právě teď v srpnu je tam velice příjemně, teploty dosahují i 22 stupňů. Ale samozřejmě v zimě, tak tam je běžně i minus 20, záleží na tom, kde se nacházíte. Dobrou představu o tamnější divokosti přírody je možné si udělat i z celkového počtu obyvatel. Totiž Aljaška má jenom 737 tisíc obyvatel. A vzhledem k tomu, že jde o velkou zemi, příroda tam má opravdu hodně prostoru a tamnější obyvatelé to velice respektují. A neodpustím si ještě jednu zvláštnost. Kvůli tomu, že Aljaška čelí dlouhým polárním dnům a plodiny tak mají hodně světla, daří se tam pěstovat obří zeleninu. Například na Aljašce drží světový rekord za nejtěžší vypěstovanou kapustu, nebo respektive zelí, které vážilo neuvěřitelných 63 kg. No tak, tolik jenom pro takovou obecnější představu, jak vypadá aljašská příroda.

0: Rádio Junior.
1: Přátelé, tak doufám, že jste se zase něco zajímavého dozvěděli. A pokud ještě nemáte dost nových informací nejenom o Aljašce, pusťte si další díly našeho severského putování na webu radiojunior.cz. Spoustu zajímavostí i o jiných zemích pro vás připravili i další moderátoři Rádia Junior, zase trošičku jiným způsobem, tak si to nenechte ujít. Já jsem Petě Ševčík a budu se na vás těšit zase někdy příště, tak se mějte fajn. Ahoj.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

0: Kam sie mich schier rasten gucken, das seh mit der prima Tjappe, Tjappe, Tjappe, Tjappe, Tjappe, Tjappe, Miau.
1: Je, Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
2: To bylo dobré kouzlo tohleto. Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
1: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
1: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
2: Jú, tak to je pecka.
1: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: Tak, já to se stříhám teda.
1: One, two, three, four. Sotva dostal Starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil.

0: Skutečně ve vás se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně, neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím více

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost celková.

soused odešel do práce. Doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda. Má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chovat.

ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví,

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už máme pro vás veselou pohádku o chaloupářském synkovi, který se vydal do světa, aby unikl verbířům. Na své cestě Honza získá kouzelné housle a taky přemůže zákeřného draka. Jak? To se dozvíme v pohádce Český Honza. Scénář a režie Zdeněk Kozák, účinkují Drahomíra Hofmanová, Jaroslav Kuneš, Zdeněk Junák a další. Pohádka byla vyrobena v roce 2002.

všichni před svůj dům. Slyšte, slyšte, všechněm našim lidičkám, chase, strejcům, tetičkám, na vědomost se dává velká, převeliká zpráva, že do kraje zavítali vojanští páni za účelem verbování zdravých a statných junáků, lamželezů a siláků, aby Palaš vzali, s vojskem mašírovali proti těm psům pohanským, Turkům nekřesťanským. Z tohoto titulu vyzývá se jeden každý mládenec, aby nic nemeškal a do hospody spěchal, kde vojanští páni slavné odvody pořádají. Každému zánovní mundur přidělí a z obyčejného chasníka švarného husara rázem udělají.

0: před svůj dům!
1: Dál! Co vy mi nesete?
2: Není to zpráva zrovna k popukání.
1: Stalo se snad, nedej bože, Honzovi něco v robotě.
2: Co by se stalo? Ten je zdravej až moc. Posílá mě sedlák a vzkazuje, že už má dost toho věčního čekání. Buď prej dluh splatíte, nebo dá mocí ouřední zabavit celou vaši chalupu i s přistodůlkem.
1: Jezus, mamko, te, kde bych já nebohá vzala teď nahonem 12 zlatých? Musí mi počkat. Přece by nám střechu nad hlavou...
2: Inu, sedlák je sedlák. A peníze jste si půjčila.
1: Půjčila? Abych si mohla kravičku dostavení pořídit. A taky bych ji poctivě do posledního grošiku splatila. Kdyby bejvala dala nějakej ten kloudnej užitek. Můžu já za to, že mi do 2 neděl uhynula? Pane bože, kam my se teď vetnem? Kam hlavu složím?
2: Věděl bych o něčem. Víte, Aninko, vy jste pořád ještě čupr ženská. Pohledná, fortelná, kulaťoučká jako modranský čbáneček. A když se o posvícení pěkně nastrojíte...
1: Poslechněte, karafiáte. Z vás se stal na starý kolena nějakej lichometník.
2: Vás je pro šedivej život vdovy věčná škoda.
1: Může bejt, ale co naplat? Ty vaše medový řeči mi toho mýho neboštíčka nevzkřísí.
2: To nevzkřísí. Ale jsou tu taky jiný. Živý.
1: Jiný.
2: Aha. Třeba já? Svobodnej? Solidní policajský řemeslo? A tak starej, abych nesvět ženu potěšit, to taky ještě nejsem. Zkrátka a dobře, co budu chodit kolem horký kaše? Aninko, vemte si mě.
1: Báco, toto bouchlo.
2: Do měsíce můžou být ohlášky a na Jakuba můžem klidně spadnout zkazatelně.
1: Člověče, mějte rozum, přeskočilo vám, co by tomu řekli lidi? A co by tomu řekl Honza?
2: Ten váš Honza tady toho už moc neřekne. Přijeli verbíři. Pomašíruje.
1: Do války?
2: Kam jinam?
1: Jezus, manko, te, tohle ještě scházelo. Co budu dělat?
2: Teď
1: co jenom budu dělat?
2: Nastěhujete se ke mně. Kluk dostane palaš. Bůh ví kam, až ho služba zavane.
1: Šahejte na mě, mám z vás husí kůži.
2: No. Proč pak hned tak peprně? Já vám přijdu pomoc.
1: A já vám říkám, že vaši pomoc nepotřebuju.
2: Co chcete teda dělat? Že vám teď sedlák vezme chalupu, na to můžete vzít jet.
1: Poslouchejte, že byste si naposledy přisadil.
2: Co by...
1: Tedy přisadil. A teď pomáháte. Na 100 000krát děkuju za pomoc. A teď vypadněte, nebo vás majznutím pantoflem.
2: Tohleto vy mě, ouřední osobě, budete litovat. Trpce litovat a toho vašeho klacka.
3: Ale, co pak se tu ta ouřední moc tak naparuje, mámo?
2: A vydá, tady ho máme, chasníka. A rostlýho, ramenatýho, po takových je ta největší poptávka.
3: Nezdá se vám, mámo, že nám v té naší chalupce něco tuze zaclání?
2: To se povedlo v naší chalupce. To se povedlo.
1: Řekla jsem vám jasně, abyste šel.
3: Tak pojď, kamaráde, mám tě vyníst nebo půjdeš sám?
2: Budete litovat, oba.
3: Takže vyníst.
2: Necháš toho? Jen počkej, však oni tě přejdou roupy. Rabiáte jeden, rabiáčka.
3: A je to.
1: Honzičku, chlapče zlatý, vem si rovnou kabát, musíš zmizet. Pepsi jsou verbíři.
3: Ale mámo, přece nebudu utíkat jako nějaký strašpitel.
1: Před verbířema? To není žádná ostuda. Jen jdi, ono ti to na škodu nebude. Něco poznáš, leccčemu se přiučíš. Takovej vandr není pro mladýho člověka nikdy k zahození.
0: Tak dobrá, ale jenom na pár dní.
1: Dokavát tu nebude čistý vzduch.

0: mi nad hlavou, třesky, plesky, mračna, blesky. Dobrý odpoledne, babičko.
1: Napodobně, synáčku. Kam pak? Do světa, do světa?
0: Do světa, babičko.
1: Večer už je pomalu na krku. Vyšli pak, kam dneska hlavu složíš?
0: Inu, kam? Nejspíš tamhle pod tu divokou hrušku.
1: A to já bych věděla o něčem šikovnějším. Asi tak 2 hodinky cesty odtud. Ale k tomu je zapotřebí chlapíka, co se jen tak něčeho nezalekne.
0: Jestli jde jenom o tohle, tak bát se, to já se nebojím ničeho. Ani samotného čerta ne.
1: Potom si ten pravej.
0: A o co by jako mělo jít?
1: Omlejn.
0: Omlejn?
1: Strašidelnej.
0: Kdo tam straší?
1: Čert. Teda 2. Jestli máš ale dostatek kuráže a drobet fištrónu pod čepicí, mohl bys ty 2 čerchmanty z mlejna vypakovat a sám se tam usadit.
0: Jako mládek?
1: Jako mlinář. Zdejší lidi by ti za to ještě blahořečili, kdyby nemuseli vozit obilý kraj světa a měli mlejn zasejt pěkně u nosu.
0: A to já se do toho strašidelného klepáče zrovna podívám.
1: To bude nejlepší.
0: Naschledanou, babičko.
1: Šťastný pořízení.

0: I na moutě tady je ale spoušť. Jeden by dočista řekl, že se dostal do nějakého tuze začarovaného zámku. A což teprve zvenčí, vantroky schynilí, kolo se pro samourez ani nepohne a střecha si zrovna koleduje o poctivou doškovou záplatu. To se hned pozná, že tady schází, jak se patří hospodář. No nic, však já to tu dám brzy do pořádku. Jenom, co budou zač ty hejhulové rohatý, co tady provozujou tu neplechu? Tak se mi zdá, že to v tu ránu poznám. Honzo, rozum do hrsti a pěkně do stínu tadyhle zatrá.
1: Ty, Kleofáši, já ti tu čichám, dějakou pečídku, nebo co?
2: Dovi, co čicháš, Mariáši, s tou tvou věčnou rýmou.
1: A bůžu já za to, když je datob v šivým světě porád ziba, jak v řeznickým sklepě. Pak přiletím sem a tady zas celou doc táhne od vody. Ach, Kleofáši, jak by tě se stejská popekle.
3: A mě, ani mi nevzpomínej.
1: To teploučko.
3: Ten klid.
1: Ta pohodička.
3: Vyhřívat se na rozpáleným roštu.
1: Vyválet se v řeřavým uhlí.
3: Zalistit do komína, kde tě hladí měkoučký saze a po celém těle šimrají iskřičky.
1: Skočit si na půl litr vařící sebůli.
3: A to jídlo.
1: Hrdi!
3: Je to pravda.
1: Je. Už to zase cítím, nějakou pečídeku, nebo co?
4: Už zase začínáš.
1: Ale já cítím.
4: Povídám, že tady můžeš cítit tak akorát svůj vlastní pšouk. Kde by se to vzala jaká pečinka?
1: Tady, podívej, Kleofášku, z kapsy ti čouhá detopejr a jakej tuč jde.
4: Pardie kopyto, dáš to sem?
1: Dedám.
4: Ten je můj.
1: Já ho dašel.
4: A já ho ulovil. A upek. Cupak nevidíš, že už je skoro dopečenej?
1: Kleofáši, takže ty jsi ho přede mnou schoval.
4: Dej mi pokoj.
1: Kdybych přilít později, tak bys ho zbaštil sám.
4: Neotravuj.
1: Ani kousek bys kamarádovi nedal.
4: Abys věděl, nedal.
1: Taky dobře. Ale je dobře, mysli. Já mám taky něco schovadýho.
3: Cože to? Jo, housle. No, to si pošmákneš.
1: Jed, počkej, až spustím. To bude tadec.
3: Dost, Mariáši, dost. Přestaň s tím, nebo to bude má smrt.
1: Dostadu kousek detopejra.
3: Mariáši, měj rozum. Když netopejra rozdělíme, oblízne každý pár kostiček a nenajíme se ani jeden.
1: Jak chceš.
3: Ne, dost, Mariášku, prosím tě, dost, nebo se zalknu.
1: Dostadu kousek.
3: Dostaneš.
1: Biskupa?
3: Ne, biskupa ne.
1: Povídám, dostadu biskupa.
3: Dostaneš, Mariášku, dostaneš. Jenom už pro všechny hříchy světa přestaň. Co to máš za prokletí housle?
1: Vyhadloval sebě rádo v lese s nějakou babkou.
3: A to musí každej hned z fleku tancovat?
1: Do, stačí dasadit šbitec a v duchu vyslet na toho, kdo má tancovat.
3: Rome, to by bylo něco na toho draka.
1: Da jakýho draka?
3: Za devaterýma lesama sedmerýma potokama a třema poustevnama je království a tam se nedávno uvelebil drak. Pětihlavej. A tenhle ten drak si vzal do hlavy, teda do hlav, že poobědvá dceru samotného krále.
1: Dovidíš, a ty se tady dohaduješ o detopejra.
3: Král dal vyhlásit, že kdo princeznu vysvobodí z dračích pařátů, toho nemine její jasná ruka a půl království nádavkem. Zatím si na draka ještě nikdo netroufnul, ale s těma zatrachtilejma housličkama.
5: Jo, ty jako bislíš?
3: Utancovat ho? Jo. Není už zrovna nejmladší a nechat ho zatrdlovat pár těch zbrklejších kousků.
5: Počkej! Čichab! Čichab!
3: Zas?
5: Ale čichab! Člověčidu!
3: Člověčinu?
6: Je to pravda.
5: Tfuj, to sebe se lek.
3: Propuje trán ze všech stran. Hrybová koule do tebe prešť. Co tu chceš, ty bílý maso?
6: Udělat tady konečně pořádek.
1: Pakuj se odsud, nebo...
6: Nebo co?
3: Nebo z tebe uděláme fašírku. Na roštu tě upražíme, nad cimprcam prosekáme.
6: Jdi k šípku, moulo. Teď si spolu o něčem vážně promluvíme.
2: My se s tebou vůbec nebudeme.
6: A dohodneme se. Podívejte, mrťafové, mlejn je tu od toho, aby lidem dělal z úrody mouku, a ne aby tu stál jen tak bez užitku a chátral a chátral. A protože vy dva, jak jsem vás tu tak pozoroval, na kloudnou práci asi nešáhnete, budete to vy, kdo se odtud bude pakovat.
2: My, že se... Řekni to ještě jednou.
6: Pakovat? Aha. Pokud vím, čerti byli odjakživa doma v pekle, a tak si myslím, že byste tu mohli přestat zaclánět a vrátit se hezky domů k mamince.
5: Když by to bábe dakázádo, služba je služba.
2: Nebav se s ním.
6: Teď jde jen o to, jestli půjdete po dobrým, nebo vám budu muset drobátku pomoct.
3: Roztrháme, rozsekáme, rozmašírujeme.
6: Takže drobátko pomoct.
5: U všech rohatejch housle, vzal dáb ty housle.
3: Přestaň, hned přestaň, chápe.
6: Až mi něco slíbíte.
2: Neblázni, člověče. S peklem není radnost si zahrávat.
6: Já mám pro strach uděláno.
5: Kleofáši,

0: Pohodička.
1: Jásku, pomašírujete hned teď rovnou cestou do pekla.
0: Do jeje.
1: Co ty, mameluku?
0: Odeb Kleofášku. Řekni, že jo.
2: Tak jo. Teď mi se mým koncem do toho našeho pekla už těšíme.
1: Tak se mi líbíte, prevíti. No tak, co otálíte? Šťastnou cestu.
2: Mariáši, soustřed se. Raz, dva, tři.
1: Krucajdyš, to byl fofr. No nic, Honzo, jde se na kutě. Ráno tě čeká moc choulostivá robota.

0: Tak se mi zdá, že jsem u cíle. Smradu jak v rasovně. A tohleto chrápání sotva pochází od člověka. Hej, hola! Kde jste kdo?
1: Kdo se toho považuje budit mě z mých dračích snů?
0: Poledne pomalu na krku? To se nestydíš ještě vyspávat? Polez ven!
1: Komu týkáš? Komu týkáš, lidské červe?
0: Nejsem žádnej červ, ale Honza. A kdo jsi ty?
1: Já jsem ten hrob.

0: zvaný Šarkán Pětihlav. Kdo se opováží vejít mi do cesty, toho v Turánu schlamstnu jak malinu.
1: I mě?
0: V tomhle tom nedělám výjimku.
1: Jenomže já se jen tak nedám. Co když tě zmůžu?
0: Ty bys mě rozesmál, červe. Za svých 160 let jsem spořádal na 250 princezen, na 80 kněžen, 99 hrabinek, 120 barones a rovných 200 komtes. Kolik rytířů a junáků se pro ně se mnou chtělo pustit do křížku, ale všichni do jednoho skončili na chlupce. Udělali společnost těm krasotinkám mým prostorným teřichu. A ty dopadneš zrovna tak.
1: To se říká, kdo ví jestli.
0: Co si to dovoluješ, ty chcí plino? Tady se bude tancovat, jak já budu pískat.
1: Chyba, jak já budu hrát.
0: Co to je? Nohy mi sami od sebe.
1: To máš za těch 52 princezen.
0: Nech toho, muzikante, nech toho.
1: Za těch 80 kněžen.
0: Muzikante.
1: 99 hrabinek.
0: Já už nemůžu.
1: 120 barones.
0: To mě loupe v kříži.
1: Rovnejch 200 komtesek.
0: Na všechno se ve mně vadí.
1: A za všechny ty mládence, co ty panenky chtěly před tebou zachránit.

0: Je po něm?
1: Úplně. Je. Vy jste?
0: Jasná, krásná a urozená princezna Krasomíra. Kdo jsi ty?
1: Honza.
0: Princ Honza?
1: I kde pak? Obyčejný Honza z chalupy.
0: Cože? Obyčejný z chalupy?
1: Chuděrka malá, omdlela. Je z toho všeho celá zmátožená. No nic, donesu ji domů, však oni si ji tam už dají do pořádku.

0: semináčku, kdo pak to sem pospíchá od dračí skály? Chlapec jako z růže květ a na rukou nese můj tyton do kolenatej, naše princezničku. To abych si přichvátla a honem zvěstovala tu radostnou novinu panu králi. Veličenstvo!
1: Co nese, Madleno, že jsem vtrhla jako do maštale?
0: Vaše veličenstvo, princezna.
1: Co je s ní? Snad jí drak?
0: Už ji nese.
1: Nese? A kdo?
0: Zachránce. Chlapec jako malovanej.
1: No tak rychle, co čučí nemehlo. Přines okamžitě džbán toho nejlahodnějšího vína, ať připijeme udatnému ženichovi. A ještě něco?
2: Dobrý den ve spolek přeju.
3: Co to je?
2: Co jako?
3: Tohle, že má být ten vzácný rytíř?
0: Neříkala jsem rytíř, veličenstvo. Povídala jsem...
3: Pušuj trlo. Co jsi zač?
2: Honza.
4: Z chalupy, tati.
3: Krasomíro, co jsi mi to udělala?
4: Když on mě zachránil.
0: Já dojdu pro to víno.
3: Nikam nechodila. A nebo šla. Musíme přece připít našemu hrdinovi.
4: Tati!
5: Zabav ho tu chvilku, dojdu pro stráž.
0: Co chceš dělat?
5: Vsadit ho tam, kam patří. Do hladomorny. Jsme tu teď beze svědků. Nikdo se nikdy nedoví, kam ten slamotrus zmizel.
0: Na něho jsme krátcí.
5: Kdo? My? Já se svými řády za chrabrost a lstivost v boji, že nestačím na takového hňupa zahnojeného.
0: Dokud má housle, tak nestačíš.
5: Housle?
0: Jak si myslíš, že zmohl toho draka? Holýma rukama? Začal hrát na ty své kouzelné skřipky a draka utancoval k smrti.
5: Ale to je úžasné. Dovedeš si představit, jak by se s těmihle houslemi vedla válka? Stačilo by postavit se na kopec a celé nepřátelské vojsko jednoduše roztancovat.
0: Jenže zatím visí housle u pasu tamtomu. No a ten je jenom tak nevydá.
5: Tak se na to musí jinak.
2: Odpustějí vašnostové, ale co je šeptem, to je čertem.
1: A co se neposadíš, mládenče, neuděláš si pohodlí?
2: Děkuju.
1: Ty housle si neodložíš? Nepřekážejí ti?
2: I ne. Děkuju za optání.
0: Prosím, tady je to víno.
1: Může jít, Madleno.
0: Ale já bych...
1: Šla.
0: Jak vaše veličenstvo poroučí.
1: A ty, Krasomírko, mi podej poháry.
5: A taky tu lahvičku s tím práškem.
1: Tak, tenhle pohár bude pro hosta.
2: Ať slouží.
1: Na chrabro jeho hrst naš.

0: dřív jak zítra ráno.
1: Tady máš ty housle.
0: Housle, housličky moje, s vámi já ovládnu celý svět.

0: Propětran do čepice? Kde to jsem? V jaký díře jsem se to octnul? Dveře železem kovaný, na okýnku mříže na dva palce tlustý. Na mou těkutě, teď ona to bude nakonec nějaká šatlava. Že by mě ten král s tou jeho napudrovanou majolenkou... A kde jsou housle? Že by kvůli nim? Že by se ke mně proto tak úlisně měli, aby se zmocnili těch skřipek? Ne, žádnej tvor na světě nemůže být tak nevděčnej. Vždyť jsem tu cácorku zachránil od jistý smrti. No jo, co bych tu ale jináč dělal? O lidská proradnosti. Na čerty jsem vyzrál, s drakem jsem si věděl rady, ale na falešný lidi jsem holt krátkej.
1: Haló, pane Honzo, jste tam?
0: Kůry nebeský, já z toho všeho už asi dočista sfamfrnil, teď já slyším...
1: Pane Honzo, slyšíte?
0: Jako by to volal někdo spod podlahy. Ibaže slyším...
1: Tak mi pomozte s tou dlaždicí.
0: I pěkně vítám, panenko.
2: Seberte se a honem odsud. Chodba ústí v bučině pod hradem.
0: Proč tak nakváp? Sotva dostanu návštěvu a tak pěknou a ouhlednou návštěvu už mám vzít nohy na ramena.
2: Pan král vás tu jinak umoří hladem. Z tohohle žaláře se na světlo boží nikdo nikdy živ nedostal.
0: Pokud ho nepřišla vysvobodit jedna hezká modrooká panenka, která zná od žalářů tajný chodby.
2: Tatínek byl zedník a stavěl tohle vězení. Udělal si přitom ten východ. Člověk nikdy neví, kdy se může dostat za mříže, říkal.
0: Znal asi dobře věrolomnost svýho krále. Když jsme u toho, co pak dělá pan král s mýma housličkama?
2: Chystá se do války proti sousednímu králi.
0: Ale tomu nesmíme dovolit. Musíme honem něco udělat.
2: Vy se teď musíte zachránit.
0: Musím zachránit všechny. I tyhle ty pomněnkový kukadla.
2: Slibte mi, že teď hned odejdete.
0: Jak teď můžu odejít?
2: Jděte! Já mám o vás strach.
0: Tak dobrá. Ale jenom do té doby, než přijdu na to, jak na krále vyzrát. Pak se vrátím.
2: S bohem!
0: Na brzkou shledanou. Jak pak ti vlastně říkají, panenko?
2: Madlenka.
0: Tak na shledanou, Madlenko.

0: A podívejme se, třešeň srdcovka. A třešní má jen o lito. To si, Honzo, pošmákneš v tom parnu. Ty ale jsou.
1: Dobrou chuť, synku.
0: Je? Dobrý den, babičko.
1: Jak pak se vede?
0: Ani se neptejte.
1: Byl jsi v tom mlejně?
0: I byl.
1: A čerchmanti tě doběhli.
0: Ale kdepak, ty už se v tom klepáči neukážou.
1: Tak co se kavoníš?
0: Když já těm otrapům rohatým vzal takový kouzelný housličky.
1: To jsi dobře udělal. Kdo ví, jaký alotria by s něma po světě tropili.
0: Utancoval jsem k smrti pětihlavýho draka.
1: Dobře.
0: Vysvobodil jsem z jeho spáru jednu princeznu.
1: Ještě líp.
0: A měl jsem ji dostat za ženu.
1: A proto se mračíš?
0: Místo toho mě pan král dal vsadit do hladomorny.
1: Ika kraholte. Ale jak vidím, utekl jsi.
0: Jenže mu tam zůstaly ty skřipky.
1: Ať si, k čemu by ti byly?
0: Ale v rukách toho krvelačního krále.
1: Už to mám, už vím, co tě trápí. Ty si zoufáš kvůli tomu svýmu dlouhatanskýmu nosu.
0: Nosu? Pro pětran do čepice? Co to? Ty ti mě narostl nos jako jelito. Tak tohle mi ještě scházelo. Co pak se před ní můžu ukázat s takovým klofákem?
1: Neboj, máma tě bude mít ráda, kdyby ti třeba z kozlí rohy narostly.
0: Jak já teď za ní můžu přijít a říct jí...
1: Co pak?
0: Víte, babičko, tam v tom království je jedna modrooká.
1: A ty ji máš rád.
0: No.
1: Tak no. A vypij to do dna. A pak se podívej tamhle do studánky.
0: Babičko? Babičko, moje zlatá, nos je fuč. Jak se mi to ale mohlo stát?
1: To po těch třešních. Jsou očarovaný.
0: Hrome, to by bylo něco na toho krále.
1: Tak se nedej zdržovat. A trhej, trhej.

0: Kupte třešně, třešně srdcovky, sladový, medový, žádnej nejed takový.
1: Ukáž? Co stojí?
0: Tenhle ten košík? Rovný 2 zlatý.
1: Cože? 2 zlaté za pár třešní?
0: Však si taky dají do trumpety jemnost, slečinko. Kdo okusí tyhle třešně, ten na ně do smrti smrťoucí nezapomene.
1: Dej je sem.
0: Tady jsou.
2: Kdo je to, Krasomírko? Poslouchej, nejsi ty špion sousedního krále?
0: Ale kde? Prodávám třešně, sladový, medový, žádnej nejed takový.
2: Jak vidět, prodal si, seber si tedy své saky paky a neokouněj mi tu pod okny.
0: Jak si vaše veličenstvo ráčí přát? A ochutnají, ty třešně jsou tu ze vzácný sorty. Jen co je pravda.
2: Věří, Madleno, šla a zapla mi vzadu tu přesku.
3: Jak poroučíte, veliče... Ježíšku na křížku, veličenstvo.
1: Nejdřív mi podá ten hřeben.
3: Jejde, Nánku, jasnosti, co vám to...
2: Já spěchám.
1: Já taky.
2: Ale já spěchám do boje, Krasomírko, pochop, že... Proboha, dcero, jak to vypadáš?
1: Tati... Co to máš?
2: Co se ti to stalo?
1: Co ti to narostlo?
2: Takový...
1: Směšný nos. Cože?
2: Zrcadlo.
1: Co to mám?
2: Co se mi to stalo?
1: Co mi to narostlo?
2: Takový...
1: Směšný.
0: A zasloužený.
3: Jemináčku, Honza.
1: Honza? Jak to, že není?
2: Co tu děláš?
0: Pořádek. A taky prodávám třešně.
1: Ten kupec v té kápi?
2: Ty třešně?
1: Ten nos?
2: Dám tě okamžitě katovi! Stráže, stráže!
0: Klid, pane králi, klid! Než zavoláte ty vaše stráže, měl byste vědět, že já jedinej vás můžu zbavit té parády.
2: Ať sem jdou okamžitě stráže!
1: Počkej! Jestli je to tak, jak říká, dáš ho popravit a co potom?
2: Ano, popravit.
1: Kdo by si mě vzal s takovou okurkou?
2: Ale nejdřív ho dám pěkně zmučit.
1: A co ty? Nebo si myslíš, že tě bude brát vážně jediný voják z tvého vojska? Nosatý vojevůdce.
2: Nosatý? Dobrá. Když nás zbavíš těch nosů, nedám tě zmučit.
0: Já chci víc.
2: No dobře, nechám tě tedy odejít bez trestu.
0: Já chci víc.
2: Víc? Co můžeš ještě chtít?
0: Svý housličky.
2: Ty, křupane, jeden zahnojená!
0: Nosatý vojevůdče.
4: Tady jsou.
0: A tady meducínka. Jedna flaštička a...
1: Dej sem!
3: Je pryč. Dívejte se, už je zase takový, jako býval.
2: Dej sem, proklatý nos, kvůli němu. S těmi houslemi bych se byl stal pánem světa.
3: Co jsi mohl dělat?
0: Mohl. Donutit mě s pomocí těch skřipek, abych vám vydal ty flaštičky.
2: Ty, já tě!
0: A máte po meducínce. A já jinou nemám. Musíte zůstat tak. Aspoň vás už nikdy nenapadne vymýšlet války. A my půjdeme, Madlenko, k naší mámě. Domů.

0: Dejte sem kus žvance, duše zatrachtilí.
1: Jemináčku.
2: Ale, to jsou k nám hosti.
0: I pro krvavý koleno. Vždyť je to ten Vandrák.
2: No to jsou mi pěkný věci, hasačerti. Neslíbili jste mi náhodou, že pomašírujete rovnou cestou do pekla? A na dobro?
3: Když oni nás tam nechtějí.
0: Vyšoupli nás šupito presto zpátky na svět. Prej, máte svou přidělenou živnost, strašidelný mlejn, tak si ji, jak se patří, hleďte a sekejte dobrotu.
2: A takhle vy sekáte dobrotu? Přepadávat poctiví lidi jako nějaký arcimordýři.
3: Když by bábe hrozitánský hlad.
0: Vandráku, buď ty dobroty a dej nám něco k snědku.
2: Což, o daní by nebylo, ale když my k snědku nemáme sebou lautr nic. Máte to marný, kostohryzové, budete si muset obstarat jídlo sami.
3: Sami?
2: A poctivě.
0: Jak? Poctivě.
2: Jít k někomu do služby a na živobytí si vydělat.
0: Kdo by nás vzal do služby? Čerty,
3: teď by se nás lidi báli.
2: Tak víte vy co, bambulové? Já vás vezmu jako chasu zpátky do mlejna. Ale to vám povídám, žádný ulejvání. Nebo popadnu čarodějný housličky?
4: Nepopadneš, synku, nepopadneš. Ty housličky jsou totiž moje. Svou službu vykonali, teď poputujou zase na hřebík nad Almárku v mý chaloupce.
2: Tady je máte, babičko.
4: Dám vám za ně tuhle ošatku kouzelnýho bejlí, co zažehnává všechny neduhy.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkujeme.
2: A teď hajdy za mámou. Naschledanou, babičko. A vy pojďte, čerchmanti!
5: Teta, prosím vás, debděla byste taky něco datu bojí rýbu?
4: To víš, že měla. Tenhle kořínek sroupej na posezení a uvidíš, jak se ti uleví.
5: To je dobrý, to je trb

0: maso, meleho na misu, misa se má, juchajda a holadria je porímně, už je ze mě zasejc normální čert, teda mlinářskej.
1: Co tady chcete?
2: Čekám tu na vás.
1: Co chcete?
2: Přišel jsem vlastně z moci ouřední. Sedlák vám vzkazuje, abyste šla. Dluh jste nezaplatila. Chalupa je od téhle chvíle jeho.
1: Jezus, manko, a kam mám jít?
3: Celou dobu o ničem jiným nemluvím. Aninko, mějte rozum.
1: Na starý kolena škemrat u cizích o noclech. Oždibec chleba.
2: Samotná ženská nemá v tom slzavým údolí pražádnýho zastání.
3: A ten váš kolohnát, kdo ví, kde vzal ve světě za svý? Podejte mi ruku. Nemáte na vybranou?
1: Ne, ani za zlatý telene. Musela bych před sebou plivnout, kdybych vzala za vděk tím, co se mi z duše protiví, jenom abych seděla na měkým. Však oni jsou ve vsi ještě dobrý lidi, který se neobrátěj k chudý vdově zády. A hon zažije, abyste věděl.
4: I to by bylo, aby ne.
1: Horzo, Honzíčku chlapče zlatej.
2: Hele ho, lumpa, s holkou se tahá, místo aby mašíroval na Turka.
4: Co tu zase chce ta nádhera, mámo?
2: Dělej si, šprťouchlata, dělej. On tě přejde humor. Verbíři jsou ještě v sousední vsi. Stačí, abych se zmínil? A to by v tom byl čert.
4: Jen ty moc čerty nevolej, aby tě nevzali za slovo.
3: Nevyhrožuj, já mám pro strach uděláno.
4: Uvidíme. Hej, vy dva, nestyďte se a pojďte sem dovnitř.
5: Dobrý den.
4: A teď ukažte, co umíte.
5: Mariášku, raz, dva, tři, teď.
1: Ratata, ratata.
5: Roztrhnutý kaťkata.
1: Koriandr.
5: Šelvandr.
1: Rozšlápnul tam.
5: Cukrkandr.
1: Brr a brr.
5: Udry, mudry.
1: Perpentikl, všecko ven.
6: Líčky, kde jste ho? Pomoc, čerti jsou mi vpadá.
1: Je pryč.
5: Nezbyl po něm ani šust.
1: Honzo, to jsou snad opravdovský
4: čerti. V pekle je nechtěli, tak jsme je vzali sebou. A tohle je moje nevěsta, mámo.
7: Já jsem Madlenka.
1: A moje děvečko drahá, tak ty a Honzík.
7: Mm-hmm.
1: No to je mi nadělení. Taková návštěva a vystavení jak u snědenýho krámu.
7: Nedělejte si starosti.
1: Tak se alespoň u nás posaďte. Vlastně, Honzo, Honzíčku, naše chalupa už není naše.
4: Jak tomu mám rozumět?
1: Sedlák nám ji zabavil na zaplacení dluhu za krabičku.
4: Když zabavil, tak zabavil. Aspoň tu nezůstaneme nikomu nic dlužný.
1: Kam se ale všichni podějeme?
4: Přestaňte plakat, mámo, a jděte honem zbalit do rance těch pár švestek, ať jsme brzo doma.
1: Doma?
4: Budeme teď doma v jednom mlejně.
1: Chlapče nebohá, kde by jsme my chudáci vzali mlejn?
4: Byl to mlejn strašidelnej. Osvobodil jsem ho, tady od těch moulů.
1: Jezus, mankote.
7: Pojďte, paň maminko, pomůžu vám.
4: A vy, čerchmanti, pomůžete mně. Naložíme na trakač nějaký to hrampádí a hajdy do mlejna. Bez toho už šilháte hlady.
1: Cestou pozbíráme pár hub a já vám udělám plotňák polívky. Juchajda!
4: Tak, do díla.
5: A zaspíváme si k tomu nějakou odporlaj.
1: Ať nám jde práce hezky od ruky.

0: Ahoj, kluci, ahoj, holky, vítejte u dnešní pohádkové školky. To jsem to zarýmoval, viď?
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, dávejte pozor. Mám tady vytahovačku, žvejkačku.
0: Co prosím?
1: Tak já říkám tomu, kdo se vytahuje tak jako ty. Vytahovačka, žvejkačka.
0: Já se nevytahuji.
1: Ne, a co to teda bylo? Já jsem tak skvělý ušoun, že uhádnu úplně každou hádanku, kterou si na mě ve školce vymyslíš.
0: No to jsem sice řekl, ale to jsem se nevytahoval. Uvidíš, uvidíš. Tak jo, dej mi hádanku. Jakoukoliv, klidně i těžkou.
1: Dobře, ale co když ji neuhádneš?
0: Uhádnu.
1: Ale co když ne?
0: Jo, tak přemýšlím, přemýšlím. Už vím, pamatuješ, jak jsi říkala, že by ses přála, aby tě někdo nosil na rukou?
1: No jasně, že si to pamatuju.
0: No tak dobře, jestli neuhodnu tvoji hádanku, tak tě budu celý den nosit na rukou.
1: Jo, haha, tak to beru. A když uhádneš, vezmu tě na výlet do Nového Strašecí, kam se už tak dlouho těšíš.
0: No to jo, tak jsem s tou těžkou hádankou. Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, teď dostanete společně s Ušounem strašně těžkou hádanku.
0: To tu je liška, i když to už jsme měli. Ne, ne, ne, ne, ne, tak to je vlk.
1: Ne, ne, ne, vlk to není.
0: Tak pes, co má kašel?
1: Samá voda.
0: Tak nějaká opice, orangutan?
1: Samá voda.
0: Šimpanz?
1: Samá voda, Ušoune, a poslední pokus.
0: Tak já zkusím, jestli to přece jen není ta liška.
1: Není, Ušoune, je to lachtan. A kdybys dobře poslouchal, tak některé holky a kluci volali lachtana správně. Takhle lachtá lachtan.
0: Jo, tak já jsem poprvé neuhádl, no to jsem teda nečekal.
1: Víte co, holky a kluci, než se Ušoun vzpamatuje a namasíruje si svaly, aby mě mohl nosit na rukou, dáme si písničku.

0: Tak co, Ušoune, jsi připravený? Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde se někdo moc vytahoval.
1: No trošku jsem se vytahoval, no.
0: Trošku?
1: No tak jo, řekl jsem, že jsem nejlepší a že uhodnu úplně každou hádanku, ale neuhodl jsem tvou dnešní strašně, ale strašlivácky těžkou zvukovou hádanku.
0: A teď mě budeš celý den nosit na rukou. Pozor, princezna Jana nastupuje.
1: Tak, pozor, sice se to myslí jako, ale já už tě držím.
0: Pozor, Ušoune, drž mě.
1: Vajs. No promiň, Jani, to se mi nějak nepovedlo.
2: Jau, no Ušoune, ty mě vůbec neuneseš. Vždyť ty máš sílu jako muška.
1: No vidíš, a já jsem si tak věřil. Ojojoj.
0: Ale Ušoune, neklesej na mysli. Když se budeš snažit, tak mě brzy uneseš. Stačí jenom nabrat sílu.
1: Já už to mám. V jedné mé oblíbené písničce se zpívá, že sílu dodává ořech v medu. Jo, tak já to jdu zkusit.
0: Dobře, a já nám tu písničku Ořech v medu jdu pustit. To je bezva nápad.
1: Jo, to je.
3: Když

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde si Ušoun nacpává pupík výbornými ořechy v medu, aby měl pořádnou sílu a mohl mě nosit na rukou.
1: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, ořechy v medu jsou moc dobré a teď zjistíme, jestli fungují. Jani, nastup si.
0: Ty, Ušoune, jsi si jistý? Já nemyslím, že to bude fungovat takhle hned.
1: Jani, neváhej, cítím se jako silák.
0: No, dobře, když myslíš, tak já to zkusím. Jau!
1: Jo, promiň, Jani, já to nechápu.
0: Já ti říkala, že nevím, jestli to bude fungovat takhle hned a jestli vůbec.
1: No to není možné, aby se mi to nepovedlo.
0: Přesně tak, Ušoun se nevzdává, to se mi moc líbí.
1: Díky, ale jak získat sílu? No jak tu sílu získat? Hele, Jani, nepamatuješ toho námořníka, co něco snědl a hned mu vyrostly svaly? Počkej, jak se jmenoval?
0: To byl přece Pepek námořník.
1: Jo.
0: Kreslená postavička, kterou dobře znají i vaše babičky, holky a kluci.
1: A ten si vždycky dal zelí a úplně ve stejnou chvíli mu vyrostly svaly.
0: Ne, to nebylo zelí, Ušoune, ale jsi blízko. Byl to špenát, zelený a zdravý.
1: Jo, špenát, no mňam.
0: Ušoune, což tak hledáci špenát?
1: Ano, prosím, dvojitou porci, prosím, děkuji.
0: A špenátovou písničku?
1: No to taky, velice rád.
0: Tady je.

0: Mňam, mňam, já mám špenát moc rád.
1: To jsem ráda, že ti chutná, Ušoune, ale svaly ti nerostou tak rychle jako Pepkovi.
0: To už vím, musím dlouho a pravidelně zdravě jíst a k tomu taky cvičit, abych měl sílu, viď?
1: Přesně tak.
0: Tak jdeme hned na cvičení.
1: Proč ne?
0: Ušounovo cvičení.
1: Tak, abychom si posílili nohy, uděláme si nějaké dřepy.
0: 10 dřepů.
1: Tak, holky a kluci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Paráda, Ušoune. Super, holky a kluci. Dřepy vám jdou vážně skvěle. A teď trošku posílíme i ruce.
0: Najděte si třeba nějaký malý míček nebo jinou hračku.
1: Třeba plyšáka nebo klidně gumovou kačenku.
0: Vezměte si tu hračku do ruky a ruku natáhněte do strany.
1: Tak, a teď natáhnutou ruku s hračkou položte na stehínko a nataženou ruku zvedejte nahoru.
0: A zase dolů a nahoru a dolů a nahoru a ještě jednou a ještě a ještě.
1: Tak, a teď si hračku předejte do druhé ruky a zase ji nataženou zvedáme.
0: A zase s ní jdeme dolů a zase nahoru a dolů, nahoru a dolů, tak a ještě jednou a ještě a máme hotovo.
1: Perfektně jsem si zacvičila.
0: Já taky, už úplně cítím, jak mi ty svaly rostou.
1: Za chvíli už ty tvoje svaly uvidím, to je jasné.
0: No a zatím si pustíme pohádku, jo?
1: Jo.
0: Ušounova pohádka.

0: Každý den, když se nad rybníkem smráklo, vylezl si vodník Čepeček na vrbu. Ta vrba byla dutá a Čepeček v ní měl schované housličky. Naladil je, aby strunka dobře zněla k strunce, a pak hrál. Hrál měsíci, aby se mu spokojeně svítilo, hrál rusalkám, aby jim šel dobře tanec, a vyhrával taky vodě, aby pořádně plynula mezi břehy a neškodila.
1: Vy mé milé housličky, vy jste mi jen pro radost.
0: Takhle si vodník Čepeček každý večer své housličky pochvaloval. Jenže nevěděl, že se jejich hlas nese až k domu, kde bydlel hrabě s hraběnkou.
2: Ale hrabě, musíte na ty housle vrzat zrovna teď, když poslouchá muziku, co se k nám nese až od rybníka.
3: Snad se vám, hraběnko, má muzika nelíbí.
2: Uši by mi to utrhlo, kdybych si je nedržela.
3: Tak pěknou muziku jako já nesvede ani císař.
2: Jestli hned nepřestanete, hrabě, vzkážu císaři, co o něm říkáte. Teď bych si ráda poslechla tu muziku od rybníka. Co je zas, hrabě?
3: Napadlo mě, proč je to tak a ne jinak. Kdybych měl ty housle, co má ten u rybníka, taky bych dokázal hrát zrovna nebesky. Mít ty housle, to bych vám pak, hraběnko, ukázal.
2: A tohle má být hraběcí řeč? Mluvíte jako žebrák. Dojděte k rybníku a poručte mu, ať vám ty housle dá. A pak mi zahrajete.
0: A tak se hrabě hned druhý den oblékl do nejlepšího, do ruky vzal pro větší úctu tenkou hůlku a vypravil se k rybníku. Stoupil si na hráz a díval se, kde by našel toho muzikanta s houslemi. A nikde nikdo.
3: Sapresty!
1: Ty tam, nešvihej tou hůlkou, syčí to jako užovka a žáby se bojí.
3: A kdo mi to poroučí? Kdo mi poroučí, že nesmím plašit své žáby ve svém rybníce?
1: Tak ty jsi vodník?
3: Co? Hrabě jsem!
1: A že poroučíš žábám, to obyčejně vodníci.
3: A kdo vlastně jsi ty?
1: Já jsem vodník, co poroučí vodě a všemu tady v rybníce.
3: Rybník je panský a všemu v něm rozkazuju já.
1: Tak poruč žábám, aby zakuňkali.
3: Všecky žáby v rybníce, ať na mé rozkázání zaspívají brakeke.
1: Na takový hlas nic nedají, třeba by byl hraběcí. Kuňk, kuňk, kvak, kvak, box, žabičky, dušičky, ozvěte se.
3: Uši by mi to utrhlo, ty už nechci s žábama nic mít. Ty, vždyť já přišel kvůli něčemu docela jinému. Hrává tu u rybníka jeden na housle. Neznáš ho?
1: A co bych neznal? Jsem to já.
3: Tak mi ty housle dej. A ať nečekám.
1: To si pan hrabě počká. Ty housličky nesmí dát vodník z ruky. Ani vrznout si na ně nesmí nikdo cizí. To by se pak děli věci.
3: Už ve mně vyschla trpělivost. Dej je sem, nebo tě přetáhnu hůlkou.
1: Ať to pan hrabě zkusí. To by se pak za mnou musel obtěžovat do rybníka. A housličky jsou taky dobře schované.
0: Když to Čepeček řekl, potopil se až ke dnu. Hrabě chvíli ve zlosti čekal, jestli čepeček nevypluje. Ale vodníci jsou jako ryby. Pod vodou mají nejdelší dech. Hrabě se švihl hůlkou po lítku a vrátil se s prázdnou domů.
2: No, že jdete, hrabě. Už málem 3 hodiny čekám, až přijdete s houslemi a zahrajete mi trochu muziky.
3: A kdybyste, hraběnko, čekala 4 hodiny, muziky se nedočkáte.
2: Ale?
3: Ten, co hraje u rybníka na housle, je vodník.
2: A kdyby třeba všech vodníků principál, proč pak jste mu neporučil, aby vám dal housle?
3: Vždyť já poručil.
2: Hůlkou jste měl švihnout.
3: Vždyť já švihl. A jestli, hraběnko, neznáte lepší radu, nikdy vám na ty housle nezahraju.
2: Na všecko se najde rada. Na čerta i na vodníka. Když se ale nesejde dost Filipa v hraběcí hlavě, musím ho hledat jinde. Podejte mi, hrabě, tu nejtlustší knihu z knihovny.
3: Už jsem tak dost utrmácený od rybníka.
2: No, podám si ji sama, no. Proti čertům, proti jezinkám, proti ohniváčům, proti vodníkovi. Ha. Na vodníka vyzraje každý, kdo o něm ví, že je tůze zvědavý. Na vodníka vyzraje každý, kdo o něm ví, že je tůze zvědavý. Hm. A víc tu není ani slovíčko.
3: To je mi ale pěkná rada, nerada.
2: Na vodu asi vodník zvědavý nebude. A přece je v té knize pro chytrého rada. Už jako bych měla toho hastrmánka v hrsti. Hrabě, pošlete do sklepa pro láhev vína.
0: Přinesli láhev vína a hraběnka počkala, až bylo málem na večer. Potom řekla hraběti, aby láhev otevřel. Víno se rozvonilo kolem, hraběnka popadla do jedné ruky láhev, druhou postrčila hraběte a že se vypraví k rybníku. Došli tam asi v ten čas, kdy vodník Čepeček hrával na housličky.
3: Sapristy!
2: Chcete toho hastrmánka vyplašit? Hrabě, máte vůbec rozum?
3: Docela jsem si ho tou ranou o vrbu vyrazil z hlavy. No,
2: stačí ten můj. Bude ho dost pro oba. A teď dávejte pozor, hrabě. Položím láhev s vínem pod vrbu. A vy se, hrabě, schovejte za keř. A já za ten druhý.
3: A co dál?
2: Pšš, tiše. Už leze na vrbu.
1: Nejdřív ti, měsíčku, posílám pozdravení. A teď ti zahraju pro spokojené svícení.
2: A co dál, tiše? Bude to, hrabě, líp bez vašeho rozumu.
1: A teď vám, ruselky na lukách, pro veselé tancování.
2: A co dál? Tiše, všecko bude, jak jsem to nachystala.
1: A do třetice hraju vodo pro tebe, abys pořádně tekla a neško... Něco tu voní. Něco tu moc divně voní. Něco tu... Tuhle z té láhve jde ta vůně. Je v ní voda a není v ní voda. Voda spíš vždycky čichne po žabinci a tohle aspoň doušek ochutnám. No, je to ale dobroučké.
2: A teď, hrabě, rovnou povadněte ty housle.
3: Mám je, hastrmanku, držím je a nedám.
1: Co se to tu popletlo? Nech ty housle, pust je, nebo...
2: Moc bys toho hastrmánku nedokázal. Když se vodník napije vína, ztratí všechno moc.
1: Co jen se to tu popletlo? Nechte ty housličky.
3: A ty si, hastrmánku, pil to nejsilnější. Skočíte si, hraběnko, taneček.
2: Ráda. po francouzsku?
1: Jestli ještě jednou pohledíš ty housličky smyčcem, stane se neštěstí.
3: Leda, že by tu hraběnka klopítla o křemínek. Hopla, hraběnko. Hopla.
0: To ty vodnické housličky zavolali všecku vodu z rybníka a nikdo nad ní neměl moc. Voda popadla hraběnku s hrabětem a přes luka s nimi a vyplavila je až u samého hraběcího domu. Hrabě a hraběnka pak 2 roky neuschly a 3 roky byly pro smích.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které nabírám sílu, abych mohl svou kamarádku Janu nosit na rukou.
0: Protože?
1: No, protože si to zaslouží.
0: Přesně tak. A taky se Ušoun vytahoval, že uhádne každou hádanku a to snad nedokáže nikdo.
1: No, to máš teda pravdu, ale Jani, hele, mám nápad.
0: Poslouchám.
1: No, dokud nemám sílu, abych tě nosil na rukou, můžu ti splnit jiné přání?
0: Tak to já bych si zaspívala. Znáš mě dobře, Ušoune, to je pravda. Tak jdeme na to?
1: Jasně, zaspíváme si mou oblíbenou písničku Kočka leze dírou.
0: Dobře, to je i moje oblíbená.
1: Ušounovo zpívání.

0: kluci, posloucháte moji, tedy Úšou, novou pohádkovou školku?
1: Kde jsem právě dostala svou písničkovou odměnu.
0: Ale neboj, Jani, na rukou tě budu nosit, až zesílím, jak jsem slíbil, ale nestihnu to určitě do konce dnešní školky. Dnešní pohádková školka bude totiž už pomalu končit, ajajaj.
1: Ale protože zítra se ve školce potkáme zase, tak nám nevadí se rozloučit.
0: A kdybyste ale náhodou měli čas a chuť, tak nám namalujte nějakého siláka nebo silačku.
1: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou přesně vědět, co mají udělat, jo? Jo? A někomu z vás potom pošleme odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A když budete zdravě jíst a cvičit, určitě budete mít i sílu.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová a dneska vám písničku, která se jmenuje

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
1: Ahoj a krásné prázdninové odpoledne přejeme. A my je máme, protože jsme mezi námi zvířaty. Já osobně mám prázdniny spojené s krmítkem a dalekohledem a ptactvem a ptačími encyklopediemi. Přiznám se, že pořád trošku plavu v síkorkách, uhelníček a babka, no a oni neposedí a neposedí, aby si je člověk pořádně prohlídnul, že jo? Tak jsem moc ráda, že tu mám dnes hosta, který by to určitě nepopletl. Je to ornitolog záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy pan Jaroslav Kubíček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Kubíčku, měl byste nějakou takovou pomůcku, jak poznat babku od uhelníčka?
2: Ano, tak síkora babka, ta spíš by se mohla zaměnit se síkorou lužní, jo, kterou jsou si podobný a poznají se prakticky po hlase nebo při odchytu se dají poznat podle různých detailů. Ale síkora uhelníček je na rozdíl od síkory babky jinačí, že je jinak zbarvená. Spíš se podobá trošku té síkoře koňadře tou kresbou na té hlavě a je taková menší, ale jako s babkou nebude problém.
1: Byste si ji vy nesplet, že jo? Já jo. Ale musím se jako zase bránit trošku tím, že u nás ty síkory lužní moc nevidíme. Že ta je tam asi vzácná v jižních Čechách.
2: Ako oni ty síkory lužní, oni se zdržují hlavně v jehličnatých lesích a strašně podobná právě té babce. Jako s tou se dá velice dobře v přírodě jen tak při pozorování splést, pokud se zrovna jako neozve.
1: Takže je možný, že máme síkory lužní, akorát já jim říkám babky. No, vy jste milovník ptáctva už od dětství?
2: Já jsem se začal o ptactvo zajímat ve 12 letech. Přírodu jsem měl rád od malička, to mě vedl vlastně můj otec. A ve 12 letech jsem se začal zajímat, upoutalo mě, když jsem viděl na sídlišti, jak loví poštolka, tak jsem se začal zajímat o dravý ptactvo, kterým jsem se věnoval dlouhý léta. A postupem času jsem se začal věnovat všem druhům u nás žijících.
1: Já myslím, že ptáky si člověk zamiluje velice snadno, protože už to vlastně jde jenom, když se koukneme z okna.
2: Ano.
1: Nemusíme nikam chodit, podíváme se z okna. Takže já vás, milí junioři, zvu, uděláme si takovou krásnou ptačí hodinku a nejsme v tom sami. Mezi námi zvířaty jsme tým. Dnes náš host, ornitolog Jaroslav Kubíček, Daniela Vodrášková produkce, Valerie Racmanová technická spolupráce, David Janečka písničky a hezkou hodinku s námi přeje Veronika Hajková, zvířecí agentka Rádia Junior.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, pořad, který vás zavede do přírody, a dnes je to mezi ptactvo. Mým hostem je pan Jaroslav Kubíček, ornitolog záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy. No a já bych byla ráda, kdyby nám trošku o sobě taky něco řekl, než začneme mluvit o těch ptáčcích, protože ono je to zajímavé, jak se člověk dostane vlastně k takové práci, jaká je ta jeho cesta, jestli už to bylo... Vy jste říkal trošičku, že už od dětství, ale jaká byla vaše cesta do záchranné stanice?
1: Ve volném čase kroužkuju ptáky a pro podnik jsem dělal ukázky kroužkování a na základě tohohle mě nabídli, když přebírali záchrannou stanici v Praze, tak mě nabídli místo, že bych tam mohl být zaměstnancem.
0: Aha, vlastně se to stalo z koníčka zaměstnáním.
1: Dalo by se to tak říct.
0: My bychom si asi měli říct i něco o té pražské záchranné stanici. Co vlastně si máme představit, že se tam děje? Co obnáší práce v ní?
1: Tak práce záchranné stanici obnáší péči o ty handicapované živočichy, ať už se jedná mláďata nebo zranění ptáci a samozřejmě i jiný živočichové. Když někdo najde někde nějakého zraněného živočicha nebo vypadlý mládě, tak zavolá na tu naši linku a po dohodě někdy je třeba samozřejmě pro to zvíře dojet, někdy ho přiveze přímo ten nálezce, anebo jsou samozřejmě taky případy, že ten živočich ani moc nepotřebuje. Jo? Bývá to například třeba lidé najdou někde malýho zajíčka nebo mládě kosa, který už někde ho psá, jako, ale nelítá ještě a lidi si myslí, že je na tom špatně, že nemůže lítat, ale to u těch kosů je to normální, že opustí hnízdo v době, kdy ještě nelítají a tím pádem jako je to v pořádku, takže ho tam necháme.
0: No je někde nahoře maminka s tatínkem, že jo?
1: Ano, ano.
0: Kteří ho ale bohužel, když se k němu začnou zhrnovat lidi, tak asi ho opustí v tu chvíli.
1: Ano, ale jakmile přijedete na to místo, třeba to mládě vám podají a já se jdu podívat s těma lidma, kde ho našli a mládě se ozve a v tu ránu kosáci tam začnou lítat kolem vás, začnou na vás pokřikovat. To je znamení, že se o něj starají a že ho tam chtějí nechat.
0: No já mám takovou zkušenost zajímavou. Jsem měla kocoura, najednou oknem jsem slyšela strašný řev jako ptačí, tak jsem vyběhla na zahradu a tam v koutě seděl kocour, takhle se krčil a nalítávaly na něj dva kosy. A já říkám Ježkovi v oči, co se děje, a za ním v koutě seděl malej kosáček a oni měli o něj strach, že jo?
1: Ano.
0: Takže já jsem musela popadnout kocoura vodný z domu a říkám, půjdeš ven, až se ho odvedou. Jo, do té doby, protože on byl chudák z toho taky úplně vyděšený. Takže oni ty rodiče se dokážou jako rozparádit.
1: Ano, to je pravda, no. Kosáci obzvlášť jsou bojovníci. Třeba straka, když napadne jim mláďata, taky po nich jdou, no i když většinou neuspějou, ale bojujou.
0: Vrátíme se k té záchranné stanici. Vy jste říkal, že někdy není potřeba zásahu, ale možná ta konzultace s tím odborníkem není úplně jako k zahození, že jo, když se něco stane.
1: Ano, ano, to je jako proto je ta zákaznická linka, na kterou lidi volají, protože často potřebují jenom poradit a není pak nutný nějaký zásah.
0: Já si třeba pamatuju, že se mi stalo, že narazil do skla ptáček brhlík a já jsem vlastně volala, co mám dělat. A co byste poradil teda takovému volajícímu?
1: Pokud pták narazí evidentně také do skla, což se stává velice často, tak je dobrý ho nechat tak 1 až 2 hodinky někde v krabici papírový, v klidu a potom po těch 2 hodinách zkusit, jestli už lítá, pokud ne, tak potom volat tu záchrannou stanici a dohodnout se na příjmu toho živočicha.
0: Můj ptáček už tak pohopsával, takže já jsem ho pak nechala, aby si ze stodoly vylítnul, až potřeboval. Ale když by teda nebyl v pořádku, tak co by se s ním dál dělo?
1: Pokud by nebyl v pořádku, tak se musí dostat do záchranné stanice, kde se o něj bude pečovat. Potřebuje péči, kde se píchají různý injekce, aby prostě ten tak, kde oni často mívají takzvaně otřes mozku po tom nárazu. Takže je potřeba to ošetření určitě.
0: Co tam teď máte, takový nějaký zajímavý případ ve vaší stanici?
1: Tak tam je toho spousta, že jo. Takový poslední zajímavý případ byl 25. února. Se kácelo v Šárce v areálu nějaký mateřské školy a tam vyletěl puštík a našli se tam vajíčka, bylo tam 5 vajec. No. Tak jsme byli kontaktovaní, vajíčka se dali do líně a podařilo se, 4 mláďata z 5 se vylíhly. Momentálně jsou ve stanici.
0: Aha, takže máte tam o zábavu postaráno, ale vy asi je necháváte přírodě, že jo, spíš. Nechodíte tam za nima je ochočovat.
1: Musí být ano, ano, naprosto v klidu, aby se nezvykli na lidi.
2: close since we were kids.

0: Mezi námi zvířaty je dnes hostem Jaroslav Kubíček ze záchranné stanice pro zvířata v Praze. A já bych navázala na to, co jsme si povídali před písničkou. Když vy zjistíte, že zvířata, která jste přijali do péče, nebudou moci být vrácena do přírody, tak vlastně jaká je jejich budoucnost? Mohou třeba do nějakého zookoutku nebo zůstanou u vás?
1: Ano, náš podnik má po Praze různé jako zookoutky, takže pokud je to samozřejmě nějaký druh zajímavý, tak je možný ho takhle dát do nějakého toho zookoutku, kde může dožívat.
0: A když se takhle rozhodnete, tak snažíte se teda s ním nějak kontaktovat a naučit ho, aby se nebál lidí, lidské ruky?
1: Tak jako pokud ten živočich v té stanici nějakou dobu je, tak samozřejmě si částečně zvykne, i když jsou druhy ptáků a nejenom ptáků, který jako jsou velice plachý, i když v té stanici jsou delší dobu, takže pak zase takový živočich není dobrý ho nechávat, aby byl někde, dalo by se říct, zoologický, aby na něj koukalo spoustu lidí a aby se tam neplašil zbytečně.
0: A jsou teda plašší druhy a jsou takové kontaktnější druhy ptáků?
1: Samozřejmě jsou, ano, ano. Tak třeba velký plašan může být takový jestřáb, je dravec, který je prostě strašně plachý v zajetí a dělá strašný kravál, když se k němu přiblížíte. A zase jsou živočichové, který prostě, jako kdybyste tam nebyli, chovají se v lidu, no a takových je spousta. No.
0: Máte nějaké oblíbence?
1: No, tak můj oblíbenec, který u nás už taky párkrát byl, jako třeba včelověd lesní, tak to je takový docela krotký živočich i v zajetí, ale jako zase nám se nedostávají tolik, že jo, to je živočich, který žije na okraji Prahy, taky občas k nám nějaký dostane. To máme taky příhodu takovou, ano, už u nás byl dvakrát mladý včelověd a já jsem mu šel krmit a on se vůbec nebál. Vlez mi na ruku normálně, jako kdyby byl prostě, byl pravda toho roční pták, takže mu bylo v tu dobu několik měsíců, ale prostě člověka předtím nikdy pořádně neviděl, ale les s obydlou na ruku, jo, a nechal se krmit na ruce a podobně, no. Ale jako potom během toho, co skončilo to krmení, než když začal jíst potom sám, tak potom, když byl ve voliéře, tak tam hezky krásně zdivočil. Měl problém teda, že měl jedno oko špatné, takže jako se váhlo, jestli vůbec bude vypuštěný nebo ne. Nakonec se rozhodlo, že ano, takže až po 3/4 roce se vypustil do přírody.
0: No, je zajímavé, že já když jsem byla třeba v Lázních, tak jsem zjistila, že tam je spousta v parku ochočených síkorek a já jsem jim kupovala nějaké oříšky, jsem tehdy nevěděla, co vlastně jim dát, že jo. No a oni, když jsem je dala na dlaň, tak se na mě slítli. Já jsem byla úplně posetá ptactvem a nějaký pán tam šel a říkal, vy jste od cirkusu? A já jsem říkala, ani ne, já jsem si myslela spíš, že budu krmit veverky. A prostě takže jsou ptáčci, kteří opravdu jsou jako kamarádčí k lidem, že jo?
1: Ano, ano, ano. Hlavně, když jsou to nějaký frekventovaný místa, kde se pravidelně krmí, tak se najdou ptáci, který prostě vám sedají na ruce, na rameno, na hlavu, jo. To mi se stalo takhle v centru taky, kde lidi běžně krmějí ptáky, tak Racek přiletěl, sednul si mi na hlavu, jo. Splet si tu moji holou hlavu s tím pilířem tam asi. No,
0: no já bych řekla, že Rackové jsou docela oprsklí. Takže to je pravda. No já mám takové zkušenosti zase z brhlíky, protože ti teda, když já začnu obcházet kolem, třeba tam něco pleju nebo to, tak ostatní ptáčci jak toho krmítka udržují vzdálenost, ale jim to jedno, on mi tam sviští nad hlavou prostě, jo, a on si vždycky nabere těch semínek spoustu a někam si to odnese, takže já je miluju, ty brhlíky prostě. To jsou moji miláčkové.
1: Ano, ano.
0: No vy máte taky miláčky, že jo, nějaký ptáčky, o těch si budeme určitě povídat za chvilku. Já bych jenom připomněla, že dnes mezi námi zvířaty si povídáme o ptactvu, protože naším hostem je ornitolog pan Jaroslav Kubíček. Samo.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: V Mezi námi zvířaty si povídáme o ptácích s ornitologem Jaroslavem Kubíčkem, o kterém já vím, že má své oblíbence samozřejmě mezi ptáčky. Jsou to hlavně datlové. A datel je pták, který třeba u nás v Jižních Čechách skoro není, ale tady v Praze já ho potkávám v Krtském lese velice často a někdy i na Kamíku.
2: V Praze jako je obzvlášť velká koncentrace těch datlů, že mimo Prahu, samozřejmě datly jsou taky, je jich tam taky hodně, akorát, že v těch rozsáhlejších lesích není to tak koncentrovaný jako na území Prahy, kde ty lesy jsou takový jako ostrůvkovitý, takže v Praze se s ním můžeme setkat na vícero místech. Ty páry někde místama třeba hnízdí od sebe ani ne 200 metrů. Ten datel hnízdí, vyvádí ty mláďata ten květen červen a teď o prázdninách jako to už je takový pro ně poklidný období, kdy se ani moc neozývají. Samozřejmě když někdy ještě v začátkem července někde máte štěstí, že potkáte rodinku těch datlů, tak je můžete vidět, ale jinak jako ten datel se chová pak dost tiše a v tom letním období spíš pokud víte, kde ten datel nocuje, který tý dutině a počkali byste tam před západem slunce, tak máte možnost ho vidět, ale jinak přes den jako moc šancí není.
1: A on ne, leze po stromech a neťuká pan doktor lesa?
2: No tak on proťukává, nebo lépe, že no, takový to typický bubnování, co známe, tak to je jako na jaře, to bubnuje, když si vytyčuje ten revír a potom zase na podzim, jako tam dává taky najevo, že tam má své území, kam chodí za potravou, aby mu tam nalezli zbytečně jiný konkurenti.
1: Já když jsem byla malá, tak jsem myslela, že strakapout a datel jsou takový bratři, jo. Ale oni se chovají jinak, protože já třeba u nás na zahradě mám těch strakapoudů spoustu a oni tam i jako když vlastně mají mladý, tak oni si je tam přivedou a tam je přímo na tom krmítku je krmí. Oni jsou ty mláďata kolikrát ještě skoro boubelatější než ti tátové, jo, nebo mámy, ale datel v životě jakoby nepřiběhne a rozhodně mu nechutná, si myslím, slunečnicí semínka. Jaký je rozdíl mezi tou potravou těchto dvou ptáků?
2: Tak ono tam hlavně je důležitý, ten datel prostě na to krmítko nechodí. Není sice tak, jak se píše v literatuře, že je datel strašně plachej pták, tak jako rozhodně na území Prahy tohle to vůbec neplatí, jo, že já jsem kolikrát byl od datla třeba 5 metrů a povídal jsem si s ním. Prostě ano. Ale ta potrava, ty strakapoudi dost často chodí na to krmítko, zvláště v zimním období a doplňují prostě potravu, ten hmyz, tak to doplňují i semenama hodně. O datlovi, jako tam ty semena asi moc nebudou obsažený v tého potravě.
1: Takže ten teda chudák je odkázaný opravdu, co si uloví?
2: No, tak v těch lesích jako pod tou kůrou se toho najde spousta, nebo on taky žere ty lesní mravence, že jo, tak zimě si je taky vyhrabe, když potřebuje, když má hlad. Já myslím, že u nás ty datly netrpějí hlady.
1: Tak to je krásný, když netrpějí. No a vy jste ale říkal, že máte rád i ty včelojedy a ty teď o prázdninách ještě jsou aktivní.
2: Ano, ano, ano, to je jako včelojed lesní, to je zdravý pták velikosti káně, tak to je, dalo by se říct, takový typický prázdninový pták, protože ty včelojedi snášejí vejce až v květnu, na konci května mláďata se jim líhnou na přelomu června, července, což je začátek prázdnin. A potom v polovině srpna opouštějí hnízdo a na konci srpna odlétají, jo? Takže to je typicky prázdninový živočich. Takže pokud o prázdninách chodíte někde po lesích, tak samozřejmě v lese se musíme chovat tiše pořád, ale takhle ty včelojedy, aby jsme je nerušili o těch prázdninách obzvlášť. Jako, takže buďte v lese vždycky tiše, ať je neruší ten.
1: A co to je zač ten včelojed teda? To mám určitě nebaští jenom včely, že jo?
2: Ano, no, on se živí hlavně osým plodem, což je zajímavý, že on sleduje ten blanokřílej hmyz, kam letí a podle toho potom najde to hnízdo a normálně vyhrabuje to část té plástve, v které jsou ty larvy těch os, a to pak nese na hnízdo mláďatům, který si to z toho vybírají a živí se tím. Samozřejmě se tím živí i ty dospělí. A mimo to taky jako chytají drobný ovožilvelníky, plazy, drobný ptactvo, prostě musí to taky doplňovat. Jsou někdy roky, kdy těch os je málo, takže ty včelejdi podle toho upravujou i snůžku, že zpravidla mívají dvě mláďata, ale v některých těch letech chudejch, tak mají mládě třeba jenom jedno, anebo nehnízdí třeba vůbec.
1: A jak oni to umí upravit, aby měli třeba jenom jedno mládě?
2: Prostě to je ta příroda, no, že oni to vidějí, že prostě hmyzu je málo, tak podle toho mají třeba jenom to jedno vejce. No. Je to takhle prostě od přírody.
1: Příroda je genius.
2: Funguje, ano, no.
1: Na rozdíl od nás lidí.
2: Ještě bych tady mohl říct o tom včelojedovi jednu takovou zajímavou historku. V roce 2024 našel pán vypadlý mládě včelojeda na okraji Prahy v Nebušicích. Já jsem tam potom ve volné chvilce šel najít to hnízdo, našel jsem ho, takže jsme mládě vrátili do hnízda, tam měl ještě druhýho sourozence. A když potom povyrostli ty sourozenci, tak dostali vysílačky, a pomocí toho víme, že tenhle ten včelojed, který prošel záchrannou stanicí, tak prakticky od konce léta toho roku 24 je v Africe v rovníkový Guineji, odkud stále vysílá. Takže víme, že tam je oni ty mladí ptáci, když odletí do té Afriky, tak tam zůstanou několik let, než se vrátí zase do Evropy a začnou hnízdit.

0: toho mohli využít a zeptat se, jaká zajímavá zvířata vlastně žijí v Praze a většina lidí ani netuší, jaké mají sousedy z té zvířecí říše.
1: Tak jako když vezmeme z hlediska, co v té Praze neskutečně se vyskytuje, tak jak bylo řečeno, kromě ptáků, tak zajímavostí je třeba i bobr v Praze se vyskytuje, vydra říční a spoustu dalších, jako samozřejmě lišek je v Praze spoustu, ty poslední dobou taky hodně v Praze přibyly a bývají běžně na zahradách zarostlých. Když je to někde na svahu, tak nám lidi volají často, že tam mají lišku. Bohužel dost často ty lišky trpí svrabem, takže se musí odchytnout a léčit.
0: A co to je vlastně ten svrab? Někdo říká, že když se vymítila vzteklina, takže se na lišky seslal svrab.
1: No, to je taková infekce, no prostě oni mají takový strašně ten ocas, vypadají, jako kdyby ocas neměli, jo, takový opelíchaný, no. Tak jako léčit se to dá a velice dobře se to podaří, jako ve většině případů je léčit a to zvíře může být vypuštěno.
0: Zase zpátky.
1: Ano, zpátky do přírody, ano.
0: No, já teda mám dva pejsky a vím, že když takhle s nima brzo ráno jdu někde na sídliště, na okraj sídliště, takže oni jsou tam úplně najednou, přijdu na nějaké místo a jsou jak jatý, prostě běhají sem tam, čuchají a vždycky říkám, šel tady jelen, ale nějaké takové zvíře tam určitě bylo, že jo?
1: Jeleni v Praze taky se vyskytli, jo. Měli jsme případ, už je to hezky pár let, tak dokonce volali nás na výjezd, že je, jak je Valtrovka u Radlické ulice, tak že je tam jelen údajně, no, tak jsme si říkali, no, tam bude srnec, byl prosinec, přijeli jsme tam a skutečně tam byly stopy od jelena, no, a jelen se tam prostě někdy zřejmě v noci, když je klid v té Praze, tak tam od někud přišel, to je mimo Prahu, jsou jeleni, a tam se prostě zabydlel a má je tam žil, ale vzhledem k tomu, že tam se taky chystalo, v dnešní době už je tam to zastavené to území, tak se musel ten jelen odchytit, tak trvalo to několik pokusů bylo, než se podařilo odchytnout a byl nakonec převezen do Krušných hor, kde žije, doufejme, dodnes.
0: No, já musím říct, že tuhle jsem přijela strašně unavená po takovém dlouhém pracovním dni a už byla tma, je to nedávno a já jsem si říkala, já se půjdu s těma psama projít někam, kde to proběhne v klidu. Takže pojedeme na Spořil, na sídliště a tam se jako projdeme a půjdu se lehnout, už se těším, že jo. No a my jsme vlastně na betonovém chodníku za posledním panelákem potkali srnku, která si tam vykračovala proti nám. No, já mám psy, který samozřejmě tu srnku neumějí honit, aby ji jako štvali, ale ona jim způsobí takovou euforii, že oni tam pak lítají cik-cak, úplně jak šílenci, že jo, a já je prostě těžko scháním dohromady. Takže ta procházka se tak nějak takhle pro mě úplně nepovedla. Ale řekněte, že ta srnka vlastně přijde skoro až ke dveřím do paneláku.
1: Ano, no, to je v té Praze ty srny, kolikrát řešíme, že srna prostě přeskočí plot a zrovna taky tamhle na Praze 5 jsem řešil už na jednom místě dvakrát, tam prostě oni tam dávali krmení a ty srny bohužel tam ze svahu se přes ten plot dostali, ale zpátky nemohli se dostat do toho lesa znovu, takže jsme tam museli taky dojet a odchytnout jí a pustit jí zase zpátky do toho lesa tam za tím areálem.
0: V Krtském lese udělali takový ploty z drátěných ok a našlo se u toho několik mrtvých srn, které do toho zřejmě narazily.
1: Ano, ano.
0: A ti místní se rozhodli, že jim jako naznačili, že to není možný proběhnout a začali tam dávat větve, zaplétat větve do těch ok. A já jsem si říkala, že je to hloupost, protože větev je něco, co srnku nezastaví přece.
1: No, pokud by to tam bylo hustý, tak by to zastavilo, ano. Ale tady je hlavní problém je v tom, že po tom kunratickém lese hodně běhá psů na volno. A často tu srnu začnou honit a ta srna, jak utíká před tím psem, tak často narazí právě do tohoto pletiva. Takových případů jsme měli už velké množství. Taky někdy se stane, že srna zůstane zaklíněná v plotě, ale ne konkrétně v takovémhle plotě, jako je tenhle ten. Ale jako když jsou prostě v nebezpečí, tak se snaží utéct všude možně a stává se tyhle
0: taky
1: ty případy.
0: Taky jsme srnče vyprošťovali z tohohle drátěného plotu a na chalupě v lese. Taky jsem to zažila, ten nářek prostě, a nevím, jestli když měla trošičku zraněnou nohu, jako ne, že by jí měla zraněnou, že by nemohla běhat, ale měla tam krev, tak nevím, jestli když jsme jí teda pak hned vypustili, jestli nepotřebovala ještě nějaké ošetření.
1: Tak jako pokud to bylo jenom nějaké drobné zranění, tak

0: ta příroda si poradí, oni mají srážlivost krve dobrou, takže pro tu srnu lepší takhle jí pustit asi rovnou, než jí někam odvážet, protože ty srny jsou strašně stresový a může se stát taky, že právě nepřežijou ten stres, když by byli jako odvezený do té stanice, protože jako je to opravdu velice plachý stresový zvíře.
1: Tak teď jste mi udělal radost, já jsem měla pořád trošku výčitky, jestli jsme to udělali dobře. Tak děkuju. Mým hostem dnes je pan Jaroslav Kubíček, ornitolog Pražské záchranné stanice.

0: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o ptácích, tedy nejen v Praze, protože pan Jaroslav Kubíček, můj dnešní host, je zoolog Pražské záchranné stanice, ale já bych se přece jenom ještě u té Prahy pozdržela, protože já, když jsem říkala, že vás budu mít jako hosta, tak mi říkali lidi, zeptej se prosím tě, jaké je tady nejvzácnější zvíře. A já jsem říkala, a co to je nejvzácnější zvíře? Já to nevím. Koho tím jako mám myslet? Já třeba jsem si myslela, jak je vzácný stehlík, protože ho nemám na krmítku a pan Kubíček mi řekl, že stehlíku je všude jako plno. Takže jaká jsou tady vlastně zvířata, kterých si ceníte nebo o kterých si říkáte, že setkání s nimi je vzácné, hlavně teda ptáci samozřejmě.
1: Takhle, ono se to musí zjít podle toho, jestli ten pták v té Praze hnízdí, nebo jestli jenom protahuje, protože v té Praze můžete potkat všechny možný jako vzácný živočichy. Budu jmenovat například třeba, já jsem jednou, už je to pár let, i z tramvaje jsem viděl orla mořskýho, který kroužil u Jiráskova mostu. Jo, a to je pták, který jako v Praze nehnízdí samozřejmě, ale objevuje se tu na přeletu. A tohle to byl mladý pták, který prostě měl takovou toulku, no, chtěl se pojet i do centra Prahy. Taky jsem se dozvěděl v letošním roce, že už několik let v Praze hnízdí dudechocholatý, jo, samozřejmě nebudu prozrazovat místo, protože je to vzácnost. Dlouhý léta dudek v Praze vůbec nebyl zjištěný, když samozřejmě v dnešní době ta Praha, jak je větší podstatně to území, než kdysi, když byl zjištěný dudek naposledy někdy za druhý světové války, že v Praze hnízdil, tak od té doby se nám ta Praha hodně rozrostla, takže teď samozřejmě ty okrajové místa jsou někde vhodný, ale nebudeme se zmiňovat, kde. A jinak samozřejmě lidi často říkají, jak je třeba vzácný ledňáček, samozřejmě neříkáme, že je velice hojný, ale jako na území Prahy se s ním můžete taky velice často setkat, pokud znáte třeba jeho hlas, tak poblíž vody ho často můžete zahlídnout na přeletu, anebo i přímo, když tam loví rybky, sedí někde na větvičce nad tou hladinou a číhá na ty rybičky, takže i ten ledňáček je v Praze běžně k vidění a samozřejmě v Praze i hnízdí.
0: Já jsem třeba viděla letět nad Nuslemi čápa černého.
1: Ano, ano, čáp černý, ten se k nám dostal taky na podzim do záchranní stanice, byl nalezen mladý pták se starou zlomeninou křídla v Klánovickém lese. Bohužel jako měl to starou zlomeninu, která už nešla vyléčit, takže teďkom žije v jedné záchranné stanici, kde má od svého druhu kamarády, takže jako aspoň, že bylo možné ho někde umístit. Jinak na jaře vidím i bílý čápy v Praze, černího čápa jsem taky. Jeřáby byly taky vidět několikrát teďkom během toho brzkýho jara na přeletu nad Prahou. A je to taky pár dnů, tak jsem viděl taky luňáka červenýho, přelítával nad Prahou, jo, takže prostě ty ptáci zalítnou do té Prahy. V minulosti, už je to hodně pár let zpátky teda taky, tak pomocí toho, že ten pták měl vysílačku nějakou, nebylo to tady od nás, ale nad Prahou přeletěl taky od losu bradatý, což je takový pták, který má rozpětí křídel až 2,40 m. A žije tam v Alpách a podobně, tak taky přeletěl přes Prahu, nikdo ho neviděl, ale jenom díky tomu, že měl tu vysílačku, tak jsme se to dověděli, že tady tu Prahu navštívil.
0: No, milí junioři, myslím, že jste pochopili, že pokud musíte strávit nějaký čas prázdnin v Praze, takže se tady vůbec nemusíte nudit. Stačí si vyběhnout do přírody a mít oči otevřené, ale mohli byste se možná zastavit i v záchranné stanici. Nemáte vy tam taky nějaký zookoutek, kde by se třeba mohli návštěvníci pokochat nějakými zvířaty?
1: Bohužel ne. V naší stanici to není takhle zařízený, tam prostě vstup není možný. Prostě
0: je to opravdu čistě nemocnice.
1: Čistě je to nemocnice, takže ty zvířata tam potřebují klid a není možný, aby se tam pouštěla veřejnost, aby se na ně dívali.
0: A kde teda jsou k vidění takhle zvířátka, třeba nějaká zvířátka někam pošlete?
1: V Praze jsou různý na několika místech zookoutky, například třeba je v Kunratickém lese, v Chuchelském háji, anebo v Hostivaři, jo, takže prostě tam se můžete podívat, tam jsou zvířata, které jsou
0: na okukování zvyklí.
1: Na okukování zvyklí, ano, přesně tak.
0: Pane Kubičku, já vám moc děkuju, že jste přišel dnes jako host do pořadu Mezi námi zvířaty. Přeju, abyste prožil krásný zbytek prázdnin a aby byli kolem vás šťastní a zdraví ptáci.
1: Děkuji, také přeju. Buďte v přírodě vždycky sticha, abyste nerušili to ptactvo a přeju hezké zážitky.
0: Naším hostem dnes byl zoolog záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy pan Jaroslav Kubíček.
1: Naschledanou.

Už mi poslední šance dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyžel.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání heckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: cazzo V!
1: Klub Rádia Junior.
2: Krásný podvečer, odbyla nám 17. hodina, všechny zdraví moderátorka Klára Nováková a dneska, konkrétně 11. 8. roku 2026, tady se mnou bude spolumoderovat i můj kamarád
3: Vojtěch Přeček.
2: Ahoj Vojto, připomeň nám, kolik je ti let?
3: Tak mě je 12 let.
2: No a ty jsi přišel s jednou věcí, strašně důležitou zprávou, že dneska slaví narozeniny tvůj nejoblíbenější zpěvák.
3: Je to tak. Dneska slaví narozeniny Miraj Navrátil.
2: To ale nejsou jediné zprávy, které pro vás máme. Máme jich mnohem víc a tak jdeme na ně.
1: Rádio Junior.
4: Minutové zprávy.
3: Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávských aerolinek SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahledli ve výšce 1 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Případem se zabývá Úřad pro civilní letectví a policie.
2: V Praze vystoupí kapela Queenie. U Křížkovy fontány na výstavišti odehraje dnes večer od 8 hodin dvouhodinovou show, na které zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986. Queenie tak připomenou například písně Bohemian Rhapsody, Radio Gaga nebo We Are The Champions. A jak bude zítra?
3: Ve středu bude jasno až skoro jasno. Denní maxima 24 až 28 stupňů Celsia. Mírný východní vítr. Slunce vyjde v 5:46 ráno a zapadne ve 20:26 večer.
2: A ještě máme dokonce i pranostiku. Hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. Tak uvidíme, jestli přijde bouřka. Co myslíš, Vojto?
3: Já doufám, že ne.
2: Já taky.

0: Každou vteřinou skupina Poetika zazněla v našem vysílání Rádia Junior. Zdraví vás Klárka a taky Vojta, který má toho na dnešní den opravdu hodně připraveného. Tak Vojto, co jsi připravil pro nás, o čem dneska bys rád povídal?
1: Tak dneska se třeba dozvíme, co je za zajímavé takové neobvyklé svátky s datem 11. srpna. To si necháme až na další vstup, ale dneska nás taky bude čekat vzkazovna, poté nás bude čekat zvídavec Evy Sinkovičové po 18. hodině, čtení na pokračování a potom tady budeme mít hosta cestovatele.
0: A na to se moc těším, protože za námi přijde Aleš Švarc, cestovatel a novinář, který se dostal do Dánska, Norska a Švédska. Co všechno zažijete, když vyrazíte na cestu napříč Evropou jen s autem a střešním stanem? Cestovatel Aleš Švarc se vydal na dobrodružnou výpravu se svým 15-letým synem Jáchymem. Společně projeli Německo, Polsko, Dánsko, Švédsko i Norsko a splnili si několik velkých snů. Na vlastní oči viděli pandy, koupali se v Baltu, vystupovali na legendární vyhlídky nad fjordy a spali i na nečekaných místech, třeba u hřbitova. Chtěl by si spát u hřbitova, Vojto?
1: Určitě ne, jako možná nějaké nadpřirozeno existuje a zrovna myslím, že u hřbitova by toho bylo hodně.
0: Jaké to je cestovat s dospívajícím synem? Těšit se můžete i na Alešovi zaručené cestovatelské rady. Těšíš se na Aleše, až přijde?
1: Těším se na Aleše.
0: Máš pro něj připravenou nějakou hustou otázku?
1: Tak otázky na ní mám připravené a jestli už s tou, to uvidíme.
0: To uvidíme a hlavně uslyšíme, ale samozřejmě na nás můžete koukat i přes webkameru a my s Vojtou máváme všem, kdo nás sledujou online na webkameře na stránkách radiojunior.cz. My si ale teďko dáme písničku od Avi Max a pak už jsme moc zvědaví i na vaše písničková přání. Vojto, připomeň našim posluchačům, jakou máme e-mailovou adresu a taky kam můžou volat.
1: Takže budete moc psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz anebo volat přímo k nám do studia na telefon 800 199 199.
0: Těšíme se na vás.

0: Tak to byla hitovka Sweet But Psycho od Avi Max. No a my už na telefonu máme našeho prvního dnešního volajícího, který se nám teda do vzkazovny dovolal o mnoho dříve, ale protože je prázdninové vysílání, tak si jdeme poslechnout, jak se má. Ahoj Hugo.
1: Dobrý den.
0: Hugo, kolik je ti let a odkud voláš?
1: Je mi 10 a volám z Brna.
0: Mm-hmm. A jak máte dneska v Brně? Už je tam příjemněji než včera. Včera bylo hrozný vedro.
1: Jo, jo.
0: Chtěl bys ses taky, Vojto, na něco Huga zeptat?
2: Já bych se tě chtěl zeptat, co jsi už o prázdninách zažil, nebo co ještě plánuješ?
1: No...
0: Byl jsi někde...
1: Pojedeme do Krkonoš a to je tak všechno.
0: Mm-hmm, takže pojedete do Krkonoš a byl jsi třeba na nějakém táboře?
1: Jo.
0: A o čem ten tábor byl? Měl nějaké téma?
1: O řemeslech.
0: To je brďo. A co ses naučil? Naučil ses nějaké speciální řemeslo?
1: Plést košík.
0: To zní super. To já jsem taky zkoušela dokonce jednou plést košík. Takže to by si byl košíkář. Že jo? A zaujalo tě tam ještě nějaké další řemeslo? Co jste si tam zkoušeli?
1: Jediný řemeslo, co jsme vlastně dělali, bylo tohle.
0: Aha, takže to bylo košíkářství. A vedle toho jste i někam třeba chodili, anebo jste prostě vždycky přišli, dostali jste nějaký proutky a museli jste plést od rána do večera košíky?
1: No my jsme jako kdyby vyráběli i něco jiného, ale nebyly to úplně řemesla.
0: Mm-hmm, super, tak to jsi měl parádní začátek léta nebo prázdnin a pak se chystáš do Krkonoš a tam budeš chodit po horách.
1: Aha.
0: A chystáte se i na nejvyšší horu, Krkonoš?
1: Asi úplně ne.
0: Na Sněžku ne? Vojto, byl jsi někdy na Sněžce?
2: Já jsem byl týden v Krkonoších, už je to teda pár let zpátky, měli jsme tam jet se sestřenicí, ale já jsem těsně předtím onemocnil. Aha. A oni šli ty první dva dny někde tam na Sněžku, takže já jsem o to přišel, ale určitě až bude nějaká možnost, tak tam vyrazím.
0: Sněžka má takovou výhodu, že se na ní člověk může dostat i lanovkou, takže se tak trošku jako ulije z toho, z té vrcholové turistiky, aby chodil takhle hodně vysoko do kopce. A já jsem taky byla na Sněžce, byla jsem tam teda lanovkou, ale pozor, já skoro každý rok vycházím jinou horu, to je Lysá hora v Beskydech a to je prý jedna z hor, která má nejvyšší převýšení, protože začíná hodně nízko, tam teče řeka Ostravice a potom ten vrchol je vysoko, takže vlastně člověk musí přejít skoro kilometr, nějakých přes 900 metrů do výšky, takže to je pořádná jako fuška. To dokonce i ta Sněžka je jednodušší, jsem se dozvěděla, protože se startuje většinou ve vyšší poloze. No tak to jsou jenom takový rychlý rady. Máš rád lanovku?
1: Úplně nemám rád takový ty, které nejsou uzavřený, jako takový ty prostě...
0: Ty otevřený.
1: Jenom vyskočíš.
0: Že z nich by člověk mohl vypadnout. Já jsem teďko jela teda na pustevny právě v Beskydech. A tam fakt, jako tam si sedneš a musíš si tam přes sebe jenom přehodit takový to kovový. Ale jako z toho by se dalo vypadnout úplně jako jednoduše. Co ty, Vojto?
2: Na pustevny jsem touhle stejnou lanovkou jel a jako strach z toho úplně nemám, když jsem byl třeba menší. A... Není to zas takové jako hrozné pro mě.
0: Ne, je to v pohodě, já to mám ráda. Já se výšek nebojím, já výšky vyhledávám, takže mě to jako baví. A je to fajn. Ale když jsem tehdy jela jednou na pustevny, teď je Adámkovi 8, ale když mu bylo třeba 3, tak jsem se fakt bála, že mi propadne tam tou dírkou jako mezi sedačkou a tím opěradlem. Ale naštěstí všechno dobře dopadlo, pevně jsem si ho držela a úplně v pohodě. Samozřejmě, že ty lanovky musí být udělané tak, aby byly jako v podstatě bezpečný. Takže lanovkám zdar, já lanovky zbožňuju a lanovky úplně všeho druhu. Ty jsi nám ale zavolal proto, protože chceš někomu poslat písničku, tak by nás zajímalo, jaká písnička to bude a komu ji budeš posílat.
1: Tak jmenuje se ta písnička Die Die a chtěl bych ji poslat svému bráchovi.
0: Brácha miluje fotbal, protože tohle je písnička z mistrovství ve fotbale, že jo?
1: No to úplně ne, ale... Jakože má rád ty písničky od Shakiry.
0: Tak zdravíme moc brášku, jak se bráška jmenuje?
1: Oli.
0: Tak zdravíme Olíka, zdravíme Huga a těšíme se, že nám zavoláš třeba po 19. hodině nějaký zajímavý dotaz pro našeho hosta, který bude mluvit o tom, jak cestoval po Švédsku, Norsku a Finsku.
1: Jo, jo, mě takovýhle ta expedice Severy je pro mě teďka nejlepší to.
0: Nejlepší léto?
1: Protože mě to jako tyhle severský země zajímají hodně.
0: Tak to nás moc těší a už to vidím, jak všichni posluchači Rádia Junior teď budou jezdit takhle na sever s rodiči, budou je přimlouvat. My jsme měli vypravit nějaký velký autobusy nebo rovnou letadlo, že jo, který by tam společně s náma jelo a udělali bychom si tam takovou expedici i ve skutečnosti a nejenom posluchu, že jo, to by bylo super.
1: Bylo super, ano.
0: Tak třeba se nám to někdy splní. Posílám ti písničku i pro tvého brášku a těšíme se na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj. Děkuji. Ahoj.
3: Skazovna Rádia Junior.

0: Tak to bylo Shakira v našem vysílání, ale naše vzkazovna vesele pokračuje samozřejmě dál a teď vítáme Honzíka, ahoj.
1: Dobrý den.
0: No a s tebou si popovídá Vojta.
1: Ahoj, tak. Vojto.
2: Ahoj. Tak odkud voláš?
1: Volám z Malšic.
2: A kolik je ti let?
1: Je mi 11.
2: A ty nevoláš sám, kde je tam s tebou?
1: Matěj, pozdrav.
3: Čus.
2: A vy byste chtěli nějakou písničku, tak jaká to bude?
1: Písnička Hej, Peto.
2: Se hezky doplňujete. Co vlastně takhle děláte o prázdninách? Jste spolu, ale taky co jste už zažili, kluci?
1: No já jsem, já jezdím po Praze, Matěj ten je kde?
3: Doma?
1: Často. Doma, ano.
3: Já jsem za kasou.
1: A nebo za kasou v kavárně přestávka, na Bohemce ukrajinská, Petrohradská ukrajinská.
0: To nemusíš takhle konkrétně nám vůbec říkat, ale jakože jako za kasou, jakože tam kasíruješ, jakože když si tam jde někdo něco koupit, tak...
1: Účtuju.
0: Účtuješ, aha, hustý, to umíš.
1: Jo, umím s tou kasou.
0: Umíte
1: jo,
0: s kasou?
1: Jo, a kolik je 1+1?
0: Kočičí bedna.
1: 2.
0: 6-7.
1: 6-7.
0: No takže ty jezdíš, Honzíku, po Praze. Jak si, co si pod tím máme představit? Jakože si sedáš do různých tramvají a autobusů a do metra...
1: Metro a další linek metra, linek autobusu, linek tramvají.
0: No ale, no a hele, vyzkoušel jsi i pražské přívozy.
1: Jo, to jsem už zkoušel.
0: Protože to je taková úplně úžasná vychytávka, holky a kluci, jestli znáš to, Vojto, pražský přívoz. V podstatě můžete přijet do Prahy a koupit si jenom lístek na metro nebo na tramvaj, že jo, prostě klasický normální lístek. A na ten lístek vás vezmou a možná vy si ani nemusíte jako děti kupovat, já možná bych vás nechal, možná jenom rodiče, jo. Možná...
2: Myslím, že do 18 je to zdarma, no.
0: No, takže vy vlastně si ani nemusíte koupit lístek a můžete si normálně přejet. Potom...
1: Já mám do vlaku.
0: No, do vlaku jo, ale když jedete přes tu Vltavu, tak vlastně v podstatě tam si člověk najde, kde jsou v Praze přívozy, je třeba přívoz Holka, to je v Holešovicích, Holešovice Karlín to spojuje, no a tam, anebo ještě další přívozy a tam prostě nastoupíte na lodičku a zadarmo se svezete na druhý břeh Vltavy, tam zase můžete počkat, až pan převozník pojede zpátky, zase můžete jet zpátky a takhle si můžete užívat krásně cestování lodí za skoro žádný peníze. To je docela,
1: ano.
0: Já jsem z toho úplně nadšená, když jsem se dozvěděla, že to jde. Cože?
1: Přívoz Holka nejezdí.
0: No vidíš, tak to je super, že to všechno víš. Určitě jsou i další přívozy, které fungují.
1: No třeba z Výtoně.
0: Jo, už tady vidím.
1: Z Výtoně Smíchov. Nebo z Výtoně tamhle na Prahu 5. Tak tam další.
0: Jasně, protože jasně máte pravdu, Holka, to je taková ta lávka. Ale když chcete se svést lodí, tak koukám, že tady je třeba P1, to je Sedlec Zámky, P2, přívoz 2 je v Podbabě, Podhoří, pak je P5, to je třeba z Výtoně na Kotevní a Císařskou Louku, pak je P4, Dostihová Belárie a P6, Lahovičky, Nádraží Modřany. Tak to jsou úplně skvělý převozy. Tak už jste byli na všech, anebo ještě nějaký vyzkoušíte?
1: Ještě asi nějaký vyzkoušíme.
0: Tak nám pak dejte vědět, jestli jste se teda svezli. Jaký to bylo? To bys možná mohl stihnout, Honzíku.
1: Ano, to bys mohl stihnout, akorát já už nemůžu ven dnes. Zítra.
0: Hele, já budu vysílat, tak klidně, když to už stihneš zítra nebo ve čtvrtek, tak si o tom můžeme povídat ve vysílání.
1: Ano.
0: Paráda. Máš ještě nějaký dotaz, Vojto?
2: Tak, protože máme vzkazovnu, tak vy asi chcete teda nějakou písničku, tak jaká to bude?
1: Hej, Peto.
2: Tak jo, tak posíláme.
0: Ahoj.
1: Naschle. Měl jsem hlídat.

0: Michal Horák nám zaspíval naprosto úžasnou písničku Hej Teto. A já musím říct, že když jsme byli teďko na Dovče, na chatě, tak jeden večer jsme tam sjížděli písničky Michala Horáka. On má naprosto jako skvělý songy. A znáš nějaký další písničky od Michala Horáka, Vojto?
1: Tak od Michala Horáka znám třeba Psí baladu, která je o tom psovi trošku smutnější. A pak ještě dalších spoustu, ale si úplně nevzpomínám na jména.
0: No, můj syn teda má hrozně rád teda jednu písničku, ale já ani nevím, jestli to tady můžu říct ve vysílání. Ale jeho nejoblíbenější song od Michala Horáka, Vojta se na mě směje. Tušíš, který to je?
1: Tuším, která to je, no.
0: Řekneš to, nebo já?
1: Řekni to ty, já to říkat nebudu.
0: Já to mám říct, jo. Hele, tak není to v poho, není to blaženo, není to rande, není to medvěd vr, ani nekonfliktní typ, není to netuším ani vysokoškolský song, ani to není z diplomky nemám nic, ani plány jdou, ani v toleranci, ani hustej Joe, ani porožky, ani rande, jsou to prsa. Takže jestli tenhle song neznáte a máte rádi jako vtipný songy, tak třeba vás to pobaví stejně jako mýho syna, který si tady tu písničku zpívá už asi od 3 let, protože to byl intenzivní kojenec. Tak, Vojto, ty ale máš teď pro nás další zajímavosti, co jsi připravil.
1: Dneska je 11.8. a pojďme si něco říct zajímavého k tomuto datu. Dneska je den hraní si v písku, který, to je, prostě jsou nějaké netradiční svátky, a potom je den hip-hopu. Svátek dneska slaví Zuzana a narozeniny slaví třeba známý český zpěvák Miraj Navrátil, a který je zpěvák a frontman skupiny Miraj.
0: Mm-hmm. Víš, kolik je mu let?
1: Já to vím, je mu 34.
0: 34, takže Miraj Navrátil má 34 let a ty máš Miraj Navrátila hodně rád, viď?
1: Mám, no.
0: Takže musíš taky poslat nějakou písničku.
1: Pošleme mu nějakou písničku.
0: Tak mám ti říct, co máme? Nebo už víš i, která to bude?
1: Nemám tušení. Vůbec.
0: Tak zase ti můžu dát na, jako nabídku, jo? Když tady chrlíme nejrůznější názvy, co by se ti mohlo líbit. Takže Jahoda s tvrdým I, Easy, Anděl, Volám, Narozeniny, Nespíš, Oči, Lítej, Souznění, Vlci, Drahokamy, Hometown, Cool, Summer Love, Dokola, Malinový sirup, Cesta z města, Když nemůžeš, tak přidej, i přes to všechno.
1: Teď mě napadá, že má i místničku Narozeniny, to tam asi není, co?
0: Narozeninová, no já si říkám, když má ty narozeniny, tak by asi stálo za to poslat Miraji Navrátilovi písničku o narozeninách. Tak jdem na to?
1: Tak jdem na to.
0: Takže Miraji, je to tvoje.

0: Tak to byl Miraj Navrátil, který dneska slaví narozeniny a my mu přejeme všechno nejlepší, jak je ta písnička Happy birthday to you, happy birthday, všechno nejlepší, že jo?
1: No, jo.
0: Nebudeš zpívat se mnou.
1: Ne, radši ne.
0: Říká Vojta Přiček, můj dětský spolumoderátor. Holky a kluci, pokud i někdo z vás má dneska narozky nebo svátek, pozor, dneska slaví svátek všechny Zuzany, takže těm moc gratulujeme a přejeme všechno nejlepší. A zítra slavím svátek já. Víš to?
1: Nevím.
0: To je dobře. Tak jste se vám to řekla, abyste mi zítra mohli volat a gratulovat mi k narození, teda k svátku.
1: A zítra to schválně říkej, kdo si na to vzpomene.
0: No, to udělám takový test, kdo poslouchá Radio Junior, kdo mi zítra popřeje a pošle nějakou písničku. A jsem fakt zvědavá, jaká písnička to bude.
1: No.
0: Ty taky.
1: No, to bude taky zajímavé. To mě taky zajímá, no.
0: My máme další povídání a dozvěděli jsme se, že, jak jsi to říkal, že toho 11. srpna, což máme dneska, se slaví i nějaký jako hodně crazy svátek.
1: Den hraní si v písku.
0: Hraj si rád v písku?
1: Teď už ne, ale jako dřív, jo.
0: A postavil jsi někdy něco zajímavého z písku?
1: No, možná maximálně nějaký hrad z babovičky, ale to je tak asi všechno.
0: A když jedeš k moři, tak máš radši písčitou pláž anebo oblázkovou pláž?
1: Vzhledem k tomu, že jsem na písčité pláži, možná ještě ani moc nebyl. A jezdíme jenom do Chorvatska na pláž, kde máme kamínky, tak asi ty kamínky.
0: Takže kamínky. Takže kamínky. V pohodě, dobře, jasně. A co vy, holky a kluci, máte radši písčitou nebo kamínkovou pláž, anebo prostě máte radši klasicky třeba nějakou řeku, kterou máte poblíž domova, nebo rybník, nebo bazén. Já teda musím říct, že já mám třeba hodně ráda řeky. To je takový jako super koupání. Jako za první to máš zadarmo, za druhý ta voda jako si tak hezky jako plyne a můžeš si tam třeba hrát i s kamenama, které jsou v té řece a tak, že prostě je to takový fajn.
1: Jo, to určitě jo. Já jsem se teda koupal jenom ve Vydře na Šumavě. A to, jak tam prostě z těch rašilnič, tak ta voda byla docela studená. Fakt jako nějakých 18 stupňů mohla mít. Mm-hmm. Takže
0: to jsou ty horský řeky. Já jsem se koupala na Včeladence v Beskydech a to vám řeknu ještě taky jednu věc. To je neskutečný, ale to je jako úžasná horská řeka, čistá, jo, teče to tam z těch hor, takže je taky docela jako studená, pokud není jako hodně velký horko. Ale tam jsou normálně kamínky a oni jsou některý ty kamínky, musíš hledat, ale jsou modrý. Prostě mají modrou barvu a v té řece se to tak nádherně leskne. Takže já vždycky, když se tam dostanu, tak v té Čeladence prostě lovím ty modrý kamínky. A možná tady mám i jeden v batohu, já se na to schválně podívám, jestli jsem ho nevyndala. Takže tady to je

0: moje oblíbená činnost, když jsem v řece či Ladence, že si tam lovím modrý kamínky.
1: O tom jsem už něco slyšela, že se tam nějak vyskytují ty modré kamínky. Možná si o tom říkala ty něco.
0: To je možný, to jsem byla já, protože mně se to líbí. A od dětství, co tam jezdím, tak každý rok tam prostě lovím modrý kameny a je to fakt krásný. A co vy rádi děláte o prázdninách? Klidně nám to zavolejte a přejte si přitom i nějakou super písničku. Naše bezplatná telefonní linka je
1: 800 199 199, anebo pokud nechcete volat, tak napište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.

0: To byl Martin Chobot ve vysílání Rádia Junior. No a já jsem začala lovit tady v batohu, protože Vojta mi nevěřil, jestli mám ty modrý kameny. A představte, že jsem je našla, představte si to. Tak Vojta už je má teďko v ruce. Jak by si okomentoval, jak vypadají, když nejsou ve vodě?
1: Tak, tady jsou dva druhy těch kamínků. Jeden je takový víc zmodralý, že je fakt vidět, že ta modrá barva tam je. A pak jsou tady takové, které vypadají úplně jako nějaká skála, která nevypadá vůbec modře.
0: No, ale teď zkus tam teda nalít vodu, protože když tam naliješ vodu, tak ono to fakt jako zmodrá. A já vůbec netuším teda, co to je za kámen, protože teď to tady někde googluju a netuším, proč vlastně ten kámen je modrej a jak se tam prostě dostal, ale nacházím to tam opravdu od dětství a jsem fakt až překvapená, že to jako lidi neví a že se o tom ani na webu moc jako nepíše.
1: Tak já tady mám teď už ty kamínky zalité vodou a ty menší jenom zvýraznily tu modrou barvu a ty, co byly jako skála, tak teď začaly z části namodrávat a vypadají jako tam ty první předtím, než jsem je namočil.
0: Hezký, viď?
1: Vypadá to krásně, no.
0: No, takže takovýhle talismánky si beru vždycky z řeky a připadám si tam jako nějaký lovec pokladů, který tam loví drahokamy a jsem fakt zvědavá, co to je za kámen, ale googluju, nevidím, budu si muset zajít asi za nějakým geologem, který mi to řekne.
1: Já jsem tady něco našel a tady ty modré kamínky z řeky Čeladenky a jejího okolí nejsou přírodní minerálního původu, ale jedná se o historickou hutní strusku.
0: Aha, takže vlastně tam byly asi nějaká hutní struska, tak se to tam nějak dostalo z hutí.
1: Jo, při vysokopecních odpad je to. Při tavení železné rudy v historických pecích a hamrech vznikal tekutý odpad struska. Pokud měla správný poměr křemičitanů a kovových příměsí, získala po prudkém ochlazení vodou typické sklovité vlastnosti a sytě modrou barvu.
0: No skvělý, tak to si nádherně našel, Vojto, a děkuju, že tady dneska jsi a umíš takhle skvěle googlovat, tak super, teď už to víme a já musím říct teda, že mě to nemrzí, že to je, není jako fakt kámen, že to je nějaká struska, ale vypadá to i tak nádherně a já to budu pořád sbírat, protože se mi to strašně líbí.
1: Já tam tak někdy zajedu, pokud budu moct.
0: Super, říká Vojta Přeček, no a vy nám můžete stále volat na bezplatnou telefonní linku
1: 800 199 199, anebo psát na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz.
0: Písničku o řece Čeladence nemáme, ale myslím si, že bychom někde mohli najít písničku o jiné řece, která se jmenuje Sázava.

0: Tak to byl Kamil Emanuel Gott. Možná jste si říkali, že jako ten hlas vám připomíná možná Karla Gotta, ale je to jeho imitátor. Písnička se jmenuje Sázava a my jsme během našeho rozhovoru tady s Vojtou Přečkem vlastně zjistili, že úplně náhodně jsem tam strčila písničku Sázava a on je od řeky Sázavy.
1: Já jsem z Týnce nad Sázavou, takže podle nás překvapivě Týncem protéká řeka Sázava, ale nikdy jsem se v ní nekoupal.
0: Ne, jak ne. To? Jak to, že ne?
1: Tak my máme na zahradě takový, no, malý bazének, takže nějak jsem neměl úplně potřebu, že bych se potřeboval svlažit a vlastně ani nevím proč. Možná by mi tam táta nepustil, protože řeká, prostě jak to má proud, tak je to takový nebezpečnější.
0: Tyjo, zkus to náhodou, tam najděte nějaký místo, který je dobrý na koupání. Já jsem snad Sázava, to byla úplně první řeka, kterou jsem sjela na lodi. A to úplně jako poprvé, jako háček. A jako zvládla jsem, teda první den byl v pohodě, jo, to jsme zvládli. A představ si, že jsme tam měli ještě, to jsem jela i s jedním známým, a on si tam vzal dokonce syna malýho. A toho dal, ono se tomu říká, jak se tomu říká, no prostě uprostřed seděl ten malej syn. Jo, a jeli jsme teda Sázavu. A první den byl skvělej, vůbec jsme se necvakli, dobrý to bylo. Druhý den normálně začalo pak pršet a bylo to děsný a pak jsme se teda cvakli. A úplně jsme se celý prostě v tom dešti a v té zimě a v oblečení se nám to schladilo. Ale nezanevřela jsem na sjíždění řek a dokonce i sjíždím někdy, uzavírám sezónu řeky Ohře, to je v Karlových Varech, nebo prostě tam protéká Ohře, to je zamykání Ohře se to jmenuje a to se jezdí v listopadu a to už je jako fakt zima a to když se cvakneš, tak to jako je znát, no a to se mi taky stalo, protože já jako nejsem žádnej dobrý sjíždět řek, to si asi nikdy řeku nejel, že jo,
1: předpokládám. Tak teď si uvědomuji, že jsem hal, ale ano. Sázavu jsem sjížděl.
0: No vidíš, tak ses musel i namočit v ní
1: trochu.
0: Namočil
1: jsem se, protože jsme se cvakli.
0: No vidíš.
1: Bylo sice docela teplo, ale pak jsme to zakončili dřív, jenom rodiče, nebo jenom táta a známí jeli dál. A my jsme se vrátili vlakem zpátky do Týnce.
0: No a právě, že jak jsou ty lodě, že jo, kterýma se jezdí, tak buď je to, třeba se dá půjčit samba, a to je taková dobrá, to je širší a ta se tak často jako nepřevrhává. Ale když si půjčíš vidru, tak to je úzká. A to normálně jako člověk na tom jede jak vosa na bonbonu prostě. A to se mi teda podařilo, že když jsem poprvé sjížděla v listopadu tu řeku, tak řeku se teda Ohři, tak to bylo v pohodě, to jsem zvládla na té sambě. No a rok na to jsem jela na té vidře a co se stalo?
1: Cvakla ses.
0: Cvakla jsem se, ale kdybych se cvakla třeba na nějakým, já nevím, x-tým kilometru, já jsem se normálně cvakla hned, jak jsem nasedla do té lodě a popojala jsem, já nevím, pár metrů a potom jsem se hned cvakla, protože jsem nebyla zvyklá na to, jak je to vratký. Ale dopadlo to teda tak, že jsem to nevzdala, jela jsem dál s výpravou, s neznámejma a zatímco na začátku jsem měla jako stylový oblečení, že jo, takový ty termoprádlo a kalhoty a skvělý boty a tak dál, aby jako člověk to zvládnul. No tak zbytek zbylých x kilometrů Ohře jsem projížděla v tom, co mi kdo půjčil, jo. Takže nějaký pán mě půjčil úplně jako starý maskáčový kalhoty, který jsem si prostě oblíkla. Někdo jiný mi tam půjčil nějakou hroznou větrovku a neměli jako normální boty už prostě pro mě, ale měli tam nějaký takový ty kroxy nebo takový ty sandály, že jo. Takže do toho jsem si dala asi 3 ponožky, aby mi nebyla zima. No a takhle jsem jako odjela jako strašák do zelí řeku Ohři a bylo to skvělý.
1: Tak můžeš být ráda, že ti něco někdo půjčil.
0: Přesně
1: že
0: tak.
1: Že si tam nejela mokrá.
0: Přesně tak. No, tak i takovýhle historky můžete zažít v létě. Já myslím, že je super, když člověk má to léto takový trošku jako dobrodružný. Že víš co, když jdeš jenom jako do bazénu nebo...
1: No, tak jasně, no.
0: Že to chce i nějakou, jako nějaký vzrušo prostě.
1: Je to potřeba obzvláštnit ty prázdniny.
0: Zažil jsi někdy něco takového jako netradičního nebo něco prostě dobrodružného právě v létě?
1: Tak dobrodružného. Jednu si pamatuju takovou jako nepříjemnou situaci, když jsme jeli do Chorvatska, že jsme zajeli do špatné ulice, která byla, myslím, že slepá nebo jednosměrná. Mm-hmm. A pak tam byl strašně prudký kopec a my jsme to museli vycouvávat a skoro jsme tam spálili auto, takže to taky bylo takové nepříjemné. No. Hmm,
0: to bylo takový městský dobrodružství.
1: Dá se to tak říct.
0: My vám pustíme další písničku, no a potom už se nám pomaličku budou blížit zprávy.

0: Pozor.
1: Krásný podvečer vám přeje moderátorka Klára Nováková a taky můj dnešní spolumoderátor.
0: Vojta Přeček.
1: Máme 11. srpna roku 2026. Jsme rádi, že nás posloucháte. No a na co se můžete těšit?
0: Tak v této hodince nás čeká zvídavec Evy Sinkovičové, kde se dozvíte zase nějakou zajímavost. Taky nás čeká vzkazovna a čtení na pokračování a spoustu skvělé hudby. Ale teď už jsou tady
1: zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Pražská policie se zabývá nepovoleným letem neznámého dronu, který se dostal do blízkosti dopravního letadla. Událost z minulého čtvrtka nahlásili piloti skandinávské aerolinky SAS. Bezpilotní letoun totiž z kokpitu zahlédli ve výšce kilometr a 300 metrů, když se chystali na přistání na pražské Ruzyni. Řídící letového provozu následně varovali i další posádky v okolí a nikomu se tak nic nestalo. Případem se nyní zabývá Úřad pro civilní letectví a policie.
1: V Praze vystoupí kapela Queenie. U Křížkovy fontány na výstavišti odehraje dnes večer od 8 hodin dvouhodinovou show, na které zazní největší hity britské skupiny Queen. Inspirací letošního programu je koncert legendární kapely na londýnském stadionu ve Wembley z roku 1986. Queenie tak připomenou například písně Bohemian Rhapsody, Radio Gaga nebo We Are The Champions. No a jak bude zítra, Vojto?
0: Ve středu bude jasno až skoro jasno. Denní maximum 24 až 28 stupňů Celsia. Mírný východní vítr. Slunce vyjde v 5:46 ráno a zapadne ve 20:26 večer.
1: No a máme i pranostiku na srpnové počasí. Hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. Tak uvidíme, jestli bude hřímat a pak počítejte 8 dnů a jsem zvědavá, jestli se to fakt naplní.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior s Klárkou a Vojtou Přečkem a Vojta má určitě připravenou u spoustu dalších zajímavostí.
1: Tak můžeme si zase připomenout, že má svátek dneska Zuzana a narozeniny slaví Miraj Navrátil.
0: A mě by zajímalo, jestli taky někdy posloucháš Star Parádu Rádia Junior, která je v létě taky cestovní, taky se v ní vydáváme na Expedici Sever a vždycky pro vás mám připravené písničky a to rovnou 13 písniček z nějaké severské země. Už jsme byli v Norsku, ve Finsku, v Dánsku, na Islandu a vy můžete i se Star Parádou soutěžit, protože v každém díle si můžete vybrat jednu písničku a pro tu hlasovat a napsat mi, proč se vám tady ta písnička zrovna líbí. A mě by zajímalo, jestli si Vojto už hlasoval a napsal si i ten důvod, proč se ti ta písnička líbí. Protože vyhrát za to můžete prostě mega balíček plný merče od zpěváků a zpěvaček Hitparády Rádia Junior.
1: Já jsem ještě nic neposílal.
0: Takže
1: ještě se nevím, prostě jsem na to nějak jako nenašel důvod, nebo nevím prostě jako proč...
0: Tak třeba se na tebe usmíje štěstí, uvidíš, ale vy ostatní určitě poslouchejte, vybírejte písničku, která se vám nejvíce líbí. A kdyby si tak vzal ty jednotlivé Star Parády, které songy se ti líbily? Která Star Paráda byla nejoblíbenější tvoje?
1: Tak nejvíc se mi líbila asi ta norská.
0: Mm-hmm.
1: Že tam bylo asi hodně těch známých písniček a prostě se mi to líbilo.
0: A vzpomeneš si i na nějaké zpěváky z Norska?
1: No na zpěváky si úplně nespomenu, ale no, nevím, no.
0: Třeba Markus a Martinus, to jsou takový hodně známí zpěváci, to jsou totiž dvojčata. No a naspívali hromadu písniček už v 10 letech, začali zpívat a nahrávat hity. A tak co kdybych ti teďko pustila, jen tak pro zajímavost. Písničku naspívanou v norštině jmenuje se Elektrisk. Co ty na to?
1: Tak můžem to pustit.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. A přemýšleli jste někdy, proč mají dámské a pánské košile na opačných stranách knoflíky? Všimli jste si toho vůbec? To, proč to takhle je, se dozvíte právě teď, protože si pro nás Eva Sinkovičová připravila další zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Všimli jste si někdy, že pánské a dámské košile mají zapínání na různých stranách? No vážně, dámská košile má knoflíky na straně levé a pánská na straně pravé. Schválně porovnejte košily mamky a táty. Ale proč to tak je? Zřejmě to pramení z minulosti. Naprostou pravdu se asi nikdy nedozvíme, ale můžeme si představit několik teorií. První se týká pomoci při oblékání. Dnes už skoro nikdo nemá služebnictvo, které by mu ráno pomohlo.

ale méně často, proto jejich košile měly knoflíky na straně pravé, aby se jim košile jakožto pravákům snadněji zapínala. Druhá teorie souvisí s jízdou na koni. Ženy seděly v dámském sedle, tedy neseděly na koni rozkročmo, ale s oběma nohama na jednom boku zvířete. Pokud by měli knoflíky napravo jako muži, foukal by jim vítr při jízdě pod oblečení mezerou mezi knoflíky, jezdili totiž s nohama na levé straně. Důvodem mohlo být i kojení. Ženy prý na základě instinktu berou dítě do levé ruky a pravou mají volnou, a proto jde pak košile snadněji rozepnout, když jsou knoflíky nalevo, a to pak usnadní i kojení. Možná tak, ale jen výrobci chtěli rozlišit pánské a dámské oblečení. Co podle vás dává největší smysl? Některé značky už dnes nechávají i na dámských modelech takzvané unisex zapínání. Historicky je to ale to pánské, knoflíky napravo. Myslíte, že by se měly dát knoflíky u všech modelů na stejnou stranu? Moji milí zvídavci, pokud chcete o záhadě zapínání košilí u žen a mužů někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dna.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Je to tady, otevíráme vaši oblíbenou rubriku Vzkazovnu Rádia Junior. No a nám sem v minulé hodince přišel vzkaz přímo pro Vojtu. Tak Vojto, poslouchej. Ahoj, chtěla bych prosím zahrát písničku The Fate of Ophelia od Taylor Swift pro všechny posluchače Rádia Junior a tím i pozdravit spolumoderátora Vojtu. Přeju skvělý den, Simča. Znáš Simču?
2: Simču znám, to je moje sestřenice.
1: Kolik je jí let?
2: Je jí 16.
1: Uh-huh. A taky?

0: se třeba vídáte, už jste měli nějaký takovýhle nějaký setkání rodinný, třeba o prázdninách?
1: No, tak měli jsme spolu jednu přespávačku u babičky a viděli jsme se nějak v nějakých týdnech dozadu.
0: Mm-hmm. A co bys nám na sestřenku prozradil?
1: Tak co bych na ní prozradil, tak vím, dělá aerobik, už docela dost závodně a letos na, myslím, že v listopadu nebo v prosinci jede na mistrovství světa a letí na Nový Zéland.
0: Mm-hmm. Takže tam bude tancovat a závodit teda v tom aerobiku.
1: Ano.
0: Tak to je nádherný, dostat se na Nový Zéland, to by se mi taky líbilo. Taky by tě lákal Nový Zéland?
1: Nový Zéland, mně se jako líbí z fotek, když jsem třeba nějaké viděl, ale když bude nějaká možnost, tak klidně.
0: Jasně. Máš nějakou svoji vysněnou zemi?
1: Vysněnou zemi úplně nemám, ale tak jako různě nějaké prostě zajímavé destinace bych chtěl navštívit, no.
0: Pustíme si teda písničku The Fate of Ophelia od Taylor Swift a máš pro svoji sestřenici i nějaký vzkaz?
1: Tak třeba užij si den, naše celé vysílání a jestli budeš mít pak nějaký dotaz na našeho cestovatele, tak klidně zavolej nebo zase napiš.

0: tak to byla Taylor Swift a její The Fate of Ophelia a i vy ostatní můžete volat a psát. Vojto, prozradím, kde čekáme na jejich písničková přání?
1: Tak volat můžete na 800 199 199 anebo psát na e-mail vskazovna@rozhlas.cz.
0: No a napsala nám i Maruška, že by chtěla písničku pro svoji kamarádku Lenku a bude to klasika. Asi tušíš, co si většinou tak holky přejou za písničku? Nebo za skupinu? Nejpopulárnější v Česku?
1: Tak to nevím.
0: Lollipops, jo, takže Lollipops, posíláme no, Lollipops, tak. Asi se mu líbím a posíláme tenhle song všem, kdo si třeba o prázdninách našli svoji první, druhou, třetí nebo třeba i 20. lásku.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a máme tady znovu Honzíka. Ahoj Honzíku.
1: Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Řekni nám, jakou by si chtěl tentokrát písničku?
2: Uklízíme od Pokáče s tou, teď nevím, jak se jmenuje, jak točili video.
3: Tak já se jdu schválně podívat, jestli tuhle písničku najdu.
2: Uklízíme rádi, uklízíme s chutí.
3: A uklízíš rád?
2: No, neuklízím moc rád.
3: A musíš uklízet?
2: Ale musím někdy.
3: Jo. A jak, jako, co všechno musíš dělat, když mamka řekne, tak uklid Honzíku.
2: Tak třeba já řeknu, ne, mě se nechce.
3: A co máma na to?
2: A někdy, jo, jupí, umím uklízet. Jupí, můžu uklízet.
3: A co uklízíš rád? Je něco, co rád uklízíš a něco, co nesnášíš na uklízení?
2: Třeba vytírám, nebo myju nádobí, nebo dávám z kavárně tátový skleničky a hrníčky do myčky. Utírám nádobí. To mě baví.
3: A co ty, Vojto?
0: Tak když se řekne třeba nandám věci do myčky a nebo něco takového, ale mě třeba klidím pokoj, no, to je tak vše možná.
3: Svůj pokoj.
0: Svůj pokoj, ano.
3: Cizí ne.
0: Cizí ne.
3: Takže uklidíš si svůj pokoj, naházíš si tam něco pod postel a je to.
0: Trošku, no.
3: A nebo to fakt jako urovnáš, jakože.
0: No zrovna jak když se mi chce, někdy toho utopím 4 hodiny, pustím si tam nějaký mix písniček a někdy tam za 20 minut to mám zázračně hotový.
3: A kluci, přiznejte se, jo, je ve vašem pokoji spíš jako nepořádek, a nebo spíš pořádek?
2: No v pokoji roztáhneme koleje, teď tady zrovna začal štrachat Matěj koleje, vyndal teď tady most, takže fakt výborný.
3: To je takový, to si úplně umím představit, potom nedej bože, když byste to nechali přes noc rozložený, ty koleje a ty vláčky, pak jste chtěli na záchod a potom mě šlápnout na nějaký koleje nebo kostičky lega, to taky musí být chuťovka. Uklízíš si to na noc, anebo to necháš rozložený do dalšího dne, protože třeba mě je to pak líto, jako když si uděláš fakt jako nějakou dobrou trasu vlaku, tak člověk si to chce třeba nechat i na další den, že jo?
2: No, my to máme blbý, protože my spíme v ložnici, ale táta, ten pak spí u televize v pokoji, takže když se to tady postaví, tak a teď když jde na záchod, táta, tak no to někdy zakopne. A já jsem poslouchal někdy minulé rádio Impuls a byl Dan Kospek a ona existuje znělka taková, třeba, že když šlápnete na kostku, tak řekne, nevíte, au.
3: Super, no tak my ti jdeme pustit písničku, která je o uklízení, zpívají Pokáč a Karol a Kvído, tak jestli jste teďko někdo doma a máte tam trošku jako nepořádek, tak třeba ta písnička vás namotivuje k tomu, abyste si udělali pořádek. Tak, měj se krásně. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Naschle.

0: Děti z Bullerbynu, tak zní dnešní čtení na pokračování. Je to 11. díl z 15. a teď už přejeme pěkný poslech.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Znáte děti z Bullerbynu?

Dědečkovi je 80 let. Tuto neděli bylo dědečkovi 80 let. My všichni z Bullerbinu jsme byli už časně na nohou, to se ví. A v 8 hodin ráno jsme šli k dědečkovi. Tatínek a maminka a Lasse a Bosse a já a Agda a Oskar, všichni z Melangordenu. A strýček Nils a teta Lisa a Ole a dokonce i Kerstin ze Sergordenu. A pak samozřejmě i všichni z Norgordenu. Teta Greta, Britina a Anina maminka,

moc už nescházelo a byla bych se rozbrečela taky. Celý den chodili dědečkovi dopisy a květiny a telegramy. Ach jojo, tak si představte, že si lidi vzpomenou na takového starého dědka, jako jsem já, řekl dědeček. My děti jsme u dědečka zůstali, protože to bylo moc zábavné číst mu ty dopisy a telegramy. Seděl tiše v houpacím křesle, ale tu a tam řekl: 80 let, jen si představte, že je člověk tak starý. Ach, jojo. Ale když to řekl popáté, vyskočila Anna a vzala dědečka za rameno a řekla: dědečku, slib nám, že nikdy, nikdy neumřeš. Dědeček na to neodpověděl, jenom poplácal Anu po tváři a řekl: má děvenko. Když už přestali chodit dopisy a telegramy, četli jsme dědečkovi noviny. A vida! V novinách bylo na jednom místě tohle. 80 let se dožívá v neděli 18. října bývalý domkář Anders Johan Andersson Norgården v Bullerbynu. To jsme dědečkovi přečetli a on pokyvoval hlavou, tvářil se spokojně a řekl: tak vida, člověka dají dokonce do novin. Ach jojo. Jenomže já jsem tentokrát nemohla pochopit, že ten bývalý domkář Anders Johan Andersson je dědeček. To přece mohlo stejně dobře být napsáno: dědeček v Bullerbynu se v neděli dožívá 80 let. Přečetli jsme dědečkovi celé noviny, ale občas chtěl, abychom mu přečetli to o bývalém domkáři znovu. Ostatně byly v novinách jen samé špatné věci, že asi bude válka a zas válka a válka. Co kdyby válka přišla až sem a zničila celý Bullerbyn, řekl Bose. Věříš tomu, dědečku? O ne, řekl dědeček, tak to určitě nebude. Pán Bůh bude jistě držet svou ruku nad malým Bullerbynem. Ano, já tomu taky věřím, protože chci bydlet v Bullerbynu celý život, řekla Brita. Brita a Anna a já jsme si totiž vymysleli něco hezkého. Vymysleli jsme si, že se Lasse ožení s Britou, až bude velký, a že budou bydlet v Melangordenu, a Bose, že se ožení s Anou a budou bydlet v Norgordenu, a Ole, že se ožení se mnou a budeme bydlet v Sergordenu. A tak budeme moci zůstat všichni v Bullerbynu. Když jsme seděli u dědečka, řekli jsme klukům, co jsme si vymysleli. Ale Lasse řekl: oho, to já budu mít určitě hezčí ženu než je Brita. A Bose řekl, že až bude velký, pojede do Ameriky a bude náčelníkem Indiánů a ožení se s děvčetem, které se bude jmenovat Chechtavá voda, nebo tak nějak. Ho, ho, ho. To se bude hezky poslouchat, řekl Lasse, až na ní budeš volat: Chechtavá vodo, už je kafe hotový, Chechtavá vodo, dala si uvařit už brambory. Ale Bose řekl, že určitě nebudou jíst brambory, protože Bose je nerad. Ole povídal, že by chtěl, až bude velký, bydlet v Sergordenu s Kerstin. Ačkoliv, jestli se budu doopravdy muset ženit, tak si tedy vezmu Lisu. Ale neslibuju to najisto. Ach, tyhle hloupí kluci. Ale to se ještě podívají, že se za ně vdáme.
ať chtějí nebo ne. My budeme přece taky o něčem rozhodovat. Já si aspoň chci vzít za muže Ola. Dědeček se smál, když slyšel, jak si povídáme, a pak řekl: ach jo, to ještě bude moc let. A je vám dobře, dokud jste děti.

dostanu jehňátko. Teď vám budu vyprávět o něčem, co se stalo letos na jaře. V Bulerbinu máme spoustu ovcí a ty mají skoro každý rok jehňátka. Jehňátka, to je to nejroztomilejší na světě. Jsou rozkošnější než koťata a štěňata a selata. Dokonce si myslím, že jsou skoro rozkošnější než Kerstin, Olova sestřička, ale před ním si to netroufám říci. V té době, kdy ovce mají jehňátka, běháme každé ráno do ovčína podívat se, kolik nových jehňátek se v noci narodilo. Jednou v neděli ráno leželo na slámě mrtvé jehňátko. Hned jsem utíkala k tatínkovi a tatínek šel zjistit, proč je jehňátko mrtvé. Bylo to proto, že jeho maminka neměla ve svém vemenu žádné mléko. Ubohé malé jehňátko. Posadila jsem se na práh ovčína a dala jsem se do breku. Za chvíli přišla Anna a když to všechno uslyšela, začala brečet taky. Nechci, aby jehňátka umírala, řekla jsem tatínkovi. To nechce žádný z nás, řekl tatínek, ale bohužel bude muset umřít ještě jedno. A ukázal mi malé jehňátko, které držel v náručí a které vypadalo strašně zuboženě. Byl to bratříček toho mrtvého jehňátka. Nemohl samozřejmě také dostat žádné mléko od své maminky. A mléko, to je to jediné, co právě narozená jehňátka mohou jíst. Proto řekl tatínek, že musíme bratříčka toho mrtvého jehňátka zabít, aby nemusel umřít hlady. Když jsme to uslyšeli, začali jsme Anna a já brečet ještě víc. Brečeli jsme hrozně. Já nechci, aby jehňátka umírala, křičela jsem a prštila sebou na zem. Tatínek mě zvedl a řekl, nepláš, Liso. A pak dodal, můžeš zkusit krmit tohle jehňátko z láhve, když chceš. Zrovna tak, jako miminko. Ach, byla jsem tak šťastná, že ani nevím, jestli jsem někdy předtím byla šťastnější. Nevěděla jsem, že se jehňátka mohou krmit jako miminka. Jenomže tatínek řekl, abych se neradovala předčasně. Myslel totiž, že jehňátko stejně umře, ale směli jsme to přece jen zkusit. Anna a já jsme běželi k tetě Líse, Olově mamince, a vypůjčili jsme si sací láhev s dudlíkem, ze kterého dostávala mléko Kerstin, když ještě byla hodně malinká. Potom jsme zase běželi k tatínkovi. Ten mi pomohl a ohřáli jsme láhev s mlékem v teplé vodě. Potom jsem strčila dudlíček jehněti do pusy. A představte si, že hned začalo sát. To mělo panečku asi hlad. Tak ty se teď budeš starat o tohle jehňátko, řekl tatínek, ale musíš je krmit několikrát denně, tak aby tě to neomrzelo. Anna řekla, že kdyby se mi zrovna nechtělo jít jehňátko krmit, že stačí, když jí to řeknu, a ona, že mi ho ráda nakrmí. Ale já jsem řekla, jo, jen si nemyslí, že člověka někdy omrzí krmit jehňátka. Dala jsem jehňátku jméno Pontus a tatínek řekl, že jehňátko bude jenom moje. První dny, kdy jsem Pontuse krmila, koukali se na to všechny děti z Bulerbinu, ale brzy je to přestalo bavit.
To je zajímavé, jak jsou jehňata hladová. Zdá se, že jsou vlastně hladová pořád. Každé ráno, než jsem šla do školy, běžela jsem dolů do ovčína. Jakmile mě Pontus uviděl, přiběhl, vrtěl svým kratičkým ocáskem a roztomile bečel. Byl celý bílý, ale na čumáčku měl malý černý flíček. Naše děvečka Agda mu dávala mléko jednou denně, když jsem byla ve škole. Ale jakmile jsem přišla domů, musela jsem mu dát znovu. A pak musel dostat jíst ještě pozdě večer. Jednou jsem zkusila poprosit Anu, aby nakrmila Pontuse místo mne, ale ona řekla, až zítra, dneska nemám čas. Ale já jsem přece slíbila tatínkovi, že krmit Pontuse mě neomrzí a to jsem taky dodržela. Protože jsem měla Pontuse strašně ráda. Nejraději jsem ho měla proto, že byl vždycky šťastný, když mě uviděl. Jistě si myslel, že jsem jeho pravá maminka. Jednoho krásného dne mi tatínek řekl, že musím začít učit Pontuse pít mléko z misky. Chudáček, vůbec nechápal, proč jsem mu najednou strčila pod nos misku. Nevěděl, jak to má udělat, aby mohl pít. Očichával mě a hledal, kde mám dudlík a strašně smutně bečel. Bose byl se mnou a díval se. No tak pij, řekl Pontusovi. Ty jsi ale trdlo, vždyť na tom nic není. Pije se a je to. Dostala jsem na Bose vztek. Pontus vůbec není trdlo, řekla jsem. Ale Pontus, ten jen očichával mléko, bečel a byl smutný. Ale stejně rozumím jehňatům líp než Bose, protože jsem na to přišla. Strčila jsem ruku do mléka a představte si, Pontus mi začal ocucávat prsty. Cucál a takhle vysrkal všechno mléko. Potom mi nějakou dobu takhle Pontus ocucával prsty. Ale jedno ráno, když měl pořádný hlad, tak se už nemohl dočkat, až strčím do mléka ruku a začal pít sám. A šlo mu to pěkně. Pak už mi nikdy nepotřeboval ocucávat prsty. Když bylo na jaře tepleji, pustili jsme ovce na naši ohrazenou pastvinu. A jehňata se měla začít učit jíst trávu. Ale přesto dostávala taky ještě mléko, takže jsem musela každý den na pastvu s mlékem v plecháči. Když jsem přicházela k vrátkům, zastavila jsem se a křikla jsem ze všech sil. Pontusi! Tu bylo slyšet slavonké byčení až někde vzadu v ohradě a pak přiletěl, jak nejrychleji mohl a vrtěl svým malým ocáskem sem a tam. Teď je Pontus tak veliký, že už mléko nedostává. Jí trávu a chroustá listí a má se úžasně k světu. Určitě z něho jednou bude velký, silný beran. Pontus jde do školy. Lasse mě rád zlobil a pořád říkal, bylo by rozhodně lepší mít psa než jehně. Ole samozřejmě držel s ním, protože sám má psa, který se jmenuje Svip. To si ví, že je lepší mít psa, řekl Ole. To bych ráda věděla, proč, řekla jsem mu. Proč? Protože psi
si sebou člověk může vzít všude, řekl Ole. Jdou za námi, ať sehnem, kam sehnem. A Pontus, ten se jen potlouká v ohradě, řekl Lase. Ale jehňátko je rozhodně roztomilejší, řekla Anna, aby mi pomohla. Co z toho člověk má, řekl Lase, když jenom chodí po palouku v ohradě. Takhle jsme si jednoho dne povídali cestou domů ze školy. Druhý den ráno jsem přišla jako obyčejně k ohradě a zavolala jsem na Pontuse a když zase přiběhl a byl tak roztomilý, že by ho člověk snědl, pomyslela jsem si, že bych ho nedala ani za 1000 psů. Ale napadlo mě i něco jiného. Napadlo mě, že je to vlastně velká škoda, že Pontus musí pobíhat jen v ohradě a že nikdo nevidí, jak je roztomilý. Svip někdy běží za Olem až ke škole. Jednou dokonce nechala paní učitelka Svipa přijít až do třídy a ležel na podlaze u Olovy lavice. Ano, to byl ale Svip. Kdežto chudáček Pontus, ten, aby jen cupital po palouce v ohradě, byl tam právě mléko ze svého plecháče a já myslela na to, jak nespravedlivé to je, že psi si smějí chodit všude, ale jehňata ne. A když Pontus vypil všechno mléko, rozhodla jsem se, že ho vezmu sebou do školy. Naše škola je ve Sturbínu. Je to hezký kus cesty a my chodíme vždycky společně, všechny děti z Bulerbinu. To ráno, když jsem Pontuse chtěla vzít sebou do školy, už na mě všichni čekali u Olovy branky. Pospěš si, Líso, křičela Brita, nebo přijdeme pozdě. A já jsem se obrátila k Pontusovi a křikla jsem. Pospěš si, Pontusi, nebo přijdeme pozdě. V životě jsem neviděla děti tak překvapené, jako byly Lase a Bose a Ole a Brita a Anna. Kam jde? Řekl Lase. Do školy, řekla jsem. A tak bude snad už konec těm řečem, že všude sebou chodí jenom psi. To mi věřte, že byli celý skoprnělí. Když se Bose zeptal, jestli o tom ví maminka a tatínek, tak jsem se trošku zasekla, protože na to jsem nepomyslela. Ale Anna spráskla ruce a smála se a řekla, proč by nemohla jehňata jít sebou do školy zrovna tak jako psi. Ano, právě tak jsem si to myslela i já. A najednou se Lase začal nějak spokojeně šklebit a řekl, jen ať si s námi jde, ale paní učitelka určitě padne do mdlob. A tak jsme se všichni společně vydali na cestu. Pontus taky. Chvíle mi se zastavil, jako by se rozmýšlel, jestli tohle všechno je v pořádku. Cesta nám trvala trošku déle než jindy, proto jsme přišli pozdě. Už zvonilo a děti byly ve třídě. Nás dětí ze Sturbínu a Bulerbinu není tolik, takže sedíme pohromadě v jedné třídě a máme jednu paní učitelku, třeba že jsme z několika ročníků. Pontus klopítl, když měl vylézt po schodech ke škole a já mu musela trochu pomoci. On asi ještě není zralej pro školu, řekl Lase. Když Lase před lety začal chodit do školy, neposeděl tiše ani minutu. A tak paní učitelka řekla, že ještě není zralý pro školu. Poslala ho domů a řekla, aby přišel až za rok, že si zatím potřebuje ještě chvilku hrát. Na tohle Lase určitě nikdy nezapomněl. A proto taky tak mluvil o Pontusovi. Brita zaklepala na dveře a vešli jsme dovnitř. Promiňte, že jdeme pozdě, řekla Brita. Jakmile to řekla,
začal se Ole pochichtávat. My ostatní jsme stáli úplně tiše, ale Ole se jen chichotal docela tak, jako by ho někdo lechtal. To je ohromné, jak ty jsi dnes veselý, Ole, řekla paní učitelka. Pontus stál za námi, takže ho nikdo nemohl vidět, ale najednou bylo slyšet jeho miloučké pé a Pontus vystrčil hlavu. Všechny děti v lavicích úplně poskočili a paní učitelka taky. Co to, tohleto, pro pána, jak se to představujete, že si sem vezmete jehně? To lisa, řekl Bose, ale hned stichl, protože si asi myslel, že se paní učitelka bude na mě zlobit. A já jsem začala mít strach taky. Když se právě teď učíme o domácích zvířatech, řekla jsem docela tiše, tak jsem si myslela, že... Co jsi smyslela, řekla paní učitelka, že by to mohlo být docela dobré podívat se na opravdické jehně, řekla jsem, ačkoliv jsem na to vlastně dřív nepomyslela. Paní učitelka se začala smát na celé kolo a všechny děti taky, zvláště Ole. Ten se smál tak, že to v něm přímo bublalo. Potom jsme vzali Pontuse ke katedře a každý si ho mohl poplácat. Začali jsme se učit z přírodopisu o ovci a já jsem směla vyprávět, jak jsem ho krmila z láhve. Všem se moc a moc líbil. Myslím si ale, že Pontuse ten hluk už unavil a proto se mu začalo stýskat po zahradě. Ačkoliv byl pořád stejně hodný a stál tiše u mé lavice až do konce hodiny. Skoro pořád, jenom chvílemi si trochu poskočil a zabečel. A pokaždé se Ole začal smát. Položil si hlavu na lavici a jen se smál a smál, takže se ostatní museli smát taky. Když je teplo a hezky, sedáváme o přestávce vždycky venku na schodech a jíme chleba s pomazánkou. A tak jsme seděli i tentokrát. Měl jsem sebou jako obyčejně v láhvi mléko a to jsem dala Pontusovi. Vypůjčila jsem si od paní učitelky plecháč a nalila jsem mu mléko do něj. Všechny děti z toho měly zábavu, když viděli, jak Pontus jí. A Anna mi dala polovinu mléka ze své láhve, abych nezůstala bez svačiny. Když bylo po vyučování a my jsme měli jít domů, řekl Lasse. Zítra se máme učit o skotu. To bude legrace. To si vezmu sebou bejčka. A Ole se rozesmál, až dostal škytavku. Paní učitelka ale řekla, že teď už musíme přestat vodit zvířata do školy, i když prý by to v hodinách přírodopisu pomohlo. Ale časem, že by to bylo trochu obtížné, řekla. To ano, protože představte si, až se začneme učit o krokodýlovi, řekla Anna. Ole zrovna úplně zaječel smíchy. Pontus byl cestou domů moc unavený. Střídali jsme se a vynášeli ho do všech kopců. Pak jsme s ním šli k ohradě. A nikdy jsem neviděla jehně odpelášit takovými skoky, jaké dělal Pontus, když jsme ho pustili do ohrady. Letěl doslova tryskem k ostatním ovcím a bečel, že to bylo slyšet po celé pastvině. Tady je jasně vidět, že ještě není zralej pro školu, řekl Lasse.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer vám přeje moderátorka Klára Nováková taky.
2: Vojta Přeček.
1: Což je dětský spolumoderátor. A pozor, my tady máme dneska nejenom cestovatele, ale taky moderátora. Aleši Švarce. Ahoj Aleši.
3: Taky vás všechny zdravím, samozřejmě kluky, holky, ahoj. A pokud čirou náhodou poslouchá nějaký dospělák, tak samozřejmě dobrý večer.
1: No jasně, zdravíme všechny. A protože celé léto máme na Rádiu Junior Expedici Sever, tak já jsem zjistila, že Aleš Švarc na sever cestuje. A dokonce tam cestoval i se svým synem a tak ví, jaké to je, když jedete s puberťákem na sever. A dokonce i se svojí dcerou, viď?
3: I to jsme zažili jedno a možná, že to bude takový docela zajímavý vyprávění pro všechny rodiče i pro ty puberťáky, jak ty říkáš. Jak vůbec nastavit takovou tu dovolenou v době, kdy už jako rodič jste pro ty děti takový jako trošku jako, už jako out a zvláštní a prostě nerozumíte ničemu a tak dále. Dá se to, ale je na to způsob.
1: To jsem zvědavá, to nám právě Aleš řekne nejrůznější tipy a triky a vůbec nám prozradí, jak ta jeho cesta probíhala, protože to nebylo tak, že by si zajel někam jako do hotelu, jo, tam by se o tebe starali a o syna a o dceru. Vy jste to vzali docela tak jakože na ostro.
3: Jen to klidně řekni, jako já rovnou prozradím, že my těmhletěm dovoleným říkáme takzvaná punková dovolená, jo, a je to trošku zvláštní, možná dobrý tip pro rodiče. Když už po letech se dostáváte do situace, že vaše ratolesti s vámi ani nechtějí jet, nebo řeknete, ale to sjedeme k moři a čekáte nějaký wow a ono nic, jo, tak je to možná tím, že u toho moře už byli tolikrát, že už je to tam docela nudí a že čekají, jestli třeba nevymyslíte něco jiného. Tak já jsem, přiznám se, že jsme se k tomuhle dostali taky, tak jsme jeden rok dali trošku jako jiný způsob plánování dovolený. Hele, Vojta už si tady kouká do poznámek, takže mi jasně, že se chce asi něco zeptat, viď?
1: Něco zeptat.
3: Nebo zatím ne?
2: Zatím bych to nechal asi. Ty jsi vlastně ten cestovatel, tak jak vlastně vznikly nějaké první nápady, že by si mohl někam vyrazit?
3: Hele, takhle. Co se týče nápadů, tak jako to si u dětí jako nechávám stranou, protože v okamžiku, kdy vy začnete plánovat, jako vy jako dospělák, tak to vždycky sklouzne k tomu, že ty si tam jako upřednostníš to svoje, protože ty máš tu dovolenou, ty bys si to chtěl nějak užít a tak dále. Tam je spíš potřeba to, aby ty v uvozovkách děti nebo dospívající, protože se bavíme i o věku 14 až 15 let, když už s vámi teda chtějí jet, tak aby si to nějakým způsobem užili, tak je dobrý, to jsem zjistil, jeden rok si s nima třeba sednout a zeptat se jich, jaký oni mají představy o dovolený a o prázdninách a možná by se rodiče divili, kam až je to dovede.
1: No, já se teda divím, protože třeba oni si mohli říct, chceme jet, já nevím, jako na jih. Tam bude teplo, tam bude teplý moře. A to si taky dětem dal tuhle možnost, že si jim řekl, tak podívejte se, tady je Česká republika a můžeme jet na sever, na jih, na východ, na západ. Jestli už si mohli jako vybírat v téhle fázi, anebo si prostě řekl, já chci na sever a děti, vy si tam můžete vybrat, jestli chcete teda Norsko, Finsko, Švédsko, nebo úplně všechno.
3: Hele, v podstatě to bylo celkem jednoduchý. My jsme na ten jih za tím sluníčkem a za tím mořem jezdili fakt hodně často, až jsem se divil, že tam pak už ve finále chtějí ještě pořád jezdit, nebo chtějí. Ono teoreticky jsem se jich jako rodič moc neptal, jako jo, takže jim mě zbylo nic jiného, takže jsme jeli kompletně. A co se týče té změny, tak to je právě to, co si myslím, že je to důležitý, protože se časem dostanou ty děcka do věku, kdy už prostě jako s rodičema jako moc nechtějí úplně, jo. Jako nebo jedou samozřejmě, ale není to úplně to gro, co si představujou. Takže to je právě ten okamžik, kdy se jich zeptáš, kam. A takhle, věděl jsem určitě, že na jich neřeknou, protože moře jsme měli fakt jako sježděný docela dost a absolvovali jsme i jednu v úvozovkách, říkali jsme tomu poslední mořskou dovolenou a věděl jsem určitě, že je to neláká, takže jsem typoval, že se vlastně vydáme někam úplně jinam a svým způsobem tím, že jsme se o tom doma docela dost často bavili, jaké jsou nějaký ty různý přání, jednak moje, jednak jejich a tak dále, tak jsme zjistili, že se sejdem, takže jsem čekal na to závěrečný renomé nebo nějaký výsledek, jaký z toho vyleze. A pak jsme vlastně naplánovali v úvozovkách, protože já ještě řeknu, jak to probíhalo, tak to se asi budeš hodně divit. No,
1: no jsem opravdu zvědavá a těším se na to, až se to všechno dozvíme. A že vlastně, které takové ty highlighty bys vypíchnul pro naše posluchače, aby už tušili, co jste třeba tam chtěli vidět a pak to pořádně proberem.
3: Hele, takhle, dal jsem jim to jako takový jako domácí úkol, by se dalo říct. Nasměrovali jsme se teda nějakým způsobem, tam jsme se shodli, že se vydáme směrem na sever a dal jsem jim 2 dny, ať si vyberou, co by na té cestě chtěli vidět. To znamená, bylo to takový to, že jsme neřekli od začátku, kam pojedeme. To prostě bylo jako, že vezmeme to při cestě, ale ať mi dají nějaký bodíky, co by jako chtěli vidět, abych si dovolenou nevybíral já, protože já si ji můžu vybrat v podstatě kdykoliv, ale by oni měli možnost se podívat tam, kam se třeba normálně nepodívají. Mm-hmm. A to si myslím, že jako pro rodiče je někdy těžký, že co si budeme povídat, protože ty představy rodičů a dětí se leckdy rozcházejí, ale musím teda říct, že když na to najedete, tak zjistíte, že to není vůbec špatný.
1: No, jeden z těch highlightů je třeba to, že jste viděli pandy, koupali jste se v Baltu a taky jste vystoupali na legendární vyhlídku nad fjordy v Norsku, jo. A taky, co jsem se od tebe dozvěděla předtím, že jste spali noc u hřbitova.
3: To je pravda, no. Musím teda uznat, že tohle to jsou takové historie po cestě, které asi, když jedete někam do apartmánu nebo do hotelu, určitě nezažijete. A myslím si, že to právě dělá takový to pouto mezi dětmi, který jsou jako dorůstající, to znamená v tom věku, kdy ty rodiče moc nechápou, a mezi těmi rodiči. Jo? To znamená, nastavíte si nějakou společnou cestu, řeknete, co bychom tam tak jako chtěli vidět a jedem. A teď vlastně, jak ty říkáš, to jsou takový ty momenty, na který potom podovolí. Hele, že jsme x let jezdili k moři, to v podstatě tak jako dneska už nad tím ani člověk nepřemýšlí, nebo spíš na to ani nespomínají. Ale že jsme spali vedle hřbitova, že jsme byli, já nevím, tamhle v berlínský zoo, kde jsme se dívali na pandy a tak dále, tak to slyším doma pořád. Jo. Takže jde o to, jak tu dovolenou potom člověk jako uchopí. Jestli chceme, aby jsme se cítili dobře my i děti, jako rodiče myslím, anebo jestli z toho chceme udělat zážitek pro ty děti. A ty asi chceš už něco konkrétního, viď?
1: No, určitě hned po písnice se na to vrhneme, jenom se zeptám, jak to má Vojta s rodiči, jestli taky máte takhle, plánujete spolu, kam pojedete, nebo jestli to naplánují rodiče, nebo jestli to naplánuješ ty?
2: Tak protože ještě nejsem tak jako... Takže cestování s rodiči zatím super, baví mě to. A takhle úplně vybírání destinací, ne. Spíš jako jezdíme k moři, pak jezdíme se známýma na kola, většinou na Šumavu, na Lipno. A potom jezdíme různě jako po Česku chodit na nějaké jakože, když tak řeknu, hory, a to jezdíme hlavně s babičkou, s dědou a s sestřenicemi, a to se teď poprvé se do toho asi nějak zapojím do vybírání.
3: No a to jsem se tě právě chtěl zeptat, protože je celkem jasný, že určitě máš v dnešní době sociálních sítí a tohle to, věřím tomu, že jako ve škole se o tom bavíš, s kámošema se o tom bavíš, s kámoškama se o tom bavíš. Určitě máš třeba někde v sobě nějaký to místo, kam by ses třeba fakt jako chtěl podívat a co by třeba vaše ani babičku, ani tak dále, ani nenapadlo.
2: To mi přijde jako zajímavý, ale já takové místo vlastně ani nemám.
1: Takže není to Amerika, není to Dubaj, není to Japonsko, není to Nový Zéland, Austrálie, Klokani a tak.
2: Ne. Ne. Tak to takhle jednoduše.
3: Dobře. Tak jako tebe bych chtěl mít za dítě, ty jsi docela jako takový nenáročný.
1: Přesně,
3: no.
1: To si vybereš, kam chceš, no, a dítě je spokojený.
3: V podstatě rodič to rozhodne a jede se, jako jo. Ale u nás to tak nebylo.
1: Tak holky a kluci, jak je to u vás? Klidně nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199 anebo pište na e-mail
2: radiojunior@rozhlas.cz.

0: klubu Rádia Junior si povídáme o expedici Sever, kterou zažil Aleš Schwarz, novinář, moderátor, cestovatel, který se vydal se svojí rodinkou, s dětmi na výlet. A mě by zajímalo, jak teda probíhala ta první a ta druhá cesta.
1: Je pravda, že my jsme to vzali ze začátku tak jako trošku všeobecně, to znamená, jak to naplánovat a tak dále a co si ty děti přejou a podobně. Teď už bychom se možná mohli mrknout na to konkrétní. To znamená, první cesta byla víceméně na zkoušku. To jsme říkali, tak jako dáme si dovolenou od pondělí, třeba dejme tomu do příští středy. Ráno jsme se probudili, rychlostí blesku zbalili nějaký takový ty nejnutnější věci, protože, a to musím podotknout, my jsme neměli zajištěný žádný ubytování. Jo. V dnešní době těch možností je spoustu. A my jsme říkali, že na to kašlem. A že si vezmeme střešní stan na auto, kde se dá přespat a plus zbytek, že protože jsme byli tři, tak že já přespím v autě. Tím odpadlo taková ta starost, jakože schánění, ubytování a podobně. A my jsme v podstatě jednoho dne ráno se probudili, řekneme, sedli jsme do auta a vyrazili jsme, jeli jsme teda směr nahoru na sever, ale ne ještě na ten úplně skandinávský sever, ale byla to taková cesta na zkoušku, to znamená směr Německo, Berlín, protože syn chtěl vidět pod postupy, je takový velký jako biosférický skleník a on potom toužil vidět, protože on to studuje něco podobného. Pak v zápětí dcera přišla s tím, že v Berlíně v zoologický jsou pandy a že jsme vlastně ještě nikdy neviděli pandy naživo, jo, spali jsme v kempech a tak dále. Takže takhle jsme vlastně plánovali tu první cestu s tím, že pak dojedeme k pobřeží, k Baltu a tam si vyzkoušíme, protože dlouhá léta jsme poslouchali, že to polské pobřeží je hodně podobný tomu chorvatskému, třeba dejme tomu, co se týče vody jako takový. To moře je úplně jiný, jo, je dost studenější, ale jako dá se tam zažít spoustu dobrodružství, co si budeme povídat. Akorát musí člověk počítat s tím, že je tam, že tam víc fouká, že to moře je fakt jako studený, jo, to jako tam to vyloženě na koupačku úplně není, ale ta cesta stála za to. Spali jsme po kempech, to znamená, a to je možná trošku problém, kdybyste něco takového plánovali, tak je dobrý se domluvit s dětma, protože vyřešit to, že když třeba jeden z vás, tady jsem to byl konkrétně já, má trošku hlasitější spánek.
0: Chrápeš.
1: Takhle se to dá taky říct, jo. Takže vlastně já jsem, ne že bych spal vyloženě odděleně, ale musel jsem samozřejmě být jako, děti se mnou v tom střešním stanu jako nechtěli spát.
0: Takže ty jsi spal v autě.
1: Jo.
0: A oni spali nahoře.
1: Jo.
0: A možná děti netuší, nebo víš, Vojto, jak vypadá takovej střešní stan na auto?
2: Jak jako...
0: Umíš si to představit, jo?
2: Naživo jsem ho úplně asi neviděl.
0: Asi to není úplně tak vysoký stan, jako jsou takové ty klasické stany. To bude jenom taková jako sešikmená stříška. Já to sama nevím. Takže...
1: Jako hezky to na mě ukazuješ, to jako jo, no. Já bych se k tomu i jako dostal, protože ten střešní stan, to byla taková věc, která mě fakt jako hodně zaujala, protože jsem zkoumal takový ty cestovatelský fóra, kde chceš být cestovatel jako v uvozovkách nezávislej. Takže tohle je jedna z mála věcí, kterou si můžeš dát přímo na auto, nemusíš to tahat za sebou jako přívěs, ale máš to nahoře, když je to složený, tak to prostě vypadá, jak když tam máš trošku větší rakev, dejme tomu, se kterou se vozí třeba zavazadla, tak tohle je drobátko větší, ale jako co se týče šířky, tak je to zhruba podobný.
0: Jako postel.
1: Něco jako postel.
0: A jak je to široký, když tam spali oba dva, jestli no, tam vešli jako, nebo hele, to bylo, ségra mě kopla. Brácha taky.
1: Je to různý, dělají se různý šířky, ale musím uznat, že ten trend v současné době tady těch střešních stanů je jako stále se rozvíjející. To znamená, je hodně prodejců. Když si zadáte na internetu prodej střešních stanů, tak vám tam vyjede spoustu prodejců. A co je důležitý, protože jako oni teda relativně jsou dost drahý. Jako na kupování jako do vlastnictví třeba pro mě to jako nepřicházelo do úvahy, ale jsou půjčovny. A to si myslím, že není vůbec špatný na začátek si to půjčit, protože nainstalovat to jde téměř na každý auto, by se dalo říct. Jo? A není nic lepšího, než když někam přijedeš, tak pak vlastně ten stan rychle pomocí kliky, ono to zní teďka hrozně zvláštně, jo? Ale prostě přijedeš, kliku strčíš do díry, takhle s ní dvakrát zatočíš, oni ty stany jsou různý. Někde to je takový, jak říkáš ty, že se to zvedne na jedné straně, je to takový sešikmený klasický stan, ale my jsme třeba měli ten střešní stan takový, že se to zvedlo na obou stranách a byla to vlastně taková krychlička a oni vlastně byli vevnitř.
0: A kolik tam je tak prostoru?
1: No,
0: můžu si tam sednout, nebo se tam jenom musí jako proplížit?
1: Ne. Sednout si tam můžeš, ale že by to bylo jako klasický stan, to není. Je to fakt na přespávání, ale zase je hezký, že třeba k tomu stanu z boku auta vedou schůdky. Takže nemusíš mít strach, že by se tam musel nějak škrábat nebo něco. Hele, jako já si myslím, že kdybyste na to, když by to někoho zaujalo, když se na to podívá na internetu, tak jako rázem pochopí a jde prostě jenom o to první. To znamená vyzkoušet si to. Zjistíte, že to je úžasná věc.
0: Co matračka, jo? Dal jsi jim tam nějakou měkkou matračku, kterou by třeba zvládla i princezna na hrášku? A nebo tam měli jenom nějakou kajmatku, žíněnku a...
1: Hele, je vidět, že jsi praktická žena, je mi to jasný. Jo,
0: Nebo jsi to vůbec neřešil.
1: Takhle, tohle jsi to za tebe vyřešil v té půjčovně, protože součástí každého střešního stanu, aspoň teda, co jsme měli my, tak je madračka. Asi to není úplně ta domácí 15-centimetrová pěnovka, ale ta, co tam byla, byla fakt jako hodně pohodlná. Myslím si, že pokud třeba jezdíte pod stan a tak, takže to je něco podobného, jako co si berete sebou. Takže po této tý stránce, co se týče pohodlí, super. Navíc tím, že to má laminátovou střížku, vlastně ten obal je laminátový, takže i když prší, nebo i kdyby padaly třeba kroupy a tak dále, tak to je celkem úplně jedno.
0: Vojto, umíš si to představit, že bys takhle jel na dovču a přespával v noci ve střešním stanu vedle hřbitova?
2: No vedle, to mi přijde úplně něco jako úplně nehorázného pro mě, protože já bych úplně z toho hřbitova byl celý tak strach, že bych normálně chodil celou noc od toho stanu a hlídal, jestli tam někdo není nebo něco.
0: Jaký duch třeba.
2: Třeba, no. Ale normálně jako venku spát třeba ve střešním stanu, zajímalo by mě to i jako celkově ve stanu, protože ve stanu jsem spal zatím jenom jednou. A to bylo celá nedávno, na chalupě u známých jsme byli a to jsme tam postavili vyloženě velký, obrovský stan, jak mají vždycky takové prostě na závodech ty stany pro auta. Protože on to tam děda z těch známých měl, protože jezdí po závodech, takže jsme v tom spali asi teď pět lidí. A nějak jsme se tam teda vyspali, spalo se docela dobře a ve stanu, jako to není tak špatný. Jak je vlastně, proč jste vlastně spoužili takhle cestování autem a spaní ve střešním stanu? Proč jste nepoužili třeba jakože nějaké túry, jakože jste přímo šli.
1: No, protože ty túry, to je navíc času, jo, to znamená, to je většinou takový to, že tam jeden den jedeš, pak tam aspoň jeden den musíš zůstat, jo, aby si se aklimatizoval a tak dále. Tohle to byla fakt jako vyloženě poznávací, jak já říkám, punková dovolená. A když jste zmínili ten hřbitov, to by asi bylo to poslední, co bych teďka zmínil. To byla příhoda jako velmi zajímavá, protože my jsme jezdili podle aplikace jedný, který se dá stáhnout, která ukazuje na místa, kde se dá, protože ne všude se dá přespat. Jo? Jsou tábořiště, jsou kempy, to jo, ale vy třeba nechcete spát v kempu. Tak jsou aplikace, které se dají stáhnout a ty vám ukážou, kde v těch místech, kam se chystáte, kde se dá třeba přespat v autě, nebo kde se dá přespat tady s tím střešním stanem, nebo tam jezdí obytňáky a tak dále. Takže díky této apce jsme přijeli, asi to jsme se vraceli někde v 2:30 ráno, jsme přijeli k jednomu místu, kde bylo teda naprostý ticho, úplně hrobový ticho, by se dalo říct. Jo? A my jsme tam přijeli a ty děti prostě říká, už byli otrávený, už by si chtěli jako lehnout, tak říkám, jo, fajn, tak to zapíchneme tady. V aplikačce doporučovali, že to tam je fakt super, protože ne všude je klid a ticho.
0: Jasně, tak tam je ticho na hřbitově.
1: No to oni ale nevěděli, protože my se tam přijeli v noci a jako sice dcera jako namítla něco, jako že tamhle v dáli je nějak jako hodně světílek, ale shodli jsme se na tom, že by to mohl být nějaký kemp a tam, že teda určitě nepojedem, tak jsme zalehli, že se vyspíme, no a ráno bylo, to je přesně to, co ty říkáš, takový to probuzení typu, že teď si odevřela ten střešní stan, že jo, a vlastně zjistila, hele tati, to nebyl kemp. To byl, fakt jsme spali vedle hřbitova a už jsem pochopil i ty poznámky, které byly, protože v té aplikaci vždycky bylo u toho řečeno, co tam je jako plus a co tam je třeba mínus, proč tam bylo napsáno, že tam je hrobový ticho. Fakt je ten, že jako takovýhle místa, není jich mnoho, mělo to svoje plus a mínus a ten plus byl, že byl klidný spánek.
0: Říká Aleš Švarc, náš dnešní host. Holky a kluci, pokud byste se chtěli Aleše na cokoliv zeptat nebo nám říct i svoje zkušenosti z cestování, stanování, tak nám určitě zavolejte.
2: Můžete volat na telefon 800 199 199 a nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: S Alešem Švarcem právě teď cestujeme z expedici Sever. Zrovna jsme v Německu. Tam byl i ten hřbitov teda v tom Německu.
1: To bylo kousek od Německa, samozřejmě to jsme ještě daleko nepopojeli, že jo, ještě na Sever máme hodně daleko a my jsme zůstali v Německu jenom kvůli tomu, že jsme tam se bavili o tom, proč se tam vůbec jít podívat. My jsme tam byli v tom velkém bioskleníku, co je v Postupimi, to je kousek vedle Berlína. Do Berlína jsme jeli hlavně kvůli tomu, že jsme chtěli do zoologický, protože ta je docela vyhlášená, co si budeme povídat, jestli máte rádi zoologický, tak doporučuji. A kdo jste ještě neviděli nikdy pandu naživo, jo, tak je to úžasný výlet, doporučuji to tam každému. Možná bych se i Vojty zeptal, jako jestli má nějaký zvíře fakt jako vysněný, který by si chtěl vidět a třeba tady v Praze není.
0: Čekám, že odpověď bude podobná jako u cestování vysněná země. To je jedno. Vysněný zvíře, to je jedno.
2: Tak v tomhle případě to je jedno, odpověď není. Já jsem si to vlastně už splnila. Já jsem vždycky chtěl nějak jako vidět lamu. Protože ty lamy mi přijdou prostě jako, jsou takový jako heboučké a prostě takové jako příjemné pro mě, když se tam na mě neplivnou. A to se mi teda splnilo, jsme byli se školou na takovém adaptačním kurzu na druhý stupeň a byli jsme tam bývat na farmu, kde byly různě pejsci tam byly, kozy tam mezi náma chodily a byly tam pak i výběh s lamama. A ty jsme si mohli hladit a prostě to tam bylo pěkný. A pak je pustili i mezi nás, takže tam samovolně ty lamy chodili.
0: No a lamy mají takovou tu čupřinu vepředu a teď spousta kluků, jo, těch teenagerů, mají ten účes na lamu, takový ten květák dopředu, jo. To bys taky chtěl mít, takovouhle lamu vepředu?
2: Ne, to radši ne, to není úplně můj styl. No.
0: Aleši, co tvůj syn má lamu?
1: Hele, měl lamu, fakt měl jeden čas, ale já nevím, jestli to věděl, že to je lama, ale měl jeden čas. Nicméně ještě tako, chtěl jsem zmínit tu zoologickou, to je spíš taková informace, třeba kdyby náhodou nějaký rodič poslouchal. Je dobrý počítat s tím, že to jsou přece jenom akce, které jsou, i když ušetříte za ubytování, tak vstupní do těchto těch jako institucí je relativně dražší, protože oni to samozřejmě dělají fikaně, prodávají vstupní do celý zoologický.
0: Jasně, takže nejenom na pandu, nejenom na lamu, musíte prostě celou zoošku projít.
1: Ale je fakt, že třeba takový vodní pavilon stojí za to. Ale já už bych šel možná ze zoologický zase dál.
0: No a ještě bych chtěla vědět, když jsme v té zoologický byli, jo, protože samozřejmě juniory zajímají zvířata, tak proč teda ta panda, jako proč zrovna panda bylo to tvoje vysněný zvíře?
1: No možná proto, že v žádný jiný zoologický, jako já i tady... A že jsme jich po Evropě sjeli docela dost, tak jsem jeho nikdy neviděl, ale pak jsem se třeba dozvěděl, že de facto oni tu pandu vlastně jim nedávají do té zoologické, to platí celosvětově. Oni jim ty pandy pronajímají. To znamená, oni tam jsou.
0: Číňani,
1: samozřejmě. A jako to není jejich. Oni mají pronajmutou de facto a tím pádem jako je fakt strašně málo zoologických, protože oni samozřejmě dopředu musí zjistit, jestli tam jsou vhodní podmínky, jo, a tak dále. Navíc mně přijde, že ten Berlín je takový relativně jako, jo, že tam je to hodně veliký. Kdo jste v té zoologický byl, tak mi určitě dáte za pravdu, jako bylo tam hodně narváno a ty podmínky tam asi jsou hodně dobrý. Ten pavilon byl pěkný a navíc tam pro ně vystavili fakt jako speciální pavilon, to je prostě Čína v jednom.
0: No to je fakt, protože pandy potřebují specifické prostředí, žijí přirozeně jen v horských bambusových lesích, takže potřebujete pro ně hodně bambusu a jakože fakt hodně bambusu, což si ne každá zoologická může dovolit, ale evidentně berlínská zoo si to dovolit může, mít bambusu prostě na mraky.
1: Byli jsme svědky krmení a je to přesně tak, jak říkáš ty, jo. Takže to je tohle. Krom pand je tam samozřejmě, jak jsem zmiňoval, už i ten vodní pavilon, ten stojí za to, protože akvárium takhle se žralokama, tak jak je tam udělaný, tak jako to už jsem, to jsem ještě nikde neviděl. Jako.
0: Chtěl by si sáhnout na žraloka?
1: No, člověče, nevím. Ono těch žraloků je spoustu druhů, že jo? Na některý možná jo, ale jestli na toho jako bílýho, jak vidím občas takový ty záběry, že jo, co jsou na internetu, že mu jako plácnou přes čumák a tohle, to bych asi nešel.
0: Leda na bíložravýho.
1: Jo, a jsou i takový, to je pravda,
0: jsou,
1: no?
0: Jsou, no. Vojto, máš nějaký dotaz na Aleše?
1: Vojta si to tady očkrtává, že já mu v podstatě odpovídám na všechno, co si tady připravil. Ale něco jsi tam určitě našel. Povídej.
2: Jo. Zažil jsi na těch cestách nějaký moment, když jsi si prostě řekl, tak tohle jsme opravdu nečekali.
1: Jo, člověče, tak to jsi mě teďka překvapil, to musím uznat, že jo.
2: Ale tohle jsi opravdu nečekal.
1: Fakt je ten, že teďka vlastně se pomalinku už dostaneme k tomu, jak jsme rok na to jeli, a to jsem teda ušel jenom se synem, tak jsme jeli na sever, protože to bylo jak jeho, tak i moje relativně velký přání, to znamená směr a trošku ještě ti teda nebudu hned odpovídat, ale dostaneme se k tomu, neboj. To znamená směr z Německa do Dánska. Z Dánska jsme potom přejeli přes Erisundský most do Švédska. Jeli jsme po švédském pobřeží, dostali jsme se směrem nahoru, to znamená Oslo, tam jsme to stočili a dostali jsme se do Norska. Tím pádem jsme to tak jako obsáhli jednou větou a tam jsem právě zažil jednu věc, která mě trošku překvapila, a to je možná taková dobrá rada pro všechny, spíš i pro ty dospělejší, protože my jsme teda nikdy neměli nějaký extra velký kempový vybavení. Jo. Já prostě tvrdím, že to se dá všechno všude pořídit, půjčit a sehnat, nahradit a tak dále. A navíc v těch kempech to měli relativně i vychytaný v některých, když jsme spali. Ale do čeho už bych teda asi jako podruhý zainvestoval hned na začátku, protože si sebou berete samozřejmě takový ten klasický plynový vařič, jo, na ty kartuše a to, tak to už bych nekupoval zásadně přes, teď nevím, jak to říct, přes takový ty čínský obchody, který k nám dovážejí ty lacinější, teď už teda ne lacinější o moc, ale který k nám dovážejí v uvozovkách kolikrát i ty méně kvalitní výrobky, protože když jsme se vydali na sever, to znamená, to jsme třeba kempovali hned v té první zemi, to bylo v Dánsku, v kempu jsme byli, tentokrát jsme přespávali v kempu, protože v těch severských zemích je to se spaním mimo kempy, kromě Norska a Švédska trošku problematický, tak tam jsme třeba spali v kempu a tam byl problém v tom, že když jsme si večer chtěli tak jako uvařit nějaký jídlo, protože nepočítejte s tím, že jsme si tam nějak vyvařovali extrémně dobře, nebo to byly takový ty rychlovky, tak ten vařič tím, jak prostě asi nebyl úplně kvalitní, a já jsem se snažil předtím, protože jsem věděl, že si ho musím koupit, tak jsem se snažil ušetřit, tak ten plyn unikal všude možně. Jenom ne tam, kam měl. Takže jednoho večera v okamžiku, kdy jsem tak jako zapálil vařič, tak se stalo to, že hořet začalo všechno okolo. Málem nám skořil stan, jo, a tak dále. Myslím si, že takhle, ono teď je to tak jako s úsměvem, jo. Ale musím teda uznat, protože jsme byli v kempu, kde navíc ještě byly i ostatní stany. Teď se všichni koukali, teď nikdo nevěděl, jak zareagovat a tak dále. Tak jako já jsem to tak jako rychle uhasil nějakou tou dekou nebo co to bylo. Ale je z toho spíš takový dobrý poučení, když už si teda něco koupíte, jo. Většinou se všechno dá sehnat po cestě. Ale když už si něco budete kupovat na kempování, tak rozhodně nelitujte peněz a na takovýhle důležitý věci kupte něco kvalitního. Protože my jsme pak vlastně následně vařič museli kupovat ve Švédsku. A musím teda uznat, že když jsem zaprvé jsme se teda podívali po švédských městech, jsme byli v Göteborgu, tak jako dobrý, výhled to byl super, ale ve finále... Když jsme pak spočítali, kolik nás stal vařič ve Švédsku, tak kdybych si ho koupil tady v oficiálních obchodech, tak jsem jich měl tak 8 nebo 9. Jo? Asi jo. Tak. Jako bylo to, je to fakt, je to tam, ten sever je trošku dražší. No. Takže tak. Stačí ti to takhle jako odpověď? Protože to mě fakt, to mě hodně překvapilo, to jsem nečekal.
0: To jo, oheň, teda to člověk nerad.
1: Jsou příjemnější věci, samozřejmě.
0: Tak. Tak si pojďme pustit nějakou severskou písničku. Já jsem tady našla od Junior Senior, Move Your Feet, což je taková úplně skvělá vypalovačka a málo kdo ví, že je to zrovna z Dánska.
1: Jo, to je pravda. Ještě mě napadlo, že bys mohla pustit severní vítr, je krutý, ale to se sem asi moc nehodí.
0: To si můžeme dát potom.

0: Máme léto, cestujeme, vypravujeme se do krásných krajin a z jedné krajiny nám právě teď volá i Norbert. Ahoj Norberte.
1: Ahoj Kláro.
0: Ty nejsi ze severu, ty jsi vlastně z jihu, protože bydlíš ve Švýcarsku.
2: Jihozápadu.
0: Takže je dobře, tak. Dobře, tady máme ještě upřesnění.
2: Spíš takového jihozápadu.
0: Ano, z jihozápadu, přesně tak. Takže by nás zajímalo, jaký máš dotaz na Aleše Švarce, který se vypravil na sever.
1: No, já jsem se chtěla zeptat, jestli, jak jsi říkal, že je důležité zeptat se toho dítěte, co by si přál, nebo důležité prostě, že to doporučuješ, jestli to tebe jako rodiče taky bavilo.
3: Hele, já jsem z toho byl nadšenej. Fakt, že jo, musím uznat, že jo, protože nakonec jsem zjistil, že když jsem dal prostor dětem, tak oni de facto tak trošku splnili i moje, když člověk zaloví v dětství, i moje kdysi dětský sny. A my jsme tak jako rodina naladěná na ten sever celkem bez problému. Takže jako u mě to bylo bez problému. Já jsem byl dokonce i rád a myslím si, že pak na té druhé dovolené, co teďka mluvíme, to znamená ty severské státy, tak na tom jsme se naprosto shodli. A nakonec jsme tam zažili věci, které prostě až člověk nečeká. Jako v poměru syn, otec. Takhle bych to řekl.
0: Co jste si dali do toho itineráře? Prostě, že syn se teda podíval a řekl, táto, hele, na severu, prostě ve Švédsku chci vidět tohle, v Norsku tohle, ve Finsku tohle.
3: No, máme ho tam ještě pořád na telefonu?
0: Máme.
3: A ty jsi tam někdy byl už na severu?
1: Já jsem byl na Islandě.
3: Byl jsi na Islandu? No tak tam se chystám taky. Jaký to tam bylo?
1: Studený, tak Island má tu specialitu, že je tam tak nějak celý rok trošku stejně. Samozřejmě, že je v zimě chladnějc, ale ty rozdíly tam nejsou tak velký, ale nějakých 10 stupňů v průměru tam bylo.
3: 10 stupňů v průměru? V jakém měsíci?
1: Byli jsme tam v srpnu teďka, před 24 jsme tam byli. No a ještě jedna taková zajímavost, jak všichni říkají, že tam pořád prší, tak za ty 2 týdny, co jsme tam byli, jsme snad nepotkali ani kapku, takže...
0: A koupali jste se tam v těch gejzírech nebo prostě v těch teplých pramenech, které tam vyvírají ze země? Protože je to země sopek?
1: Mě nesměl chybět, no. Přece jenom je to jedna, nebo přece jenom je i Island známý kvůli tomu. Takže určitě. Ano, koupali jsme se takhle v gejzírech přímo ne, ale v těch teplých řekách, které pramení z těch gejzírů.
3: Hele, a jestli jsem to dobře pochopil, ty jsi tam byl s rodičema, že jo, předpokládám.
1: Přesně tak, no.
3: A lákalo by tě to se tam třeba jít podívat i sám potom, až budeš moct?
1: Jo, já už jsem říkal, když jsme odlítali, tam chci znova. A já rád cestuju sám.
0: A to je ti 14.
1: Mně je 14, no. Hlavně teda i jednu nebo dvě takovýhle cesty mám internacionální za sebou, takže já cestuju fakt rád. No a rád bych se ještě jednou podíval na Island, no.
3: Tak to ti závidím, tam bych se taky rád mrknul. Doufám, že mi to vyjde.
0: A co tě tam láká? Já vím, že tam jsou třeba i černé pláže, jo, protože tam je ten černý sopečný písek, potom zase samozřejmě tadyhle ty teplý řeky. To by mě taky zajímalo, jestli víš, kolik měla stupňů ta řeka, ve které se skoupal.
1: Přesně to nevím, ale myslím, že na těch cedulích stálo 40 stupňů, přičemž, ale ten gejzír je mnohem, mnohem teplejší, jinak by to nevyskakovalo, tam se ta voda vaří, proto se v něm nedá plavat. To by se člověk uvařil opravdu, no ale co mě tam láká, no...

0: Řekl bych ta krajina, protože moje máma říkala, že jí to přišlo hlavně na, u Reykjavíku, tam, kde je moře, takový smutný, že člověk vidí jenom to moře, nic jiného. A já musím říct, že to je sice pravda, ale jen co se člověk otočí, tak vidí ty ledovce. Takže asi to, no. A ten kontrast toho, tý zimy, která tam je, tím, že je to na severu, a toho tepla tou geotermální vodou.
1: Tak a já ti možná dám teďka jako na druhou stranu, protože my jsme tady na té severské výpravě byli už jenom se synem a jeli jsme vlastně, jak už jsem říkal, jeli jsme do Dánska, pak jsme přejeli nikoliv trajektem do Norska rovnou, což je velká zkracovačka, ale k tomu se ještě dostanu, ale já jsem chtěl vidět Resundský most, chtěl jsem po něm přejet, takže jsme se vydali na most a dostali jsme se do Švédska. Já jsem to trošku zrychlil z jednoho prostého důvodu, protože při té cestě se jednak podle mě upevní takový to pouto mezi rodičema a dětma, pokud si sednete, to je jasný. U nás to tak nějak vyšlo, ale pozor, a to je přesně ono, kolik jsi říkal, že ti je 14, viď?
0: No.
1: No, tak mýmu synovi bylo tak nějak jako podobně a my jsme se dostali ve Švédsku do jednoho nákupního centra a teď nevím, jestli o tom můžu takhle jako mluvit, ale ve 14 letech to už se jako člověk kouká okolo sebe, líbějí se mu třeba i nějaký ty holky a co si budeme povídat. Ve Švédsku jsou velmi pěkné slečny, co si budeme říkat, blondýny a podobně a nikdy jsem neslyšel od svého syna, že by jako... Zaprvé teda chtěl jít do obchoďáku, to mě překvapilo, jako to bylo první překvapení. A v zápětí, když jsme pak chtěli už jako odejít, tak jakože by mě zdržoval. Že se ještě půjdeme podívat tamhle a tamhle.
2: Třeba na boty, že jo?
1: Jo, najednou zajímaly boty, najednou moda a tak dále. A přiznal to, když jsme vyšli ven, že jako tati, tady jsou fakt jako pěkný holky. To je jenom tak jakože bokem, že jsme jako trošku odbočili od toho.
2: Jasně, takže do Švédska na hezký holky.
1: No, řekl, že tam pojede sám už za rok, tak jsem na to zvědavej. No.
2: Říká Aleš Švarc, náš dnešní host. A máš ještě nějaký dotaz na Aleše?
0: Ne, já jsem rád, že jsme si takhle popovídali a přijel krásný večer.
1: I tobě, měj
2: děkujeme,
1: se
2: měj se hezky a všem, kdo mají rádi sever, posíláme severní vítr.

0: Klára Nováková, taky dětský spolumoderátor Vojta Přeček a moderátor, cestovatel, novinář Aleš Švarc. Jsme všichni ve studiu Rádia Junior, povídáme si o severu, o cestování a Aleš už se nám přesunul z Německa do Dánska a do Švédska a mě by zajímalo, jaké další takzvané highlighty a fun facty má připravené ve svém klobouku a jenom je teď začne takhle vytahovat.
1: Ale vzhledem k tomu, že nemáme až tolik času jako jo, tak a máme toho relativně hodně,
0: no to
1: tak
0: jo.
1: Chtěl bych jako jednak upozornit na to, když byste náhodou jeli, tak možná i jako děcka si vzpomenete, co se týče kempů, když tam budete spát a nebudete spát volně v přírodě, protože na tom severu to je přece jenom povolený, tak co se týče kempů, tak vybírejte fakt jako hodně pečlivě, dá se to podle aplikací, protože ne vždycky ty úplně největší, který mají jako dobrý recenze, tak jsou opravdu největší. Jo. Nám se třeba stalo, že jsme byli ve Švédsku v kempu, který označovali jako, že super, byl relativně i dost drahý, a pak jsme tam třeba přišli do kuchyně a tam z 15 sporáků hřál jeden, u kterého stála fronta a tak dále. To jsou jenom takové jakože fakt perličky, na který se vyplatí dávat si pozor. Jinak ty kempy, co se týče na severu, jsou fakt jako velmi dobře vybavený, takže nemusíte mít téměř nic, ale když pak chcete spát v přírodě, což jako i nám se stalo, tak je dobrý mít prostě vybavení i nějaký kvalitnější viz požár stanu.
2: Máš jako nějakou chybu, kterou si udělal při vlastně tady těch cestách a ostatní by si ji třeba měli vyvarovat, kromě toho, že ti teda blafnul stan málem.
1: Myslíš ten vařič? Jako nevím. Hele, my se v podstatě s každou cestou se zdokonalujeme a s každou cestou ubíráme z toho, co si sebou nabalíme, protože i tak si něco bereme, něco málo. A pak vlastně to řešíme třeba nákupem na místě. Je pravda, že nákupy na severu dost bolí. Tam jako z těch severských zemí, tam to se dá najít na internetu, kde se dá nakoupit, kde se dá tankovat a podobně. Ale je fakt, že já třeba mám rád ryby a vím, že v Norsku jsou tam ty lacinější obchody typu, co jsou třeba tady i u nás. Vyplatí se to tam koupit a ochutnat, někde si to udělat prostě v přírodě a tak dále. Jinak pozor, protože třeba na severu je zakázáno rozdělávání ohně. Mm-hmm. Ale vařič můžeš. Jo. No a teď pozor, to je další věc, kam jsme se chtěli dostat, my to musíme totiž hrozně zrychlit. Tak my jsme měli jako jasně daný cíl, potom už ve finále, to byla taková ta, možná to někdo slyšel, taková ta vyhlídka ikonická Preisketolen, je to takový ten výběh nad fjord, by se dalo říct. Já s toho mám i fotky, ale to tady asi těžko můžu ukazovat během vysílání. A tam jsme prostě chtěli ne dojet, tam jsme dojíždí na parkoviště, spali jsme v kempu pod tím, ale nahoru musíš vyjít. A ta procházka, co tam je nahoru, ta opravdu stojí za to. Jo? To znamená, jak ta trasa nahoru, tak pak i ta trasa dolů a tak dále, to asi teďka už na to nemáme úplně tak čas, jo. Ale to bylo to gro. Samozřejmě kromě těchto míst, nebo tohodle místa, je tam ještě spoustu dalších, který stojí za to vidět, ale to už je fakt jako na 2 až 3 týdny a ideální je, když na tom tak dobře, že máte třeba obytňák, takže vyrazíte, protože oni ten severský, ty severský země jsou fakt jako relativně dražší, jo, takže co si můžete jakoby zajistit ze svýho, vy třeba spaní a podobně, i to jídlo, tak je dobrý, protože na tom všem ostatním ty peníze stejně utratíte, jo, takže takhle bych to nějakým způsobem dohnal do finále, potom jako je dobrý dodržovat předpisy, protože v Norsku jako takovým se jezdí, fakt ta rychlost si tam dost hlídá, tam se snad jezdí 80 a někde můžete 90, ale to si fakt jako dáváte pozor. Já jsem to jezdil na tempomat, protože to si člověk neuhlídá, že on není na to zvyklý. Dobrý je taky vědět, že veškerý takový ty poplatky dálniční a tak dále, to se všechno řeší přes e-pas, to znamená aplikaci, kterou máte v telefonu a tak dále. To jsou takový praktický rady, ale přejíždění třeba mezi ostrovy, po fjordech a tak dále, je úžasná věc. Jako já říkám, já bych tady o tom mohl mluvit fakt jako další 2 hodiny. Doporučuju rodičům, naplánujte si s dětmi dovolenou, dejte jim trošičku jako volnou ruku, zkuste se jich zeptat, kam by se rádi podívali, zkuste se jim pak hlavně přizpůsobit. Dovolená je 5 týdnů, když jim věnujete 2 týdny, tak si myslím, že budou jedině rádi a budete se možná až divit, na co všechno oni nepřijdou.
0: Říká Aleš Švarc a já ti moc děkuji za to, že jsi přišel k nám do vysílání Rádia Junior. A je to i taková prýma záležitost. My jsme se vlastně potkali při moderování memoriálu Petry Hezlové v Lounech.
1: Ano.
0: Kde jsi mě tak jako vzal k sobě, že jsme to spolu moderovali. A přitom jsme, no jasně. A přitom si vymysl, nebo přitom jsme zjistili, že jsi byl na severu a my máme severské léto a tak se to krásně dalo dohromady. A my jsme moc rádi, že jsi tady byla, že jsi nám řekl spoustu zajímavostí o severských zemích.
1: Já moc děkuju za pozvání a pokud se rodiče rozhodnou, že s vámi někam takhle vyrazej, tak vám přeju šťastnou cestu a užijte si zbytek léta.
0: Říká Aleš Švarc, kterého můžete slyšet i ve vysílání Rádia Relax v Kladně. Kdybyste chtěli, vysílá i něco podobného jako já dělám hitparádu a ty děláš taky hitparádu, viď?
1: Taky mimo jiné hitparádu.
0: Jak se jmenuje?
1: Ta. To je Relaxáda, protože je Rádio Relax, takže ta hitparáda se jmenuje Relaxáda. Mimochodem zítra od 6.
0: Zítra od 6, tak kdybyste měli chuť, můžete si poslechnout Aleše, anebo zase mě. Loučí se s vámi i Klára Nováková.
2: A loučím se i já a teď už předáváme slovo Hajajovi a ten nám přinesl Pan Krátce a kouzelnou zahradu. Druhý díl z 10.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Táta si to určitě nemyslí, ale Bára je přesvědčená, že nový obyvatel Rokle za vesnicí je kouzelný. Druhý den nedá jinak, než že se za ním do Rokle musí znovu podívat. A přijdou v pravý čas, aby pomohli zachránit vodu v jezírku. Je tu druhá pohádka ze seriálu Pan Krác a kouzelná zahrada. A jmenuje se Vodopanenka. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Druhý den po výletu, na kterém se Bára s tátou seznámili se zahradníkem Pankrácem, je sobota. Mami, hlásí Barča ještě z postele, zatímco si mamka udiveně prohlíží modré zvonky, které vyrostly doslova přes noc. Představ si, že se mi zdálo o vodě. A co se ti o ní zdálo? Ptá se mamka a konečně se podívá i na ní. Musíme honem do Rokle, vyskočí Barča. Voda nás potřebuje. Ale tak rychle to nejde. Po snídani přišel za tatínkem soused, který potřeboval pomoc s něčím na zahradě. Pak byl oběd a na kola sedli, až když se slunce zhouplo přes poledne. Vidí to už z dálky. Něco se děje. Nad Roklí stojí tmavé mraky, které ji zalévají, skoro jako by něčí ruka nakláněla konev s kropítkem. Přitom v okolí ani kapka. Táta Barču předjede a zastaví kolo těsně před přehánkou. Půlku předního pláště má mokrou, půlka zůstala suchá. Tak přece jste přišli, ozve se za nimi a rázem přestane pršet. Chcete se podívat do zahrady? Pankrác nestačí pozvání ani dokončit a už je tu někdo jiný. Ozve se vrčení motoru. Kolem se mihne chlápek na čtyřkolce a po cestičce dolů ze svahu. Bláto spod kol stříká na všechny strany a v rozjetých kolejích se potměšile blízkají stopy po oleji. Projede Roklí křížem krážem a když vyjede na druhé straně, ještě si na ně zamává. Voděnka, vyhrkne Pankrác, žluté holínky nešetří a horem pádem do Rokle. Barča s taťkou ho dojdou až u jezírka. Na břehu sedí smutná panenka. Ramínka se jí třesou a slzičku po slzičce solí vodu plnou potápějícího se bláta a skvrn od oleje. Kde se tu vzalo to jezírko? Diví se taťka. Ještě včera tu byla jen špinavá louže. A zase tu bude, hrozí se Pankrác, když tady budeme jen tak stát. Bere do rukou olistěnou větev a kam dosáhne, míchá olejovými skvrnami, aby je dostal ke břehu. Tatínek od něj větev přebírá, přece jen dosáhne dál. Pankrác sáhne do kapsy červeného kabátu, z papírového sáčku nabere hrst sušených bylin, smíchá je s pískem, kterého je břeh plný, a rozhodí je vysoko nad jezírko. A jakoby přišel na pomoc, zatočí s nimi vítr, až začnou sněžit a na hladině je z nich během chvíle souvislý škraloup. Teď už se olej, kolem kterého se směs bylinek a jemného písku sráží, stahuje z hladiny o moc líp. Barča pomáhá menší větví, co jí síly stačí. I pomocník vítr se přidá, žene směs k břehu a jezírko je za chvíli čisté. Co si ale počneme s tím nacucaným pískem, stará se tatínek. Písek sice voní po bylinkách, ale je mastný jako vnitřek krabičky od olejovek. Voděnka otře slzy a udělá malé pukrlátko. To už je moje vílí starost, usměje se a rozběhne se po břehu. Vílí? Diví se taťka a Barča jen pokrčí rameny. Tati, ty jsi ji nepoznal. Je přesně taková, jakou máme doma v knížce, co mi z ní čteš pohádky. Do malých bílých dlaní zatím z rákosí skáčou žabky a brzy je všude kolem samé skřehotání. Pankrác stojí opodál a zdá se spokojený. Jak by ne, když každá z žabek nabere do tlamky trochu a než bys řekl čáp, roznesou písek zrnko po zrnku do těch nejvzdálenějších koutů Rokle. Tak, oddechne si nakonec mužík spokojeně. O zbytek už se postarají bylinky a po oleji nezbude ani stopa. Udýchaná voděnka si otře ruce o trávu. Děkuju na 100 000krát, ukloní se jim potom. Nebýt vás, neměla bych kde bydlet.
Jezírko se blýská jako drahokam a v čiré vodě je vidět každý kamínek na dně. Jenže může být ještě ouvej. Než se Barča stačí zeptat, jak se dá bydlet v jezírku, ozve se z dálky znovu motor a vrčení se rychle přibližuje. Jáho, začne Pankrác, ale Voděnka je rychlejší. Než se vzpamatují, vyběhne do kopečka a když se chlápek na čtyřkolce přiblíží, postaví se mu s rukama založenýma v bok do cesty. Uhni, houkne na ní a spod přilby bojovně vystrčí kulatou bradu. Neuhnu, dupne si Voděnka. Povídám, uhni, varuje chlápek a vystrčí před sebe pořádně kulaté břicho. Ani za pomeranč, šťouchne ho do břicha napěchovaného v oranžovém tílku víla. Tudy se jezdit nesmí. Tohle je veřejná cesta, hádá se Pupkáč. Můžu si jezdit, kudy chci. Tady se staví zahrada a tou se jezdit nesmí, nedá se Voděnka. Žádnou zahradu nevidím, směje se chlápek a túruje motor. Počítám do tří a jedu. Jedna, dvě, dvě a jedna jsou... Tak prosím, ustoupí stranou víla a natáhne ruku. Jak je libo? A jak mu uhýbá, dvěma prsty z lehýnka přejede čtyřkolce po nádrži. Pupkáč naposledy přidá plyn a motor škytne a najednou je ticho. Co to? Nevěří chlápek. Přece jsem ve vsi natankoval. Jen co ale očroubuje víčko na nádrži, je jasno. Místo benzínu vnímá vodu. Alespoň trochu zhubne, směje se taťka, když se společně dívají, jak Pupkáč tlačí čtyřkolku k vesnici. Ten se tady hned tak neukáže, přidá se Barča, ale Pankrác smutně zavrtí hlavou. Kde pak? Něco mi říká, že ho tu nevidíme naposledy. A to jsem ještě se zahradou ani pořádně nezačal. Nezačal? Vykulí oči Barča. Když večer přišla Voděnka, musel jsem začít u jezírka, vysvětluje jí. Kde jinde by měla vodní panenka bydlet a starat se, aby voda byla čistá? Ale na stromy a na všechno ostatní nebyl čas. Takhle by se tu těm dalším asi nelíbilo. Mávl rukou nad neupravenými křovisky kolem. Dalším? Vyzvídá jako včera Barča. A komu vlastně? Chce vědět, ale tatínek se najednou podívá na hodinky a chytí se za hlavu. Už je nejvyšší čas, rozluč se, musíme domů. Barča se tváří smutně, ale Voděnka se usměje do Leknínova a Pankrác jí pošeptá. Co dneska do snu zazvoní, možná se zítra vyplní. A tak, když večer usíná a jako voda průzračné zvonky v květináči se rozhoupou, zavře Barča oči, pohladí obrázek jednorožce na přikrývce a přeje si, ať se mi dneska zdá jen a jen o jednorožci. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: A teď už máme pro vás veselou pohádku o chaloupářském synkovi, který se vydal do světa, aby unikl verbířům. Na své cestě Honza získá kouzelné housle a taky přemůže zákeřného draka. Jak? To se dozvíme v pohádce Český Honza. Scénář a režie Zdeněk Kozák, účinkují Drahomíra Hofmanová, Jaroslav Kuneš, Zdeněk Junák a další. Pohádka byla vyrobena v roce 2002.

Poďte všichni před svůj dům! Slyšte, slyšte! Všechněm našim lidičkám, chase, strejcům, tetičkám, na vědomost se dává velká, převeliká zpráva, že do kraje zavítali vojanští páni za účelem verbování zdravých a statných junáků, lamželezů a siláků, aby palaš vzali, s vojskem mašírovali proti těm psům pohanským, Turkům nekřesťanským. Z tohoto titulu vyzývá se jeden každý mládenec, aby nic nemeškal a do hospody spěchal, kde vojanští páni slavné odvody pořádají. Každému zánovní mundur přidělí a z obyčejného chasníka švarného husara rázem udělají.

0: Dál! Co vy mi nesete?
1: Není to zpráva zrovna k popukání.
0: Stalo se snad, nedej bože, Honzovi něco v robotě.
1: Co by se stalo? Ten je zdravej až moc. Posílá mě sedlák a vzkazuje, že už má dost toho věčního čekání. Buď prej dluh splatíte, nebo dá mocí ouřední zabavit celou vaši chalupu i s přistodůlkem.
0: Jezus, mamko, kde bych já neboha vzala teď nahonem 12 zlatých? Musím ji počkat. Přece by nám střechu nad hlavou...
1: Inu, sedlák je sedlák. A peníze jste si půjčila.
0: Půjčila? Abych si mohla kravičku dostavení pořídit. A taky bych ji poctivě do posledního grošíku splatila. Kdyby bejvala dala nějakej ten kloudnej užitek. Můžu já za to, že mi do dvou neděl uhynula? Pane bože, kam mi se teď vrtnem? Kam hlavu složím?
1: Věděl bych o něčem. Víte, Aninko, vy jste pořád ještě čupr ženská. Pohledná, fortelná, kulaťoučká jako modranský čbáneček. A když se o posvícení pěkně nastrojíte...
0: Poslechněte, karafiáte. Z vás se stal na starý kolena nějakej lichometník.
1: Vás je pro šedivej život vdovy věčná škoda.
0: Může bejt, ale co naplat? Ty vaše medový řeči mi toho mýho neboštička nevzkřísí.
1: To nevzkřísí. Ale jsou tu taky jiný. Živý.
0: Jiný.
1: Aha, třeba já? Svobodnej? Solidní policajtský řemeslo? A tak starý, abych nesvět ženu potěšit, to taky ještě nejsem. Zkrátka a dobře, co budu chodit kolem horký kaše? Aninko, vemte si mě.
0: Báco, toto bouchlo.
1: Do měsíce můžou být ohlášky a na Jakuba můžem klidně spadnout zkazatel.
0: Člověče, mějte rozum, přeskoč

0: co pak se tu ta ouřední moc tak naparuje, mámo?
1: A vydá. Tady ho máme, chasníka. A rostlýho, ramenatýho. Po takových je ta největší poptávka.
0: Nezdá se vám, mámo, že nám v té naší chalupce něco tuze zaclání?
1: To se povedlo. V naší chaloupce. To se
2: řekla jsem vám jasně, abyste šel.
0: Tak pojď, kamaráde, mám tě vyníst nebo půjdeš sám?
1: Budete litovat. Oba.
0: Takže vyníst.
1: Necháš toho? Jen počkej, však oni tě přejdou, roupy. Rabiáte jeden, rabiáčka.
0: A je to.
2: Honzičku, chlapče zlatý, vem si rovnou kabát, musíš zmizet. Pepsi jsou verbíři.
0: Ale mámo, přece nebudu utíkat jako nějaký strašpitel.
2: Před verbířema to není žádná ostuda. Jen jdi, ono ti to na škodu nebude. Něco poznáš, lec čemu se přiučíš. Takovej vandr není pro mladýho člověka nikdy k zahození.
0: Tak dobrá, ale jenom na pár dní.
2: Dokavát tu nebude čistý vzduch.

0: nad hlavou, třesky, plesky, mračna, blesky. Dobrý odpoledne, babičko.
1: Napodobně, synáčku. Kam pak? Do světa, do světa?
0: Do světa, babičko.
1: Večer už je pomalu na krku. Vyšli pak, kam dneska hlavu složíš?
0: Inu, kam? Nejspíš tamhle pod tu divokou hrušku.
1: A to já bych věděla o něčem šikovnějším. Asi tak 2 hodinky cesty odtud. Ale k tomu je zapotřebí chlapíka, co se jen tak něčeho nezalekne.
0: Jestli jde jenom o tohle, tak bát se, to já se nebojím ničeho. Ani samotného čertane.
1: Potom si ten pravej.
0: A o co by jako mělo jít?
1: Omlejn.
0: Omlejn?
1: Strašidelnej.
0: Kdo tam straší?
1: Čert. Teda 2. Jestli máš ale dostatek kuráže a drobet fištrónu pod čepicí, mohl bys ty 2 čerchmanty z mlejna vypakovat a sám se tam usadit.
0: Jako mládek?
1: Jako mlinář. Zdejší lidi by ti za to ještě blahořečili, kdyby nemuseli vozit obilý kraj světa a měli mlejn zasejt pěkně u nosu.
0: A to já se do toho strašidelného klepáče zrovna podívám.
1: To bude nejlepší.
0: Naschledanou, babičko.
1: Šťastný pořízení.

0: I na moutě, tady je ale spoušť. Jeden by dočista řekl, že se dostal do nějakého tuze začarovaného zámku. A což teprve zvenčí, vantroky schynilí, kolo se pro samourez ani nepohne a střecha si zrovna koleduje o poctivou doškovou záplatu. To se hned pozná, že tady schází, jak se patří hospodář. No nic, však já to tu dám brzy do pořádku. Jenom, co budou zač ty hejhulové rohatý, co tady provozují tu neplechu? Tak se mi zdá, že to v tu ránu poznám. Honzo, rozum do hrsti a pěkně do stínu tadyhle zatrá.
1: Ty, Kleofáši, já ti tu čichám nějakou pečídku, nebo co?
2: Dovi, co čicháš, Mariáši, s tou tvou věčnou rýmou.
1: A bůžu já za to, když je na tom všivým světě porád zima, jak v řeznickým sklepě. Pak přiletím sem a tady zas celou doc táhne od vody. Ach, Kleofáši, jak by tě se stejská po pekle.
3: A mě, ani mi nevzpomínej.
1: To teploučko.
3: Ten klid.
1: Ta pohodička.
3: Vyhřívat se na rozpáleným roštu.
1: Vyválet se v řeřavým uhlí.
3: Zalistit do komína, kde tě hladí měkoučký saze a po celým těle šimrají jiskřičky.
1: Skočit si na půl litr vařící se bůly.
3: A to jídlo.
1: Tati!
3: Je to pravda?
1: Je. Už to zase cítím, je jakou pečídeku, nebo co?
4: Už zase začínáš.
1: Ale já cítím.
4: Povídám, že tady můžeš cítit tak akorát svůj vlastní pšouk. Kde by se to vzala jaká pečínka?
1: Tady, podívej, Kleofášku, z kapsy ti čouhá detopejr a jakej tuč jde.
4: Pardie kopyto, dáš to sem?
1: Dedám.
4: Ten je můj.
1: Já ho dašel.
4: A já ho ulovil. A upek. Cupak nevidíš, že už je skoro dopečenej?
1: Kleofáši, takže ty jsi ho přede mnou schoval.
4: Dej mi pokoj.
1: Kdybych přilít později, tak bys ho zbaštil sám.
4: Neotravuj.
1: Ani kousek bys kamarádovi nedal.
4: Abys věděl, nedal.
1: Taky dobře. Ale je dobře, mysli. Já mám taky něco schovadýho.
4: Cože to? Jo, housle.
3: No, to si pošmákneš.
1: Jed, počkej, až spustím. To bude tadec.
4: Dost, Mariáši, dost. Přestaň s tím, nebo to bude má smrt.
1: Dostadu kousek detopejra.
3: Mariáši, měj rozum. Když detopejra rozdělíme, oblízne každý pár kostiček a nenajíme se ani jeden.
1: Jak chceš.
4: Ne, dost, Mariášku, prosím tě, dost, nebo se zalknu.
1: Dostadu kousek.
4: Dostaneš.
1: Biskupa?
4: Ne, biskupa ne.
1: Povídám,

0: Gestern. Co to máš za prokletý housle?
1: Vyhadloval sebě rádo v lese s nějakou babkou.
0: A to musí každej hned z fleku tancovat?
1: Do, stačí dasadit šbitec a v duchu myslet na toho, kdo má tancovat.
0: Rome, to by bylo něco na toho draka.
2: Da jakýho draka?
0: Za 9 lesama, 7 potokama a 3 poustevnama je království a tam se nedávno uvelebil drak. 5. A tenhle ten drak si vzal do hlavy, teda do hlav, že poobědvá dceru samotného krále.
2: Dovidíš, a ty se tady dohaduješ o detopejra.
0: Král dal vyhlásit, že kdo princeznu vysvobodí z dračích pařátů, toho nemine její jasná ruka a půl království nádavkem. Zatím si na draka ještě nikdo netroufnul, ale s těma zatrachtilejma housličkama.
1: Jo, ty jako bislíš?
0: Utancovat ho? Není už zrovna nejmladší a nechat ho zatrdlovat pár těch zbrklejších kousků.
1: Počkej! Čichab! Čichab!
0: Už zás.
1: Ale čichab! Člověčidu.
0: Člověčinu?
1: Eči!
3: Je to pravda.
1: Tfuj, to sebe se lek!
0: Propuje trán ze všech stran, hřebová koule do tebe prešť. Co tu chceš, ty bílý maso?
3: Udělat tady konečně pořádek.
2: Pakuj se odsud, nebo...
3: Nebo co?
0: Nebo z tebe uděláme fašírku. Na roštu tě upražíme, nad cimprcam prosekáme.
3: Jdi k šípku, moulo. Teď si spolu o něčem vážně promluvíme.
0: My se s tebou vůbec nebudeme.
3: A dohodneme se. Podívejte, mrťafové. Mlejn je tu od toho, aby lidem dělal z úrody mouku. A ne, aby tu stál jen tak bez užitku a chátral a chátral. A protože vy dva, jak jsem vás tu tak pozoroval, na kloudnou práci asi nešáhnete, budete to vy, kdo se odtud bude pakovat.
0: My, že se... Řekni to ještě jednou.
3: Pakovat.
0: Aha.
3: Pokud vím, čerti byli odjakživa doma v pekle, a tak si myslím, že byste tu mohli přestat zaclánět a vrátit se hezky domů k mamince.
1: Když by to bábe dakázádo, služba je služba.
0: Nebav se s ním.
3: Teď jde jen o to, jestli půjdete po dobrým, nebo vám budu muset drobátko pomoct.
0: Roztráme, rozsekáme, rozmašírujeme.
3: Takže drobátko pomoct.
1: U všech rohatejch housle, vzal dáb ty housle.
0: Přestaň, hned přestaň, chápe.
3: Až mi něco slíbíte.
0: Neblázni, člověče. S peklem není radnost si zahrávat.
3: Já mám pro strach uděláno.
1: Kleofáši,

0: pohodička.
1: Jásku, pomašírujete hned teď rovnou cestou do pekla.
0: Do jeje.
1: Co ty, mameluku?
0: Odem Kleofášku. Řekni, že jo.
2: Tak jo. Teď mi se mým koncem do toho našeho pekla už těšíme.
1: Tak se mi líbíte, prevíti.
3: No tak, co otálíte? Šťastnou cestu.
2: Mariáši, soustřeď se. Raz, dva, tři.
1: Krucajdyš, to byl fofr. No nic, Honzo, jde se na kutě. Ráno tě čeká moc choulostivá robota.

0: Tak se mi zdá, že jsem u cíle. Smradu jak v rasovně a tohleto chrápání sotva pochází od člověka. Hej, hola! Kde jste kdo?
1: Kdo se toho považuje budit mě z mých dračích snů?
0: Poledne pomalu na krku? To se nestydíš ještě vyspávat? Polez ven!
1: Komu týkáš? Komu týkáš, lidské červe?
0: Nejsem žádnej červ, ale Honza. A kdo jsi ty?
1: Já jsem ten hrozitánsky ukrutánskej, set sakramenskej a prach milionovej drak, zvaný Šarkán pětihlav. Kdo se opováží vejít mi do cesty, toho v Turánu schlamstnu jak malinu.
0: I mě?
1: V tomhle tom nedělám výjimku.
0: Jenomže já se jen tak nedám. Co když tě zmůžu?
1: Ty bys mě rozesmál, červe. Za svých 160 let jsem spořádal na 250 princezen, na 80 kněžen, 99 hrabinek, 120 barones a rovných 200 komtes. Kolik rytířů a junáků se pro ně se mnou chtělo pustit do křížku, ale všichni do jednoho skončili na chlupce. Udělali společnost těm krasotinkám mým prostorným teřichu. A ty dopadneš zrovna tak.
0: To se říká, kdo ví jestli.
1: Co si to dovoluješ, ty chcí plino? Tady se bude tancovat, jak já budu pískat.
0: Chyba, jak já budu hrát.
1: Co to je? Nohy mi sami od sebe.
0: To máš za těch 52 princezen.
1: Nech toho, muzikante, nech toho.
0: Za těch 80 kněžen.
1: Muzikante.
0: 99 hrabinek.
1: Já už nemůžu.
0: 120 barones.
1: To mě loupe v kříži.
0: Rovnejch 200 komtesek.
1: Na všechno se ve mně vadí.
0: A za všechny ty mládence, co ty panenky chtěly před tebou zachránit.

0: A ty jsi měl někdy s někým slitování? To máš za to, že jsi celý ten svůj dlouhý život škodil lidem.
1: Ať mě 3x.

0: Je po něm?
1: Úplně. Je. Vy jste?
0: Jasná, krásná a urozená princezna Krasomíra. Kdo jsi ty?
1: Honza.
0: Princ Honza?
1: I kde pak? Obyčejnej Honza z chalupy.
0: Cože? Obyčejný? Z chalupy?
1: Chuděrka malá, omdlela. Je z toho všeho celá zmátožená. No nic, donesu ji domů, však oni si ji tam už dají do pořádku.

0: je, mináčku? Kdo pak to sem pospíchá od dračí skály? Chlapec jako z růže květ a na rukou nese můj tyton do kolenatej, naše princezničku. To, abych si přichvátla a honem zvěstovala tu radostnou novinu panu králi. Veličenstvo! Veličenstvo!
1: Co nese, Madleno, že jsem vtrhla jako do maštale?
0: Vaše veličenstvo, princezna.
1: Co je s ní? Snad jí drak?
0: Už ji nese.
1: Nese? A kdo?
0: Zachránce. Chlapec jako malovaný.
1: No tak rychle, co čučí nemehlo. Přines okamžitě džbán toho nejlahodnějšího vína, ať připijeme udatnému ženichovi. A ještě něco?
0: Už jsou tady, veličenstvo?
2: Dobrý den ve spolek přeju.
3: Co to je?
2: Co jako?
3: Tohle, že má být ten vzácný rytíř?
0: Neříkala jsem rytíř, veličenstvo. Povídala jsem...
3: Kušuj, trdlo. Co jsi zač?
2: Honza.
4: Z chalupy, tati.
3: Krasomíro, co jsi mi to udělala?
4: Když on mě zachránil.
0: Já dojdu pro to víno.
3: Nikam nechodila. A nebo šla. Musíme přece připít našemu hrdinovi.
4: Tati!
5: Zabav ho tu chvilku, dojdu pro stráž.
0: Co chceš dělat?
5: Vsadit ho tam, kam patří, do hladomorny. Jsme tu teď beze svědků. Nikdo se nikdy nedoví, kam ten slamotrus zmizel.
0: Na něho jsme krátcí.
5: Kdo? My? Já se svými řády za chrabrost a lstivost v boji, že nestačím na takového hňupa zahnojeného.
0: Dokud má housle, tak nestačíš.
5: Housle?
0: Jak si myslíš, že jsi mohl toho draka? Holýma rukama? Začal hrát na ty své kouzelné skřipky a draka utancoval k smrti.
5: Ale to je úžasné. Dovedeš si představit, jak by se s těmihle houslemi vedla válka? Stačilo by postavit se na kopec a celé nepřátelské vojsko jednoduše roztancovat.
0: Jenže zatím visí housle u pasu tamtomu. No a ten je jenom tak nevydá.
5: Tak se na to musí jinak.
2: Odpustějí, vašnostové, ale co je šeptem, to je čertem.
1: A co se neposadíš, mládenče, neuděláš si pohodlí?
2: Děkuju.
1: Ty housle si neodložíš? Nepřekážejí ti?
2: I ne. Děkuju za optání.
0: Prosím, tady je to víno.
1: Může jít, Madleno.
0: Ale já bych...
1: Šla.
0: Jak vaše veličenstvo poroučí.
1: A ty, Krasomírko, mi podej poháry.
5: A taky tu lahvičku s tím práškem.
1: Tak, tenhle pohár bude pro hosta.
2: Ať slouží.
1: Na chrabrost našeho hrdiny.
0: Na jeho odpočinek.
2: Líbí odpustit, pane král. Cože tu máte tolik mečů, šavlí, bambitek a čertví jakých jiných nástrojů na mordování lidí?
1: To všechno jsou mé vlastní trofeje z bitevního pole. Já jsem totiž ten nejstatečnější a nejsrdnatější král na celém světě.
0: Tati.
1: Tak třeba tenhle ten rapír...
0: Už spí.
1: Po tom prášku se neprobudí dřív, jak zítra ráno.
0: Tady máš ty housle.
1: Housle, housličky moje, s vámi já ovládnu celý svět.
6: Propětran do čepice, kde to jsem? V jaký díře jsem se tu octnul? Dveře železem kovaný, na okýnku mříže na dva palce tlustý. Na moutě kutě Vždyť ona to bude nakonec nějaká šatlava. Že by mě ten král s tou jeho napudrovanou majolenkou... A kde jsou housle?

0: Kvůli nim? Že by se ke mně proto tak úlisně měli, aby se zmocnili těch skřipek? Ne, žádnej tvor na světě nemůže být tak nevděčnej. Vždyť jsem tu cácorku zachránil od jistý smrti. No jo, co bych tu ale jináč dělal? O lidská proradnosti. Na čerty jsem vyzrál, s drakem jsem si věděl rady, ale na falešný lidi jsem holt krátkej.
1: Haló, pane Honzo, jste tam?
0: Kůry nebeský, já z toho všeho už asi dočista sfamfrněl. Teď já slyším...
1: Pane Honzo, slyšíte?
0: Jako by to volal někdo spod podlahy. Ibaže slyším...
1: Tak mi pomozte s tou dlaždicí.
0: I pěkně vítám, panenko.
2: Seberte se a honem odsud. Chodba ústí v bučině pod hradem.
0: Proč tak nakváp? Sotva dostanu návštěvu a tak pěknou a ouhlednou návštěvu už mám vzít nohy na ramena.
2: Pan král vás tu jinak umoří hladem. Z tohohle žaláře se na světlo boží nikdo nikdy živ nedostal.
0: Pokud ho nepřišla vysvobodit jedna hezká modrooká panenka, která zná od žalářů tajný chodby.
2: Tatínek byl zedník a stavěl tohle vězení. Udělal si přitom ten východ. Člověk nikdy neví, kdy se může dostat za mříže, říkal.
0: Znal asi dobře věrolomnost svýho krále. Když jsme u toho, co pak dělá pan král s mýma housličkama?
2: Chystá se do války proti sousednímu králi.
0: Ale tomu nesmíme dovolit. Musíme honem něco udělat.
2: Vy se teď musíte zachránit.
0: Musím zachránit všechny. I tyhle ty pomněnkový kukadla.
2: Slibte mi, že teď hned odejdete.
0: Jak teď můžu odejít?
2: Jděte! Já mám o vás strach.
0: Tak dobrá, ale jenom do té doby, než přijdu na to, jak na krále vyzrát. Pak se vrátím.
2: S Bohem!
0: Na brzkou shledanou. Jak pak ti vlastně říkají, panenko?
2: Madlenka.
0: Tak na shledanou, Madlenko.

0: než v tom parnu. Ty ale jsou.
1: Dobrou chuť, synku.
0: Je? Dobrý den, babičko.
1: Jak pak se vede?
0: Ani se neptejte.
1: Byl jsi v tom mlejně?
0: I byl.
1: A čerchmanti tě doběhli.
0: Ale kde pak? Ty už se v tom klepáči neukážou.
1: Tak co se kavoníš?
0: Když já těm otrapům rohatým vzal takový kouzelný housličky.
1: To jsi dobře udělal. Kdo ví, jaký alotria by s nima po světě tropili.
0: Utancoval jsem k smrti pětihlavýho draka.
1: Dobře.
0: Vysvobodil jsem z jeho spáru jednu princeznu.
1: Ještě líp.
0: A měl jsem ji dostat za ženu.
1: A proto se mračíš?
0: Místo toho mě pan král dal vsadit do hladomorny.
1: Ika kraholte. Ale jak vidím, utekl jsi.
0: Jenže mu tam zůstaly ty skřipky.
1: Ať si, k čemu by ti byly?
0: Ale v rukách toho krvelačního krále.
1: Už to mám, už vím, co tě trápí. Ty si zoufáš kvůli tomu svýmu dlouhatánskýmu nosu.
0: Nosu? Pro pětran do čepice? Co to? Teď mě narostl nos jako jelito. Tak tohle mi ještě scházelo. Co pak se před ní můžu ukázat s takovým klofákem?
1: Neboj, máma tě bude mít ráda, kdyby ti třeba z kozlí rohy narostly.
0: Jak já teď za ní můžu přijít a říct jí...
1: Co pak?
0: Víte, babičko, tam v tom království je jedna modrooká.
1: A ty ji máš rád.
0: No.
1: Tak no. A vypij to do dna. A pak se podívej tamhle do studánky.
0: Babičko? Babičko, moje zlatá, nos je fuč. Jak se mi to ale mohlo stát?
1: To po těch třešních. Jsou očarovaný.
0: Hrome, to by bylo něco na toho krále.
1: Tak se nedej zdržovat. A trhej, trhej.

0: Kupte třešně, třešně srdcovky, sladový, medový, žádnej nejed takový.
1: Ukáž? Co stojí?
0: Tenhle ten košík? Rovný 2 zlatý.
1: Cože? 2 zlaté za pár třešní?
0: Však si taky dají do trumpety jemnost, slečinko. Kdo okusí tyhle třešně, ten na ně do smrti smrťoucí nezapomene.
1: Dej je sem.
0: Tady jsou.
2: Kdo je to, Krasomírko? Poslouchej, nejsi ty špion sousedního krále?
0: Ale kde? Prodávám třešně, sladový, medový, žádnej nejed takový.
2: Jak vidět, prodal jsi, seber si tedy své saky paky a neokouněj mi tu pod okny.
0: Jak si vaše veličenstvo ráčí přát? A ochutnají, ty třešně jsou tu ze vzácný sorty. Jen co je pravda.
2: Kde vězí, Madleno? Šla a zapla mi vzadu tu přesku.
3: Jak poroučíte, veliče... Ježíšku na křížku, veličenstvo.
1: Nejdřív mi podá ten hřeben.
3: Jejde, Nánku. Jasnosti, co vám to...
2: Já spěchám.
1: Já taky.
2: Ale já spěchám do boje, Krasomírko. Pochop, že... Proboha, dcero, jak to vypadáš?
1: Tati, co to máš?
2: Co se ti to stalo?
1: Co ti to narostlo?
2: Takový...
1: Směšný nos. Cože?
2: Zrcadlo.
1: Co to mám?
2: Co se mi to stalo?
1: Co mi to narostlo?
2: Takový...
1: Směšný.
0: A zasloužený.
3: Jemináčku, Honza.
1: Honza? Jak to, že není?
2: Co tu děláš?
0: Pořádek. A taky prodávám třešně.
1: Ten kupec v té kápi?
2: Ty třešně?
1: Ten nos?
2: Dám tě okamžitě katovi. Stráže, stráže!
0: Klid, pane králi, klid. Než zavoláte ty vaše stráže, měl byste vědět, že já jedinej vás můžu zbavit té parády.
2: Ať sem jdou okamžitě stráže!
1: Počkej! Jestli je to tak, jak říká, dáš ho popravit a co potom?
2: Ano, popravit.
1: Kdo by si mě vzal s takovou okurkou?
2: Ale nejdřív ho dám pěkně zmučit.
1: A co ty? Nebo si myslíš, že tě bude brát vážně jediný voják z tvého vojska? Nosatý vojevůdce.
2: Nosatý? Dobrá. Když nás zbavíš těch nosů, nedám tě zmučit.
0: Já chci víc.
2: No dobře, nechám tě tedy odejít bez trestu.
0: Já chci víc.
2: Víc? Co můžeš ještě chtít?
0: Svý housličky.
2: Ty, křupane, jeden zahnojená!
0: Nosatý vojevůdče.
2: Tady jsou.
0: A tady meducínka. Jedna flaštička a...
1: Dej sem!
3: Je pryč. Dívejte se, už je zase takový, jako býval.
2: Dej sem, proklatý nos, kvůli němu. S těmi houslemi bych se byl stál pánem světa.
1: Co jsi mohl dělat?
0: Mohl donutit mě s pomocí těch skřipek, abych vám vydal ty flaštičky.
2: Ty, já tě.
0: A máte po meducínce, a já jinou nemám. Musí to zůstat tak. Aspoň vás už nikdy nenapadne vymýšlet války. A my půjdeme, Madlenko, k naší mámě. Domů.

0: sem kus žbance, duše zatrachtili.
1: Jemináčku!
2: Ale, to jsou k nám hosti.
3: I pro krvavý koleno. Vždyť je to ten Vandrák.
2: No to jsou mi pěkný věci, hasačerti. Neslíbili jste mi náhodou, že pomašírujete rovnou cestou do pekla? A na dobro?
4: Když odi nás tam nechtějí.
3: Vyšoupli nás šupito presto zpátky na svět. Prej, máte svou přidělenou živnost, strašidelný mlejn, tak si ji, jak se patří, hleďte a sekejte dobrotu.
2: A takhle vy sekáte dobrotu? Přepadávat poctiví lidi jako nějaký arcimordýři.
4: Když by bábe hrozitácký hlad.
3: Vandráku, buď ty dobroty a dej nám něco k snědku.
2: Což, o daní by nebylo. Ale když my k snědku nemáme sebou lautr nic. Máte to marný, kostohryzové. Budete si muset obstarat jídlo sami.
4: Sami?
2: A poctivě.
3: Jak? Poctivě.
2: Jít k někomu do služby a na živobytí si vydělat.
3: Kdo by nás vzal do služby? Čerty,
4: teď by se nás lidi báli.
2: Tak víte vy co, bambulové? Já vás vezmu jako chasu zpátky do mlejna. Ale to vám povídám, žádný ulejvání. Nebo popadnu čarodějný housličky?
5: Nepopadneš, synku, nepopadneš. Ty housličky jsou totiž moje. Svou službu vykonali, teď poputujou zase na hřebík nad Almárku v mý chaloupce.
2: Tady je máte, babičko.
5: Dám vám za ně tuhle ošatku kouzelnýho bejlí, co zažehnává všechny neduhy.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkujeme.
2: A teď hajd za mámou. Naschledanou, babičko. A vy pojďte, čerchmanti!
6: Teta, prosím vás, debděla byste taky něco datu bojí rýbu?
5: To víš, že měla. Tenhle kořínek sroupej na posezení a uvidíš, jak se ti uleví.
6: To je dobrý, to je trpý.

0: maso, melého na mísu, mísa se má, juchajda a holadria je po rýmě, už je ze mě zasejc normální čert, teda mlinářskej.
1: Co tady chcete?
2: Čekám tu na vás.
1: Co chcete?
2: Přišel jsem vlastně z moci ouřední. Sedlák vám vzkazuje, abyste šla. Dluh jste nezaplatila. Chalupa je od téhle chvíle jeho.
1: Jezus, manko, a kam mám jít?
3: Celou dobu o ničem jiným nemluvím. Aninko, mějte rozum.
1: Na starý kolena škemrat u cizích o noclech. Oždibec chleba.
2: Samotná ženská nemá v tom slzavým oudolí pražádnýho zastání.
3: A ten váš kolohnát, kdo ví, kde vzal ve světě za svý?
2: Podejte mi ruku. Nemáte na vybrano?
1: Ne, ani za zlatý telene. Musela bych před sebou plivnout, kdybych vzala za vděk tím, co se mi z duše protiví, jenom abych seděla na měkkým. Však oni jsou ve vsi ještě dobrý lidi, který se neobrátěj k chudý vdově zády. A on zažije, abyste věděl.
4: I to by bylo, aby ne.
1: Horzo, Honzíčku chlapče zlatej.
2: Hele ho, lumpa, s holkou se tahá, místo aby mašíroval na Turka.
4: Co tu zase chce ta nádhera, mámo?
3: Dělej si šprťou chlata, dělej. On tě přejde humor.
2: Verbíři jsou ještě v sousední vsi. Stačí, abych se zmínil? A to by v tom byl čert.
4: Jen ty moc čerty nevolej, aby tě nevzali za slovo.
3: Nevyhrožuj, já mám pro strach uděláno.
4: Uvidíme. Hej, vy dva, nestyďte se a pojďte sem dovnitř.
5: Dobrý den.
4: A teď ukažte, co umíte.
5: Mariášku, raz, dva, tři, teď.
1: Ratata, ratata.
5: Roztrhnutý kakata.
1: Koriandr.
5: Šelvandr.
1: Rozšlápnul tam.
5: Cukrkandr.
1: Brr a brr.
5: Audry mudry.
1: Perpentikl. Všecko ven.
3: Líčky, kde jste kdo? Pomoc, čerti jsou mi v patách.
1: Je pryč!
5: Nezbyl po něm ani šust!
1: Honzo, to jsou snad opravdovský
4: čerti! V pekle je nechtěli, tak jsme je vzali sebou. A tohle je moje nevěsta, mámo.
6: Já jsem Madlenka.
1: A moje děvečko drahá, tak ty a Honzík.
6: Mm-hmm.
1: No to je mi nadělení, taková návštěva a vestavení jak u snědenýho krámu.
6: Nedělejte si starosti.
1: Tak se alespoň u nás posaďte. Vlastně, Honzo, Honzíčku, naše chalupa už není naše.
4: Jak tomu mám rozumět?
1: Sedlák nám ji zabavil na zaplacení dluhu za krabičku.
4: Když zabavil, tak zabavil. Aspoň tu nezůstaneme nikomu nic dlužný.
1: Kam se ale všichni podějeme?
4: Přestaňte plakat, mámo, a jděte honem zbalit do rance těch pár švestek, ať jsme brzo doma.
1: Doma?
4: Budeme teď doma v jednom mlejně.
1: Chlapče nebohá, kde by jsme my chudáci vzali mlejn?
4: Byl to mlejn strašidelnej. Osvobodil jsem ho, tady od těch moulů.
1: Jezus, mankote.
6: Pojďte, paň maminko, pomůžu vám.
4: A vy, čerchmanti, pomůžete mně. Naložíme na trakač nějaký to harampádí a hajdy do mlejna. Bez toho už šilháte hlady.
1: Cestou pozbíráme pár hub a já vám udělám plotňák polívky.
0: Juchajda!
4: Tak, do díla.
5: A zaspíváme si k tomu nějakou odporlaj.
0: Ať nám jde práce hezky od ruky.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bulerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bulerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

Dědečkovi je 80 let. Tuto neděli bylo dědečkovi 80 let. My všichni z Bullerbinu jsme byli už časně na nohou, to se ví. A v 8 hodin ráno jsme šli k dědečkovi. Tatínek a maminka a Lasse a Bosse a já a Agda a Oskar, všichni z Milan Gordonu. A strýček Nils a teta Lisa a Ole a dokonce i Kerstin ze Sir Gordonu. A pak samozřejmě i všichni z Nor Gordonu. Teta Greta, Britina a Anina maminka připravila dědečkovi slavnostní snídani a všichni jsme mu nesli květiny. Dědeček už byl vzhůru a seděl v houpacím křesle a byl moc hezký. My všechny děti jsme mu zaspívali písničku a strýček Erik měl řeč. Nakonec řekl, nikdo neměl takového tatínka jako já. A tu dědeček plakal a slzy mu kapaly do plnovousu. Moc už nescházelo a byla bych se rozbrečela taky. Celý den chodili dědečkovi dopisy a květiny a telegramy. Ach jojo, tak si představte, že si lidi vzpomenou na takového starého dědka, jako jsem já, řekl dědeček. My děti jsme u dědečka zůstali, protože to bylo moc zábavné číst mu ty dopisy a telegramy. Seděl tiše v houpacím křesle, ale tu a tam řekl 80 let. Jen si představte, že je člověk tak starý. Ach jo, jo. Ale když to řekl popáté, vyskočila Anna a vzala dědečka za rameno a řekla, dědečku, slib nám, že nikdy, nikdy neumřeš. Dědeček na to neodpověděl, jenom poplácal Anu po tváři a řekl, má děvenko. Když už přestali chodit dopisy a telegramy, četli jsme dědečkovi noviny. A vida! V novinách bylo na jednom místě tohle. 80 let se dožívá v neděli 18. října bývalý domkář Anders Johan Andersson Norgården v Bullerbinu. To jsme dědečkovi přečetli a on pokyvoval hlavou, tvářil se spokojně a řekl tak vida, člověka dají dokonce do novin. Ach, jojo. Jenomže já jsem tentokrát nemohla pochopit, že ten bývalý domkář Anders Johan Andersson je dědeček. To přece mohlo stejně dobře být napsáno. Dědeček v Bullerbinu se v neděli dožívá 80 let. Přečetli jsme dědečkovi celé noviny, ale občas chtěl, abychom mu přečetli to o bývalém domkáři znovu. Ostatně byly v novinách jen samé špatné věci, že asi bude válka a zas válka a válka. Co kdyby válka přišla až sem a zničila celý Bullerbin, řekl Bosse, věříš tomu, dědečku? O ne, řekl dědeček, tak to určitě nebude. Pán Bůh bude jistě držet svou ruku nad malým Bullerbinem. Ano, já tomu taky věřím, protože chci bydlet v Bullerbinu celý život, řekla Brita. Brita a Anna a já jsme si totiž vymysleli něco hezkého. Vymysleli jsme si, že se Lasse ožení s Britou, až bude velký, a že budou bydlet v Milan Gordonu. A Bosse, že se ožení s Anou a budou bydlet v Nor Gordonu. A Ole, že se ožení se mnou a budeme bydlet v Sir Gordonu. A tak budeme moci zůstat všichni v Bullerbinu. Když jsme seděli u dědečka,
řekli jsme klukům, co jsme si vymysleli. Ale Lasse řekl, oho, to já budu mít určitě hezčí ženu než je Brita. A Bose řekl, že až bude velký, pojede do Ameriky a bude náčelníkem Indiánů a ožení se s děvčetem, které se bude jmenovat Chechtavá voda, nebo tak nějak. Ho, ho, ho, to se bude hezky poslouchat, řekl Lasse, až na ní budeš volat Chechtavá vodo, už je kafe hotový, Chechtavá vodo, dala si uvařit už brambory. Ale Bose řekl, že určitě nebudou jíst brambory, protože Bose je nerad. Ole povídal, že by chtěl, až bude velký, bydlet v Sir Gordonu s Kerstin. Ačkoliv, jestli se budu doopravdy muset ženit, tak si tedy vezmu Lisu. Ale neslibuju to najisto. Ach, těhle hloupí kluci, ale to se ještě podívají, že se za ně vdáme, ať chtějí nebo ne. My budeme přece taky o něčem rozhodovat. Já si aspoň chci vzít za muže Ola. Dědeček se smál, když slyšel, jak si povídáme, a pak řekl, ach jo jo, to ještě bude moc let. A je vám dobře, dokud jste děti.

dostanu jehňátko. Teď vám budu vyprávět o něčem, co se stalo letos na jaře. V Bulerbinu máme spoustu ovcí a ty mají skoro každý rok jehňátka. Jehňátka, to je to nejroztomilejší na světě. Jsou rozkošnější než koťata a štěňata a selata. Dokonce si myslím, že jsou skoro rozkošnější než Kerstin, Olova sestřička, ale před ním si to netroufám říci. V té době, kdy ovce mají jehňátka, běháme každé ráno do ovčína podívat se, kolik nových jehňátek se v noci narodilo. Jednou v neděli ráno leželo na slámě mrtvé jehňátko. Hned jsem utíkala k tatínkovi a tatínek šel zjistit, proč je jehňátko mrtvé. Bylo to proto, že jeho maminka neměla ve svém vemenu žádné mléko. Ubohé malé jehňátko. Posadila jsem se na prach ovčína a dala jsem se do breku. Za chvíli přišla Anna a když to všechno uslyšela, začala brečet taky. Nechci, aby jehňátka umírala, řekla jsem tatínkovi. To nechce žádný z nás, řekl tatínek, ale bohužel bude muset umřít ještě jedno. A ukázal mi malé jehňátko, které držel v náručí a které vypadalo strašně zuboženě. Byl to bratříček toho mrtvého jehňátka. Nemohl samozřejmě také dostat žádné mléko od své maminky. A mléko, to je to jediné, co právě narozená jehňátka mohou jíst. Proto řekl tatínek, že musíme bratříčka toho mrtvého jehňátka zabít, aby nemusel umřít hlady. Když jsme to uslyšeli, začali jsme Anna a já brečet ještě víc. Brečeli jsme hrozně. Já nechci, aby jehňátka umírala, křičela jsem a prštila sebou na zem. Tatínek mě zvedl a řekl, nepláš, Liso. A pak dodal, můžeš zkusit krmit tohle jehňátko z láhve, když chceš. Zrovna tak, jako miminko. Ach, byla jsem tak šťastná, že ani nevím, jestli jsem někdy předtím byla šťastnější. Nevěděla jsem, že se jehňátka mohou krmit jako miminka. Jenomže tatínek řekl, abych se neradovala předčasně. Myslel totiž, že jehňátko stejně umře, ale směli jsme to přece jen zkusit. Anna a já jsme běželi k tetě Líse, Olově mamince, a vypůjčili jsme si sací láhev s dudlíkem, ze kterého dostávala mléko Kerstin, když ještě byla hodně malinká. Potom jsme zase běželi k tatínkovi. Ten mi pomohl a ohřáli jsme láhev s mlékem v teplé vodě. Potom jsem strčila dudlíček jehněti do pusy. A představte si, že hned začalo sát. To mělo panečku asi hlad. Tak ty se teď budeš starat o tohle jehňátko, řekl tatínek, ale musíš je krmit několikrát denně, tak aby tě to neomrzelo. Anna řekla, že kdyby se mi zrovna nechtělo jít jehňátko krmit, že stačí, když jí to řeknu, a ona, že mi ho ráda nakrmí. Ale já jsem řekla, jo, jen si nemyslí, že člověka někdy omrzí krmit jehňátka. Dala jsem jehňátku jméno Pontus a tatínek řekl, že jehňátko bude jenom moje. První dny, kdy jsem Pontuse krmila, koukali se na to všechny děti z Bulerbinu, ale brzy je to přestalo bavit.
To je zajímavé, jak jsou jehňata hladová. Zdá se, že jsou vlastně hladová pořád. Každé ráno, než jsem šla do školy, běžela jsem dolů do ovčína. Jakmile mě Pontus uviděl, přiběhl, vrtěl svým kratičkým ocáskem a roztomile bečel. Byl celý bílý, ale na čumáčku měl malý černý flíček. Naše děvečka Agda mu dávala mléko jednou denně, když jsem byla ve škole. Ale jakmile jsem přišla domů, musela jsem mu dát znovu. A pak musel dostat jíst ještě pozdě večer. Jednou jsem zkusila poprosit Anu, aby nakrmila Pontuse místo mne, ale ona řekla, až zítra, dneska nemám čas. Ale já jsem přece slíbila tatínkovi, že krmit Pontuse mě neomrzí a to jsem taky dodržela. Protože jsem měla Pontuse strašně ráda. Nejraději jsem ho měla proto, že byl vždycky šťastný, když mě uviděl. Jistě si myslel, že jsem jeho pravá maminka. Jednoho krásného dne mi tatínek řekl, že musím začít učit Pontuse pít mléko z misky. Chudáček, vůbec nechápal, proč jsem mu najednou strčila pod nos misku. Nevěděl, jak to má udělat, aby mohl pít. Očichával mě a hledal, kde mám dudlík a strašně smutně bečel. Bose byl se mnou a díval se. No tak pí, řekl Pontusovi. Ty jsi ale trdlo, vždyť na tom nic není. Pije se a je to. Dostala jsem na Bose vztek. Pontus vůbec není trdlo, řekla jsem. Ale Pontus, ten jen očichával mléko, bečel a byl smutný. Ale stejně rozumím jehňatům líp než Bose, protože jsem na to přišla. Strčila jsem ruku do mléka a představte si, Pontus mi začal ocucávat prsty. Cucál a takhle vysrkal všechno mléko. Potom mi nějakou dobu takhle Pontus ocucával prsty. Ale jednou ráno, když měl pořádný hlad, tak se už nemohl dočkat, až strčím do mléka ruku a začal pít sám. A šlo mu to pěkně. Pak už mi nikdy nepotřeboval ocucávat prsty. Když bylo na jaře tepleji, pustili jsme ovce na naši ohrazenou pastvinu. A jehňata se měla začít učit jíst trávu. Ale přesto dostávala taky ještě mléko, takže jsem musela každý den na pastvu s mlékem v plecháči. Když jsem přicházela k vrátkům, zastavila jsem se a křikla jsem ze všech sil. Pontusi! Tu bylo slyšet slavonké byčení až někde vzadu v ohradě a pak přiletěl, jak nejrychleji mohl a vrtěl svým malým ocáskem sem a tam. Teď je Pontus tak veliký, že už mléko nedostává. Jí trávu a chroustá listí a má se úžasně k světu. Určitě z něho jednou bude velký, silný beran. Pontus jde do školy. Lasse mě rád zlobil a pořád říkal, bylo by rozhodně lepší mít psa než jehně. Ole samozřejmě držel s ním, protože sám má psa, který se jmenuje Svip. To si ví, že je lepší mít psa, řekl Ole. To bych ráda věděla, proč, řekla jsem mu. Proč? Protože psi
si sebou člověk může vzít všude, řekl Ole. Jdou za námi, ať sehnem, kam sehnem. A Pontus, ten se jen potlouká v ohradě, řekl Lase. Ale jehňátko je rozhodně roztomilejší, řekla Anna, aby mi pomohla. Co z toho člověk má, řekl Lase, když jenom chodí po palouku v ohradě. Takhle jsme si jednoho dne povídali cestou domů ze školy. Druhý den ráno jsem přišla jako obyčejně k ohradě a zavolala jsem na Pontuse a když zase přiběhl a byl tak roztomilý, že by ho člověk snědl, pomyslela jsem si, že bych ho nedala ani za 1000 psů. Ale napadlo mě i něco jiného. Napadlo mě, že je to vlastně velká škoda, že Pontus musí pobíhat jen v ohradě a že nikdo nevidí, jak je roztomilý. Svip někdy běží za Olem až ke škole. Jednou dokonce nechala paní učitelka Svipa přijít až do třídy a ležel na podlaze u Olovy lavice. Ano, to byl ale Svip. Kdežto chudáček Pontus, ten, aby jen cupital po palouce v ohradě, byl tam právě mléko ze svého plecháče a já myslela na to, jak nespravedlivé to je, že psi si smějí chodit všude, ale jehňata ne. A když Pontus vypil všechno mléko, rozhodla jsem se, že ho vezmu sebou do školy. Naše škola je ve Sturbínu. Je to hezký kus cesty a my chodíme vždycky společně, všechny děti z Bullerbynu. To ráno, když jsem Pontuse chtěla vzít sebou do školy, už na mě všichni čekali u Olovy branky. Pospěš si, Líso, křičela Brita, nebo přijdeme pozdě. A já jsem se obrátila k Pontusovi a křikla jsem. Pospěš si, Pontusi, nebo přijdeme pozdě. V životě jsem neviděla děti tak překvapené, jako byly Lase a Bose a Ole a Brita a Anna. Kam jde? Řekl Lase. Do školy, řekla jsem. A tak bude snad už konec těm řečem, že všude sebou chodí jenom psi. To mi věřte, že byli celý skoprnělí. Když se Bose zeptal, jestli o tom ví maminka a tatínek, tak jsem se trošku zasekla, protože na to jsem nepomyslela. Ale Anna spráskla ruce a smála se a řekla, proč by nemohla jehňata jít sebou do školy zrovna tak jako psi. Ano, právě tak jsem si to myslela i já. A najednou se Lase začal nějak spokojeně šklebit a řekl, jen ať si s námi jde, ale paní učitelka určitě padne do mdlob. A tak jsme se všichni společně vydali na cestu. Pontus taky. Chvíle mi se zastavil, jako by se rozmýšlel, jestli tohle všechno je v pořádku. Cesta nám trvala trošku déle než jindy, proto jsme přišli pozdě. Už zvonilo a děti byly ve třídě. Nás dětí ze Sturbínu a Bullerbynu není tolik, takže sedíme pohromadě v jedné třídě a máme jednu paní učitelku, třeba že jsme z několika ročníků. Pontus klopítl, když měl vylézt po schodech ke škole a já mu musela trochu pomoci. On asi ještě není zralej pro školu, řekl Lase. Když Lase před lety začal chodit do školy, neposeděl tiše ani minutu. A tak paní učitelka řekla, že ještě není zralý pro školu. Poslala ho domů a řekla, aby přišel až za rok, že si zatím potřebuje ještě chvilku hrát. Na tohle Lase určitě nikdy nezapomněl. A proto taky tak mluvil o Pontusovi. Brita zaklepala na dveře a vešli jsme dovnitř. Promiňte, že jdeme pozdě, řekla Brita. Jakmile to řekla,
začal se Ole pochichtávat. My ostatní jsme stáli úplně tiše, ale Ole se jen chichotal docela tak, jako by ho někdo lechtal. To je ohromné, jak ty jsi dnes veselý, Ole, řekla paní učitelka. Pontus stál za námi, takže ho nikdo nemohl vidět, ale najednou

se, ale hned stichl, protože si asi myslel, že se paní učitelka bude na mě zlobit. A já jsem začala mít strach taky. Když se právě teď učíme o domácích zvířatech, řekla jsem docela tiše, tak jsem si myslela, že... Co jsi smyslela, řekla paní učitelka, že by to mohlo být docela dobré podívat se na opravdické jehně, řekla jsem, ačkoliv jsem na to vlastně dřív nepomyslela. Paní učitelka se začala smát na celé kolo a všechny děti taky, zvláště Ole. Ten se smál tak, že to v něm přímo bublalo. Potom jsme vzali Pontuse ke katedře a každý si ho mohl poplácat. Začali jsme se učit z přírodopisu o ovci a já jsem směla vyprávět, jak jsem ho krmila z láhve. Všem se moc a moc líbil. Myslím si ale, že Pontuse ten hluk už unavil a proto se mu začalo stýskat po zahradě. Ačkoliv byl pořád stejně hodný a stál tiše u mé lavice až do konce hodiny. Skoro pořád, jenom chvílemi si trochu poskočil a zabečel. A pokaždé se Ole začal smát. Položil si hlavu na lavici a jen se smál a smál, takže se ostatní museli smát taky. Když je teplo a hezky, sedáváme o přestávce vždycky venku na schodech a jíme chleba s pomazánkou. A tak jsme seděli i tentokrát. Měl jsem sebou jako obyčejně v láhvi mléko a to jsem dala Pontusovi. Vypůjčila jsem si od paní učitelky plecháč a nalila jsem mu mléko do něj. Všechny děti z toho měly zábavu, když viděli, jak Pontus jí. A Anna mi dala polovinu mléka ze své láhve, abych nezůstala bez svačiny. Když bylo po vyučování a my jsme měli jít domů, řekla Lasse. Zítra se máme učit o skotu. To bude legrace. To si vezmu sebou Bejčka. A Ole se rozesmál, až dostal škytavku. Paní učitelka ale řekla, že teď už musíme přestat vodit zvířata do školy, i když prý by to v hodinách přírodopisu pomohlo. Ale časem, že by to bylo trochu obtížné, řekla. To ano, protože představte si, až se začneme učit o krokodýlovi, řekla Anna. Ole zrovna úplně zaječel smíchy. Pontus byl cestou domů moc unavený. Střídali jsme se a vynášeli ho do všech kopců. Pak jsme s ním šli k ohradě. A nikdy jsem neviděla jehně odpelášit takovými skoky, jaké dělal Pontus, když jsme ho pustili do ohrady. Letěl doslova tryskem k ostatním ovcím a bečel, že to bylo slyšet po celé pastvině. Tady je jasně vidět, že ještě není zralej pro školu, řekl Lasse.

0: Rádio Junior.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torze myš

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Junior.
1: Tap tap. Tap tap. Tap tap. Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap tap.
3: Posloucháme ticho.

0: poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se nudíš, tak teda budíš. Matičce své a mě tež, ty fialenky přineseš.
1: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
2: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh. Pro nás dvě na trhati.
0: No to je nápad, máti.
1: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavěji, podzavěji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese.

Září bylo jenom chvíli. Ruce mé to nestačily.

Slunce znám nebezpečí. Teď volá SOS. Bez dlouhatánských řečí.

Takže pane Sisal, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Plně tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: To se někdy může...

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak ses přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Rádio Junior.
1: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na

měl jsem i Peugeota, žádná velká rechota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo.

Si po černým trhu můžou jen coci, můžou jen coci. Mám ovšem strejdu, mám ovšem strejdu z černýho dolu, z černýho dolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu pro černý štědě, pro černý